Přítomní poslanci tří koaličních stran, kabinet ANO, SPD a motoristů tak zůstává u moci. Izraelská opozice obvinuje premiéra Benjamina Netanyahua, že středeční incident v letadle, při němž pilot napadl kapitána a stroj musel nouzově přistát v Saudské Arábii, využívá ve svůj prospěch před blížícími se volbami. Podle ředitelky Herzlova centra izraelských studií Ireny Kalhousové umí Netanyahu v takových chvílích reagovat přesně tak, jak od něj Izraelci očekávají. Ruský prezident Vladimir Putin na čtvrtečním projevu na Valdajském diskusním klubu v Moskvě prohlásil, že se svět mění a napětí ve světě bude pravděpodobně pokračovat. Vyjádřil přesvědčení, že situace se uklidní s ústupem tzv. Západní hegemonie. Zároveň varoval před riziky umělé inteligence, která podle něj může přivodit zničení světa. Americká odsouzená Christa Pikeová je po nezdařené popravě smrtící injekcí v kritickém stavu, lékaři podle jejich právních zástupců usilují o záchranu jejího života. Přesnější prognózu zatím nelze stanovit. Obhájci nyní žádají guvernéra státu Tennessee Billa Leo, aby jí trest smrti zmírnil na doživotní odnětí svobody. A teď sport. Hokejisté pražské Sparty poprvé v této sezóně vyhráli na domácím ledě, když porazili České Budějovice 4-2. Gólem i asistencí se na výhře podílel kapitán Filip Chlapík a Sparta se v tabulce posunula na čtvrté místo. A na závěr dobrá zpráva pro milovníky noční oblohy, až do prosince bude možné velmi dobře pozorovat planetu Saturn s jejími charakteristickými prstenci. Stačí k tomu hvězdářský dalekohled nebo návštěva hvězdárny s větším přístrojem. Počasí. Aktuálně máme zataženo a 15 stupňů. Do rána bude zataženo a teploty klesnou na 11 stupňů. Dnes v pátek pak bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Tolik noční počasí. Dobrou noc a krásné sny s Chat Rádiem vám přeje Bucipal.

0: Divadlo Noc.
1: Ke konci školního roku se máme vždy na co těšit. Známky jsou již napsány, a tak kázeň povolí a školní budova ztrácí na vzhledu. Neb nástěnky se neudržují, žáci nepřezouvají, tabule nemíjí a okna se nestačí zasklívat. Ředitel školy, který se necítí bezpečný ani za dveřmi trezoru, raději vypustí třídy na několik dní do přírody, aby předešel nejhoršímu. Této akci, která je maskována heslem Žáci, poznávejte krásy vlasti, kterou milujete, se říká školní výlet. Maminky žáků, jejichž prospěch není valný, seženou autobus a učitel zeměpisu a chemie, známý alkoholik, vytýčí v jasné chvilce trasu. Byli jsme šťastní, že s námi pojede právě tento pedagog, jemuž přezdíváme Lomcovák. Touha po alkoholu ho zavedla tak daleko, že si nosí do hodiny lihoviny v dutém globusu, do kterého zarazil pípu v oblasti Hané. Inspektorovi pak chytře tvrdil, že nejde o pípu, ale o památníček v místě, kde se narodil král ječmínek. Tento učitel zeměpisu a chemie zvolil tedy za cíl výletu Plzeň. Odjezd byl stanoven také tradičně. Od vinárny Dubrovník v zavírací hodinu v 6:00 ráno. Přišli jsme všichni včas. Maminky se trochu divily, když učitel Lomcovák vylezl spod povytažené rolety ve 6:45 a se slovy žízeň je věčná si zavdal z jedné z mnoha čutor, kterými byl ověšen a o jejichž obsahu se nedalo pochybovat. Po doušku dopadl na sedadlo vedle řidiče a vola je na Plzeň, Vávro, na Plzeň. Usnul zdravým spánkem opilce. Na to jsme ovšem čekali. Začali jsme hrát karty, kouřit a prohlížet si speciální časopisy pro pány. Předplzní Lomcovák jako zázrakem ožil. Obrátil se k nám a řekl jako prý každý rok. To je město piva, děti moje. Koho uvidím v hospodě, dostane dvojku z mravů. Řidič se optal, kde má zastavit. Před denní vinárnou, pravil Lomcovák. Musím zajistit obědy. Jaký bude program? Ozval se familiární hlas. Učitel chvíli váhal a pak určil. Dopoledne vyplníme prohlídkou města z oken vinárny. Po obědě se uskuteční braná hra v okolí Plzně. Po těchto slovech si zhluboka přihnul z čutory. Ta je, pravil, ale hned nás napomenul. Ne, abyste propadli démonu alkoholu, jako můj dědeček, který nedbal varování, až se nakonec upil k smrti ve 117 letech při práci v lomu. Autobus zastavil na náměstí před denní vinárnou Jitřenka. Spořádaně jsme vystoupili. Chod útvaru narušoval pouze vrávoravý krok Lomcová. Učitel i několikrát upadl. Vždy jsme ho zdvihli a on pravil. Děkuji, chlapci, to nic. Jenom jsem se díval, neděláte-li při zemi nějaké hlouposti s děvčaty. Dopoledne ve vinárně ubíhalo vesele, neboť rozjařený pedagog většinu času prospíval, doprovázel se na skleničky. Po obědě Lomcovák ve chvíli, kdy vstal, aby nám dal povel k odchodu, usnul ve stoje. Po 3 hodinách, které jsme vyplnili bližším seznámením s dámskou obsluhou vinárny při hře Pojďme vedle na moment, šaty tíží jako cent, se učitel konečně probral z mrákotného zamyšlení a zvolal. Já se vám divím, jak můžete trávit celý den v hospodě, když venku tak krásně prší. Vyrazili jsme. Ve Švestkové aleji nás učitel seznámil s pravidly brané hry. On bude vůdce skupiny podloudných výrobců alkoholu. My pak budeme jejími členy. Na to rozdělil úlohy. Všichni budeme rychle sbírat švestky a pálit slivovici v přístrojích, které jsou v nedaleké jeskynce ukryty od loňska, kdy se našim, o rok starším spolužákům, hra velmi vydařila. Vyrobenou slivovici budeme opět rychle nosit do jeskyně laboratoře, kde on, pedagog, ji odborně stočí do připravených sudů. Kdo bude při pálení slivovice chycen příslušníky VB, prohrál a nesmí se Glomcovákovi do smrti hlásit. Pak se začalo hrát. Glomcovák jako pravý pedagog byl chvíli tu, chvíli tam, ale přeci je nejčastěji v laboratoři, kde plnil soudky. Kvalitu si pochvaloval a stále nás vybízel k větší rychlosti. Naplníte-li ještě těchto 9 soudků, volal, neznám jinou známku ze zeměpisu a chemie než jedničku. Zabrali jsme se do brané hry vší silou. Tekutina bublala v křivulích a švestek valem ubývalo. V 1 hodinu z půlnoci byly konečně soudky naplněny. Glomcovák nám rozdal medaile a blahopřál, že jsme zvítězili v brané hře. Nechal přistavit autobus a na našich sedadlech se uvelebily kulaťoučké soudky. Na Prahu, Vávro, na Prahu, volal Glomcovák. Před vinárnu Dubrovník, tam je náš cíl. Vrátili jsme se z výletu pobledlí, prosyceni parami slivovice a doma jsme dostali svůj bolestivý díl. Za to však na vysvědčení se nám skvěly jedničky, ze kterých se při blížším zkoumání nesla opojná vůně lihu.

0: jsi ve mně na pořád.
1: Vedeš mě po schodech, cítím, že co mi dáš ze sebe je zázrak lásky.
2: Oči přivřený, krajina pod sněhem a my dva pod dekou vracím se zpátky.
1: Slíkáš si šaty, andělé mlčí a ve mně se na chvíli zastaví dech.
2: Přemítám, proč jsi mě vybrala, nechci se probudit, setrvám v snech.
1: Venku mráz, uvnitř nás plameny, na stínách tancují jen naše stíny.
2: Ruce jsou spojený, padáme do sebe vášnivě a já ti máme láslíbil.
1: Že tu chvíli nestratím z paměti, že si ji uložím hluboko v sobě.
2: Člověk musí přijít o všechno, aby pak v jeden den najednou prozřel.

vítr se zvedá, já musím užít. Prošel jsem údolí, obeplul přístavy, hledal to místo, kde zavládne klid. Jak voda po zimě stéká z hor, nejdou i zastavit ty cizí přání. Kéž bych čas pomalil, kéž bych se dotihnul, alespoň na chvíli vrátil. A řekl svém mladšímu já, nečekej, bojuj, i tohle se stává. Ještě nevíš, že je to jen párkrát za život, předtím se neschovává. To, co jsi získal, může i odejít, ale co miluješ, o to se pér. Dej ji šanci tě znova obejmout, ještě se nevzdávej, nestrácej

0: Venku mráz, uvnitř nás plameny, na stínách tancují jedna šestíny. Ruce jsou spojený, padáme do sebe vášnivě a já ti má milá slíbil,
1: že tu chvíli nestratím z paměti, že si ji uložím hluboko v sobě.
0: Člověk musí přijít o všechno, aby pak v jeden den najednou pro

Vzal si dva lízinky, dvě hypotéky. Měl z toho nervy, tak začal brát léky. Do toho nějaký avantýry. Bylo to

jsou 3 hodiny. Dobrou noc. Tady Bucifal pro všechny na noční směně, za volantem i u okna, zprávy Čet rádia. O čem se dnes mluví? Vláda Andreje Babiše ustála další hlasování o nedůvěře, ruský prezident Putin mluvil o proměně světa a varoval před umělou inteligencí a americká poprava injekcí se nezdařila, žena nyní bojuje o život. Ruský prezident Vladimir Putin na schůzce Valdajského klubu v Moskvě prohlásil, že svět se mění a napětí ve světě proto bude podle něj pravděpodobně pokračovat. Uklidnění situace očekává až s ústupem tzv. Západní hegemonie. Putin zároveň varoval před riziky, která může přinést rozvoj umělé inteligence. Vláda premiéra Andreje Babiše podruhé ustála hlasování o nedůvěře ve sněmovně. Opozici se nepodařilo kabinet svrhnout, pro jeho pád hlasovalo 83 poslanců. Koalice hnutí ANO, SPD a motoristů tak bude pokračovat s důvěrou dolní komory. Policie na Chomutovsku obvinila 55-letého muže, který řídil automobil s více než 3 promile alkoholu v krvi. Řidič se navíc pokusil podplatit zasahujícího policistu, aby za něj absolvoval dechovou zkoušku. Nyní mu hrozí až 6 let vězení za ohrožení pod vlivem návykové látky a za podplácení. Izraelská opozice obvinuje premiéra Benjamina Netanyahua, že zneužívá středeční incident v letadle k posílení vlastní pozice před volbami. Pilot tehdy napadl kapitána stroje, který musel kvůli tomu nouzově přistát v Saudské Arábii. Podle odbornice na izraelskou politiku Ireny Kalousové umí Netanyahu v takových chvílích reagovat přesně tak, jak od něj veřejnost očekává. Američanka Christa Pikeová zůstává v kritickém stavu poté, co se jí nezdařilo provést popravu smrtící injekcí. Lékaři nyní bojují o záchranu jejího života a přesnější prognozu zatím nelze stanovit. Její obhájci žádají guvernéra státu Tennessee, aby jí trest smrti změnil na doživotní vězení. A na závěr jedna pozvánka na noční oblohu, až do prosince bude možné velmi dobře pozorovat planetu Saturn, kterou astronomové považují za jednu z nejkrásnějších planet sluneční soustavy. Prohlédnout si ji půjde i v hvězdárnách s pomocí větších dalekohledů. Upozornil na to astronom Petr Horálek z Fyzikálního ústavu Slezské univerzity v Opavě. Počasí. Aktuálně máme zataženo a 14 stupňů. Do rána bude zataženo a teploty klesnou na 11 stupňů. Dnes v pátek pak bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. To bylo noční počasí. Čet rádio vám hraje celou noc a Bucifal se zase brzy ozve.

0: Divadlo Noc.
1: Znáte tu anekdotu, jak se potkají dvě myši, že? A jedna druhé říká, jsi nějaká divná, nejsi zamilovaná. Jsem. A máš jeho fotografii. No mám, ty ukáže tu fotku. Se špitom, a tě to netopír. A ten kurva říkal, že je pilot. Maminka přijde s tím strašně hubeným miminem k lékaři, že? A ten doktor jí říká, ježišmarja, paní, to dítě je strašně hubený, co jí to dítě? Říká, no, mateřské mléko. A mu připadá jako, že na to, že ta paní kojí, jak je to takový menší, a tak jí prohlídne, že jo, a prostě vyšetří jednak jako hamatem, pak ji pošle na ten mamograf a pak skrne ty výsledky, říká, paní, vás nechci strašit, ale vždyť vy nemáte mléko. A proč bych měl mít mlíko, já jsem jeho teta, že jo, tak dále. Tak malý chlapec přijde ke své starší sestře, která je v jiném stavu asi v 9. měsíci a on se jí ptá, co to máš v tom břiše? A říká, no přece miminko. A máš ho ráda? No mám, samozřejmě. Tak proč si ho zežrala? Tak vážení přátelé, mladý muž je v drogerii, když přijde na řadu, tak zakřičí na celý krám 3 kondomy. A ta prodavačka mu říká, prosím vás, mladý muže, nemůžete to říct trochu potichu, za vámi stojí dáma. On se takhle otočí, říká, ahoj Božka, tak mi dejte ještě jeden. Znáte to, jak se spolu baví ta dvě ňadra, že? A ta žena si rozepíná pod prusenko a to jedno ňadro říká tomu druhému, tak já padám, že? Tak to... Naši kosmonauti jsou na Venuši, že už se tam s nima znají, už o nich vědí, že se rozmnožují chemicky, že? A nějaký ten náš pozemský kosmonaut přijde tam do nějakého baráku a vidí tam nějakou Venušanku, jak přelívá jednu zkumavku do druhé a ptá si, co to děláš? A on říká, no dělám dítě. A on říká, on to, u nás se to dělá příjemnějc. A on říká, jak? No já ti to ukážu, taky to ukáže, že jo? A ona se ho potom ptá, kde je to dítě? A on říká, no až za 9 měsíců, jo? A on říká, no a proč jsi přestal? Tak víte, proč se v domovech důchodců povinně před spaním všem dává Viagra? Aby se jim v noci dětci neskutálili z postele. Znáte to, jak ten chlap potká druhýho a říká, čeče, jsem v hrozném průšvihu, nemám peníze, stavím, jsem v dluzích, nekoupil bys moji manželku, kolik bys mi za ní dal? A on říká, nic. On říká, dobrý, beru. Taková už trochu starší manželka, že si v koupelně obléká to sexy prádlo, že její starší manžel jí to koupil, že myslím si, že mu to trochu pomůže, že jo, chce, aby s tím přišla do ložnice, že no, manželka zjistí, že to nevoblíkne, že je to malý, že tak nechce, aby mu to bylo líto, tak si říká, on starý stejně houby vidí a mu řeknu, že to mám a tak si to vůbec nevemu a tak vejde do té ložnice, jaký pán Bůh stvořil, že manžel se takhle na ní podívá, říká, no a to, že to bylo tak drahý, taky to mohli trochu vyžehlit. Jo. Manželka doma cvičí pořád karate, že jo, a manžel se jí ptá, prosím tě, co pořád blbneš? A on říká, no, chci mít karate, kdybych nahoru šla někdy tady přes park a byla tma, tak by mě někdo neznásilnil. Říká, neboj se, taková tma nikdy nebude. Jo. Narvaný tramvaj se potkají dvě ženské, že takhle přes ty hlavy na sebe křičej, ahoj, jak se máš? On říká, dobře, a co ty? No, budu mít dítě. On říká, s kým? Já nevím, asi nemůžu otočit, že? Tak tramvaják byl u psychiatra, stěžoval si mu, že má trochu podsuchané nervy, že trpí samomluvou, že si pořád povídá pro sebe, že se mu pasažeři už tak trochu smějou, že? A ten doktor mu říká, jestli mu to nedělá nějaké potíže při řízení. On říká, no, nedělá, kdo má ty blbý keci od rána večera poslouchat, že? Bezdomovec přiběhne zděšený doktorovi, říká, pane doktore, já měl jednu muňku a ona chcípla. A říká, no, sása, vadí vám to nějak? No, nevadí, ale víte, co jich přijde na pohřeb? Seděl ten jednonohej s tím hrbatým v hospodě a přijde k ním nějaký jejich kamarád, říká, jděte kluci kolem hřbitova o půlnoci, zjevuje se tam bílá paní a ta pomáhá lidem, pomáhá jim odvat různých, že no, ten jednonohej se tam bojí, tak tam jde ten hrbatý a skutečně se mu tam objeví o půlnoci bílá paní, že a ptá se ho, máš hrb? A říká, mám. Ono takhle chrámst, už nemá žerb, on si šáhne, skutečně nic, tak jása, běží druhý den do hospody, říká to tomu jednonohýmu, tak on se taky osmělí, jde tam, zase se mu zjeví ta bílá paní a ptá se toho jednonohýho, máš žerb? Říká, no nemám, tu máš. Takže nějaký sepřený maniak do nějaké vily, že, a tam jenom manžel s dětma, on na něj nemří pistoli a říká mu, kde máš manželku? Já neřeknu. Okamžitě mi řekni, kde máš manželku, nebo tě zastřelím dítě. Neřeknu, tak Bůh, první fakan mrtvej, že, tak už mi řekneš, kde máš manželku, neřeknu. Neřekneš, že zastřelím ti druhý dítě. Neřeknu, Bůh, druhý dítě mrtvý, že, tak už mi řekneš, že máš manželku, neřeknu. Zastřelím ti to třetí dítě, neřeknu. Tak Bůh, třetí dítě mrtvý, že? No tak manželka pracuje naproti v bordelu jako prostitutka. On mu říká, prosím tě, proč mi to neřekne? No já jsem nechtěl před těma dětma. Tak

Rus a Čech ztroskotá, že jsou sami už asi rok na pustém ostrově a chytají ryby a vylovějí zlatou rybku, že? A ta rybka jim říká, že když mě pustíte, tak každému splním tři přání, že? Tak se nejdřív zeptala Rusa a Rus říkal, no já bych chtěl, aby tady místo toho Čecha byla se mnou krásná, taková vyspělá mladá ženská. A tady jako říkám, no druhé přání, no, já bych chtěl, aby tady bylo ještě dalších 10 takových krásných, mladých, vyspělých ženských. Já 11 ten těch ženských. No a třetí přání, no ještě 1000 takových ženských. Celkem 1011 takových krásných, vyspělých, mladých ženských. No co se ptala toho Čecha, no já bych chtěl loďku. No a druhý přání, já bych chtěl, abych se s tou loďkou dostal na pevně. No a třetí přání, no aby ten Rus tady zůstane s těma ženskými, aby byl teplou. Dva smolaři, myslím, že se jmenovali Ferov a Dežo, že jeden druhý se ptá, jestli neví o nějaký práci a on říká, vím, v Kmartu v obchodním domě nahoře hledají hlavního účetního. Tak ten Dežo tam jde tam za tím ředitelem a on říká, vy byste to opravdu vzal? Říká, no hej, tak víte co, tak já vám dám hnedka podnikový příspěvek 200 tisíc, budete mít 50 tisíc měsíčně, budete mít podnikový byt, jo, budete mít 13. 14. plat, dva měsíce placená dovolená, ještě podíly na hospodaření obchodního domu asi tak 300 tisíc ročně. A on říká, vy si dáte srandu. A on říká, vy jste si začal. Že? Zubař chudák vrtá pacientovi zub, že a ten pacient pořád zlobí. Říká, tak mi to ještě dlouho budete vrtat. A on říká, nezlobte se, to je velký kas, tak to vrtá další dvě minuty a ten pacient zase na něj křičí takhle dlouho, že mu ještě nikdo zub nevrtal a pak mu to vrtá další dvě minuty a mu už vyskočí, že jde domů, že to je hrozný, že se to nedá vydržet a ten doktor říká, nezlobte se, a to musím vyvrtat až na nerv, že a on mu říká, to tady budeme teda až do ráno, tady já mám nervy v prdeli, že? Anča okopává řepu, že jo, na poli, nikde nikdo, široko, daleko a přijede k ní traktorista Franta, že jo, se skočí z traktoru, jde k ní a říká, hele Ančo, když ti dám 500 korun, ukážeš mi poprsí. Říká, ty zprostáku, co si to dovolíš, víš to, že jsem čerstvě vdaná, co si to dovolíš. A pak říká, Hrgo, nikde nikdo, 500 korun nebylo by špatných za takovou maličkost, tak ona mu říká, tak to dobře, jenom na chviličku. Tak ukáže poprsí, že on jí dá 500 korun. A říká, ale Ančo, když ti dám ještě 1000 korun, ukážeš mi ještě to druhý, víš co? Říká, ty dobytku, já jsem viděl, že tento přijde, víš to, že mám Pepu ráda, že jsem si ho teďka čerstvě vzala, že co si to dovolíš, o tě zbije normálně. A pak si říká, Hrgo, 1500 koruna, nikde, nikdo, tak říká, dobře, ale jenom na zlomek vteřiny, jo, tak na zlomek vteřiny, že jo, a tak Franta dá Anče 1000 korun, už má 1500 a teď říká, hele, dám ti ještě 1500 korun, když si se mnou, já jsem věděl a tohle to, já normálně to řeknu Pepovi, ten tě opravdu zabije, ty zprostáku, ty dobytku, a říká, Hrgo, 3000 korun, to už by bylo na jednu splátku na auto, že jo, a nikde, nikdo, tak mu říká, teda, Franto, víš co, tak teda jo, ale jednou krátce, prosím tě, ale jestli to někde řekneš, tak k tomu došlo, že Franta jí dal ještě 15, takže měla Anča už 3000. No, Franta se vrací na traktoru tam do nějakého toho družstva, že, a vjede na dvůr a předseda na Frantu volá, hej, Franto, hodil si Anče na pole tu dobírku 3000, jo, teda. Před cizími lidmi nikdy zásadně nehovoříme o svých intimních záležitostech, jako ten pán, že, co stojí frontu v drogerii a když přijde na řadu, tak chce 10 krabiček těch nejdražších kondomů, že? No tak ta prodavačka mu to dá, že jo, on zaplatí a ještě před těma lidma v té frontě, před tou prodavačkou u pultu, ty kondomy vysype na zem a začne potom dupat, takhle to rozmaže po té podlaze a rozkope a oni mu říkají, prosím vás, proč jste to kupoval? A on říká, no přesně takhle před rokem jsem skončil s kouřením, že jo. Paní je nemocná taky asi už půl roku a manžel jí vede k doktorovi a manžel čeká v čekárně a manželku vyšetřuje lékař v ordinaci a potom ten doktor říká té paní, ať mu zavolá manžela, že by s ním potřeboval mluvit mezi čtyřma očima, tak ta manželka vyděšená jde do čekárny a říká to tomu manželovi a ten manžel tam jde a ten doktor mu říká, pojďte se u té vaší paní, je to psychického původu, ona mi říkala, že už s ní vůbec nic nemáte, prosím vás, jestli aspoň jednou za půl roku si něco nebudete mít, tak vám umře. No tak on šel ven do té čekárny, ta žena se na něj vrhne, toho manžela, prosím tě, co ti říkal, že umřeš. Dva dětkové
sedí v čekárně, že jo, jeden takový mladší, takový 60-letý, jeden 90-letý, že jo, a ten starý se ptá toho mladšího, proč tam je, a říká, se neptejte, je mi 60 a mám krásnou mladou ženu a už vůbec nemůžu a potíže s prostatou mám a je to prostě hrozný. A teď ten mladý se stá toho starýho otcovi a no a nemám problém, já mě 90, mám taky krásnou mladou ženu, ale můžu od rána do večera a už jsem úplně bez problém. A on říká, proč tady teda jste? Já nemůžu trefit domů. Pánové přijdou takové noble restaurace, sednou si k baru, že dají si jednu sklenku whisky, druhou sklenku whisky, najednou vidí mezi skleničkami na pultě, co jsou takhle narovnané, tancuje takhle malinká figurka toho našeho známého cestovatele afrického Hanzelky, inženýra Hanzelky, že tak oni se na tu figurku takhle vyděšeně dívají, ptají se toho barmana, co to má znamenat a ten barman říká té figurce, no pane inženýr Hanzelko, řekněte tady pánům, jak jste v Africe řekl tomu kouzelníkovi, že umí hovno. Víte, jaký zvířata mají rády v daný ženský? Že lišku na krku, že jaguara v garáži, bejka v posteli a vola na služební cestě. Že? Nechodem, víte, jak je rozdíl mezi manželkama a tornádem? Žádnej, přichází jako teplý vlahý vánek a odcházejí a berou sebou auta, domy, že jo. Co je to ruská trojka? Dva mají poměr a třetí hlídá džíny, že? Dva mladí lidé, že jdou v noci na Petřín, přesto, že je tam jedna lavička vedle druhé, tak všechny byly obsazené, že ale nakonec se jedna uvolní, že jak si na ní sednou, že a ta dívka se takhle nadýchne toho letního teplého vzduchu a říká, slyšíš ty cvrčky? On říká, to nejsou cvrčci, to jsou zipy, že a tak je, z léčebného ústavu propouštějí alkoholika, silného kuřáka a homosexuála, že? Ten ošetřující lékař jim dává rady, říká tomu alkoholikovi, hejte, ještě si dáte jednoho panáka, umřete. Tomu kuřáku říkalíte, ještě si dáte jednoho šluka, taky umřete. A tomu homosexuálovi říkalíte, ještě jednoho budete mít něco s nějakým mužským, tak umřete. No tak oni jdou pryč, že jo, jdou kolem nějakého stánku a alkoholik si tam dá panáka a práskne to s ním vozem a je po něm, že mrtvej na fleku, že no. Tak jdou dál a najednou vidí na zemi je Weigl a ten homosexuál říká tomu kuřákovi, jestli se pro toho Weigla vohneš, tak oba chcípnem taky, že. Mladý takový divnák šel lesem a potkal takovou hnusnou ježibabu, že hrb na zádech, bradavice na noce, že kocour na rameni a ta ježibaba mu říká, junáku, když poznáš, co to mám na rameni za zvíře, tak si se mnou můžeš něco začít, že? A ten junák se zděsí a schválně špatně řekne chobotnice, že? A ona říká, no přesné to úplně nebylo, ale uznám ti to. No, tak...

Znáte tu anekdotu, jak ten dealer těch vysavačů, co všechno vyluxujou, že takový nějaký vodní vysavače, to jsou, jak přijde k té paní, co si ten lux nechce koupit, že jo, a tak přijde s tím vysavačem a s kbelíkem plným fekálí, nabrali někde na dvoře, v žumpě nebo na latrině, že jo. Chrstne jí to takhle na koberec perský a říká, pojďte se, paní, jestli do minuty, jo, tím mým luxem, tento všechno nevyluxuju tak, že tam nebude vůbec nic vidět, jo, tak to tady sám slížu, s ním to do posledního kupříčku sám z toho koberce, jo. A on říká, tak dobrou chuť, se tomu přinést kečup nebo hořtici, nám nejde prout, jo. Táta říká, mám mě večer, mámo, prosím tě, řekni tomu našemu Pepikovi, ať mě pořád nenapodobuje, že? A ona říká, Pepičko, prosím tě, neděli pořád ze sebe debila, že? Takže, znáte to, jak ten chudák, jak letěl do New Yorku, že? Ještě před odletem spal v hotelu Continental v Praze, že? A ráno brzo ho probudí telefon na pokoji, zvedne sluchátko, tam se ozve, dobrý den, tady služba buzení hotelu Continental, vy jste pan Novák, co chtěl vzbudit v 5 hodin ráno na ten let do New Yorku, ano, to jsem já, tak šup, šup, už je 10. Český úředník byl na výletě v Paříži, jak tam šel do té uličky lásky, že šel do toho veřejného domu, že a ta paní vedoucí se optala, jestli má nějaké speciální přání a on říkal, že by to chtěl po česku, že ona nebadala, co to je, zavolala nějakou svoji zkušenou pracovnici, o které předpokládala, že ví, o co jde, že ten Čech tam nějakou chvíli byl, pak odešel a ta paní vedoucí se potom ptala té pracovnice, co je to po česku a on říkal, to je normálně po francouzsku, akorát na fakturu a rozepsat na limonády. Tak vyloví tu zlatou rybu a ona mu říká, když mě pustíš, splním ti 3 přání, že jo, jako vždycky říká zlatá rybka a on ji teda pustí a ona mu říká, hele, ale nezapomeň, jestli něco budeš přát, že tvoje tchýně dostane vždycky 2x tolik, jo. A on říká, mě to nevadí, já chci novýho Mercedesa, no. Běží domů a tam krásný nový Mercedes, že jo, a tchýně má ale 2 a už se mu směje, vidíš, neschopáku jeden hlupáku, chudák moje dcera, takovýho neschopáka si veme, což normálně blbec, ubožák, trouba, debil. No on to překousne, že jo, běží k vodě a ryba mu zase říká, ne, když si budeš přát druhou věc, tak zase nezapomeň, že tchyně dostane 2x tolik. To mě nevadí, já chci dům. Krásný nový dům. Tak běží domů a skutečně tam krásný nový barák a tchyně má 2, už se mu směl, vidíš, kreténe, máš jenom jeden barák, já mám 2 baráky, seš neschopák, seš ubožák, seš blbec a už trošku to začne štvát, že běží k vodě a ryba mu říká, tak si přej tu třetí věc a znova nepamatuj, že tchýně dostane 2x tolik a říkám, no já chci 39 stupňů horečku. Že? Který živočich má za den největší úbytek na váze? Prý manželka. Ráno je to kráva, v poledne slepice a večer je to brouček, že? Běží chlap k sousedovi a říkám, musím tě, půjč mi 20 kýblů vody. A on říká, ty nemáš vodu, ale mám, ale tchýně spadla do studny, ještě jí kouká hlava, že? Starý farář chce jít konečně na dovolenou, tak napíše těm svým nadřízeným, aby mu poslal nějaký záskok, že jo? Tak přijede nějaký mladý farář, ten starý mu dává ještě poslední nějaký ponaučení, než odjede. Říkám, podívej se, kdyby přišel ke zpovědi někdo s malým hříchem, tak mu dej odříkat jednou očenáš, kdyby to byl nějaký větší hřích, tak 2 očenáše, a kdyby to byl nějaký hodně velký hřích, tak 3 očenáše. A kdyby ti náhodou něco nebylo jasný, tak se zeptej našeho mladého ministranta, ten tady už tomu umí chodit, tak ten ti poradí. No tak ten starý odjede, že? A hned první den tomu mladému přijde ke zpovědi, nějaká dívka hrozně pláče, že strašně zřešila, že měla orální sex, že? A ten mladý vůbec neví, co to je, tak jde za tím ministrantem a ptá se ho, co dává starý za orální sex a on říká, já nevím, jak komu, on mě fidorku, že? To
zvířata mají na pasece schůzi, řešejí problém. Někdo se dověděl, že medvěd má doma seznam zvířat, který zežere, že? Tak prostě je to bouřlivá schůze, nemůžou pořád nic vyřešit, nemůžou prostě vymyslet, jak by se medvědovi dostali na kobylku, že nakonec schůzi odročej na druhý den, že? Ale po schůzi to vlk nervově nevydrží a běží za medvědem a ptá se ho, prosím tě, medvěde, ty prý máš seznam zvířat, který chceš zežrat. On říká, to mám. A prosím tě, byl bys tak hodný, mohu se podívat, jestli tam jsem? On klidně. No, seš tady. Prosím tě, mohl bych ještě běžet domů, abych se rozloučil s příbuznýma. No, klidně běž. No, on odběh, vrátil se a medvěd ho zežral, že? No a tak zase schůze, druhý den zvířata šílej, už vlk je zežraný, nevědí, co mají dělat, pořád nic nemůžou vymyslet, hádají se spolu a nakonec zase kvůli času musí schůzi odročit na druhý den a zase po schůzi to nervově nevydrží liška, běží za medvědem a zase optá, prosím tě, medvěde, ty prý máš seznam zvířat, který zežereš. No to mám. Prosím tě, mohl by se buď tak hodně podívat, jestli tam jsem. No klidně. Liška, no seš tady, bohužel. Prosím tě, abych ještě běžela domů a rozloučila se s příbuznýma. No klidně běž. Tak liška odběhla, vrátila se, on ji zežral, že? No a tak zase zvířata, další den schůze, nic nemůžou vyřešit, úplně šílej, že jo? Už dvě zvířata jsou zežraný, to určitě půjde dál. No, zase nic nevyřeší, tak zase schůzi odroči na druhý den, no a po schůzi to zase nervově nevydrží zajíc, že? A běží za medvědem a zase se optá, prosím tě, medvěde, ty prej máš seznam zvířat, který chceš zežrat. No to mám. A prosím tě, byl bys tak hodně, mohl bys se podívat, jestli tam jsem. Jo, ty budeš někde vzadu ze zajíc. Jo, seš tady. A prosím tě, mohl bys mě škrtnout? No klidně. Starý asi

to splácel, tak nějaký na té kalkulačce mu to spočítal. Milý pane, tak víte, kolik byste to splácel let? Splácel byste to 135 let. A on se chvíli rozmýšlí a pak říká, tak jo. Znáte to, jak ten malomocnej a Koktavy byli ve vězení? Jo, ten malomocnej si utrhne prst, vyhodí ho mříží oknem, pak si utrhne druhý prst, zase vyhodí mříží oknem, pak si utrhne nos, vyhodí ho oknem, utrhne si ucho, vyhodí ho mříží oknem a ten Koktavy mu říká, zdrháš, viď? Dva dětkové se potkají a jeden druhýho se ptá, jak je to možné, že vypadá tak dobře, že je pořád takový štíhlý. On říká, že to díky životosprávě, že jo? Že nejpozději v 6 hodin večeří, že si dá jenom něco takového lehkého, nějakou zbytkovou stravu, že kvůli tomu zažívání a že to zapije jenom 10% pivem, že kvůli té urologii, že že pak už nic nejí a nejpozději v 8 hodin, že už jde spát, že a že přesně potom v 7 hodin ráno jde na malou, že? A potom přesně v 8 hodin jde na velkou, že? On se optá, co dáš v 9 hodin. No to se probouzím, že? Znáte tu hádanku? Tři homosexuálové stojí těsně za sebou. Co to znamená? Ten prostřední má narozeniny, že? Pedofil byl před soudem, že? A ten soudce se optá, tak pane pedofil, řekněte nám, jak to všechno od začátku bylo. A ten pedofil říká, no tak já jsem byl na plovárně, že? To mladé děvčátko takhle vystupovalo z vody a ty krůpě vody mu stékaly po tom mladém opáleném tělíčku a ten soudce na ně zařve, proboha, okamžitě přestaňte, nebo vás osvobodím.

za ní, já držím strach. Tak se ptám, jestli

jsou 4 hodiny. Dobrou noc, vážení posluchači Čet rádia. Od mikrofonu vás zdraví Bucifal a začínají noční zprávy. Se děje doma i ve světě? Vláda Andreje Babiše ustála další hlasování o nedůvěře, ruský prezident Putin mluvil o proměně světa a varoval před umělou inteligencí a americká poprava injekcí se nezdařila, žena nyní bojuje o život. Američanka Christa Pikeová zůstává v kritickém stavu poté, co se jí nezdařilo provést popravu smrtící injekcí. Lékaři nyní bojují o záchranu jejího života a přesnější prognozu zatím nelze stanovit. Její obhájci žádají guvernéra státu Tennessee, aby jí trest smrti změnil na doživotní vězení. Ruský prezident Vladimir Putin na schůzce Valdajského klubu v Moskvě prohlásil, že svět se mění a napětí ve světě proto bude podle něj pravděpodobně pokračovat. Uklidnění situace očekává až s ústupem tzv. Západní hegemonie. Putin zároveň varoval před riziky, která může přinést rozvoj umělé inteligence. Policie na Chomutovsku obvinila 55-letého muže, který řídil automobil s více než 3 promile alkoholu v krvi. Řidič se navíc pokusil podplatit zasahujícího policistu, aby za něj absolvoval dechovou zkoušku. Nyní mu hrozí až 6 let vězení za ohrožení pod vlivem návykové látky a za podplácení. Izraelská opozice obvinuje premiéra Benjamina Netanyahua, že zneužívá středeční incident v letadle k posílení vlastní pozice před volbami. Pilot tehdy napadl kapitána stroje, který musel kvůli tomu nouzově přistát v Saudské Arábii. Podle odbornice na izraelskou politiku Ireny Kalousové umí Netanyahu v takových chvílích reagovat přesně tak, jak od něj veřejnost očekává. Vláda premiéra Andreje Babiše podruhé ustála hlasování o nedůvěře ve sněmovně. Opozici se nepodařilo kabinet svrhnout, pro jeho pád hlasovalo 83 poslanců. Koalice hnutí ANO, SPD a motoristů tak bude pokračovat s důvěrou dolní komory. A na závěr jedna pozvánka na noční oblohu, až do prosince bude možné velmi dobře pozorovat planetu Saturn, kterou astronomové považují za jednu z nejkrásnějších planet sluneční soustavy. Prohlédnout si ji půjde i v hvězdárnách s pomocí větších dalekohledů. Upozornil na to astronom Petr Horálek z Fyzikálního ústavu Slezské univerzity v Opavě. Počasí. Aktuálně máme zataženo a 13 stupňů. Do rána bude zataženo a teploty klesnou na 11 stupňů. Dnes v pátek pak bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. A to je z předpovědi vše. Ráno zase u Čet rádia, váš Bucifal.

Je to šok, šok, že mě ráda máš. Jak jsem vyrozuměl z psaníček tvých, co mi posíláš. Já se k tobě dívko nehodím, dlouho spím a do diskoté

tak dělat zábavu a žít se dne na den pro slávu. Co s tím? Jsem muzikant, tak na kytaru utrnkám. A zítra zas budu jinde hrát. Už mi prostě není 20 let, hraju blues, blues dnes naposled. A pak budu muset dál odkráčet jak stín. Je to trest, trest, že tě vůbec znám. Máš úsměv manekýny z magazínu.

jsem muzikant, tak na kytaru tu drnkám. A zítra zas budu jinde hrát. Už mi prostě není 20 let, hraju blues, blues dnes naposled. A pak budu muset dál podkráčet jak stín. Já se k tobě dívko nehodím, dlouho spím a do diskoték nechodím. A těch pár kil navíc nikdy neschodím.

Dobrý den. Jsem docent profesor Točka, kandidát věd. Jsem ředitelem CDAN a zároveň největší kapacitou v oblasti výzkumu nanotechnologií. Odborníci z celého světa ke mně jezdí na konzultace, protože jsem jedním z nejlepších nanopilotů planety a znám způsob, jak vyléčit každou nemoc. Nanobotem se vnořím do lidského těla a chorobu zlikviduji od jejího zárodku. Bakterii po bakterii, vir po viru, rozstřílím na padrť. Jsem bojovníkem uvnitř lidských těl. Mým úkolem je pomáhat jednotlivci a zcelovat zdravou společnost. Zdravou společnost. Někdo by řekl, že je to prostě má práce. Možná ostatní v CVAN to tak berou, ale troufám si říct, že v mém případě je to víc. Chápu to jako své poslání. A to nekončí ve chvíli, kdy si sundávám bílý plášť a odcházím domů. Já totiž neodcházím.

neustálý pohyb po černobílé šachovnici. Ve dne jsem bílým králem, v noci černým střelcem, protože tak, jako mi dělá dobře, když odřezávám zkaženou a nemocnou pučku od té zdravé a silné, působí mi až nevýslovnou radost odstraňovat a odkrajovat parazity lidské, stojící na samém okraji zdravé společnosti, kteří jsou její přítěží a ostydou. Jsem velkým milovníkem čistoty a pořádku. Stejně tak jako lidský organismus může být napaden bakterií nebo virem, je svět, ve kterém žijeme, také plný různých cizopasníků. Jsou to bezprizorní dýchači čerstvého vzduchu. Lidé bez energie a bez nápadu. Lidé, kteří zabíjejí svým nicneděláním a pitím nejrůznějších jedů poslední zdravé zbytky buněk mozku, nejsou schopni být naší společnosti jakkoliv prospěšní. Jsou to lidé zkažení.

tady bojuji. A že ho bojuji za vás. A že jednou mi přijdete poděkovat. A když ne vy, tak vaše děti. A nebo děti vaše děti. Lidská společnost je totiž taky organismus.

Chapter.

0: Děkuji vám za celý vědecký svět.
1: Divadlo Noc.
2: Dobrý večer. Tu už dovolte, abych se vám představil. Já jsem Ruda z Ostravy, ale všetci chlapi v robotě mi říkají jenom Ostravák, bo žiju v Ostravě, tak to je logické, ni? No. To už já jsem vám přišel povědět, jak moja mama dodrbala mikrovlnku. Po Vánocích si mama mezi řečí postěžovala, že se jí Růža chlubila, že má novou mikrovlnku. Tuž to je bordel. Ona ju má a mama ní. V duchu se mamu proklel do 7. kolena a zavzpomínal na anabazu před paru rokami. V ten čas jsem měl možnost lácno koupit tu trubu od jedného dobrého známého z bazaru. Tuž jsem ji koupil, aby tež mama měla radost, ne, a měla moderní domácnost. No ní, no... Jak viděla tu kýsňu pod stromkem, tu začala piskovat.
3: Na co novou televizu?
2: Že starou mají deprem 10 roku a že funguje dobře. Tu už se mi vysvětlil, že to níma televize. Ale že jak bude guvno v programě, může čumět na ten točící se talíř. Zrobil jsem mi školení. Vysvětl, kaj se co strká, jak se co zapíná, co všecko to umíno, byla nadšená, všecko hned vyzkoušala. A druhý den prý aj v tom urobila oběd, no fajn, není. A druhý den mě zbudil telefon. Máma volala, že prý mám zjistit číslo do opravní, bo je tam mikrotruba jakasi posraná. Tam se jak to?
4: No, ona, že to vůbec nefunguje.
2: Tam se co to robí, mamo?
4: Nic, ani ťuk.
2: Jdu k ní, naštěstí bydlí jenom 4 bloky ode mě.
4: Přijdu k mikrovlnce, no málem se mnu jebně o zem. Při vodní špagat níma v elektrice.
2: Už se jí ptám, jestli si ze mě robí srandu, či co? A ona žení?
4: Že prý fotr řeknu, že se to má na noc vypínat, bo to zbytečně žere prud, jak tam svítí ten budík.
2: Tuž se mi to zapnul, vyzkoušel, dal si turka a valil dom. Za hodinu další telefon. Zas mama. Čil prý.
3: Že se ta mikrotruba jaksi netočí a jaksi to v tým iskří.
2: Říká mi, jestli to vrčí.
4: A ona, že já, že to vrčí.
2: Slyším z dálky jakési podezřelé zvuky. No a z ní vylezlo, že tam narvala kastrou s gulašem, co chtěl fotro hrát. Tuž jí říká, máš řvu na ní, ať toho nevypně, bo je mikrovlnka v říti. Tuž to fotr vylvar ze zasuvky a žízkry lítali. Znovu se mi vysvětlil, že do tého nesmí dávat žádné železné věci a jak se mě zoptala, jestli ani pane, tuž se mi s tím telefonem jebnul. Potom už se týden ozval a tu jsem si říkal, že asi všecko v pořádku a naučila se s tím robiť. Guvno. Za týden zas telefon ráno. Mama, kdo jiný? Že by potřebovala to mikrovlnku odvést do opravní, bo to sklo na těch dveřách je rozbité. Tu jsem se jí zoptal, či to spadlo, či kterého šlaka. Kajže, prichtěla fotrovi urobit vajca na snídaní. Tu už tam narvala 4 vajca v misce, zapla čudel a šla nachystat stůl na chleba, kafe, talíře, no a zavolala fotraku snídaní.
4: V tu chvílu 4 jebiak zděla na celý barák, 2 hrnky rozbité, fotr tak uhnul jednomu vajcu ve skle. 7 talířů na poličce gánc rozdíchaných, sklo ve dveřách vysypané, no smrád jak v šatni po tělocvíku.
2: Odpoledně jsem přijel po mikrovlnku a jebňul jsem ju dole do popeláku. Máma jenem mě chápavě čučela z okna. Tenkrát jsem ještě dostal vynadané já, že co jí to nosím za moderní bebechy do domu, co jsou složité jak křižovka ve vlastě. Ale jak to má Růža, tuž to je taky fajný pomocník do domácnosti. Už mi aj paru razy napadlo, jestli moja babka z dědu nebyli sourozenci. To je všecko zůř.

a mě už v uchu hrozně kručelo a ty jsi mi ho tak hezky nakrmila. Prosím, prosím, ještě zpívej, ať zapomenu všechny rozumy. Já vím, že ti to nikdy nevrátím, i když se tváříš hezky skromně.

0: je 5 hodin.
1: Dobré ráno. Tady Honza z Čet rádia, jsem tu s vámi a mám pro vás ranní zpravodajství. Co byste dnes neměli minout? Vláda Andreje Babiše ustála další hlasování o nedůvěře, ruský prezident Putin mluvil o proměně světa a varoval před umělou inteligencí a americká poprava injekcí se nezdařila, žena nyní bojuje o život. Američanka Krista Pikelová zůstává v kritickém stavu poté, co se jí nezdařilo provést popravu smrtící injekcí. Lékaři nyní bojují o záchranu jejího života a přesnější prognozu zatím nelze stanovit. Její obhájci žádají guvernéra státu Tennessee, aby jí trest smrti změnil na doživotní vězení. Ruský prezident Vladimir Putin na schůzce Valdajského klubu v Moskvě prohlásil, že svět se mění a napětí ve světě proto bude podle něj pravděpodobně pokračovat. Uklidnění situace očekává až s ústupem tzv. Západní hegemonie. Putin zároveň varoval před riziky, která může přinést rozvoj umělé inteligence. Izraelská opozice obvinuje premiéra Benjamina Netanyahua, že zneužívá středeční incident v letadle k posílení vlastní pozice před volbami. Pilot tehdy napadl kapitána stroje, který musel kvůli tomu nouzově přistát v Saudské Arábii. Podle odbornice na izraelskou politiku Ireny Kalousové umí Netanyahu v takových chvílích reagovat přesně tak, jak od něj veřejnost očekává. Vláda premiéra Andreje Babiše podruhé ustála hlasování o nedůvěře ve sněmovně. Opozici se nepodařilo kabinet svrhnout, pro jeho pád hlasovalo 83 poslanců. Koalice hnutí ANO, SPD a motoristů tak bude pokračovat s důvěrou dolní komory. Policie na Chomutovsku obvinila 55-letého muže, který řídil automobil s více než 3 promile alkoholu v krvi. Řidič se navíc pokusil podplatit zasahujícího policistu, aby za něj absolvoval dechovou zkoušku. Nyní mu hrozí až 6 let vězení za ohrožení pod vlivem návykové látky a za podplácení. A na závěr jedna pozvánka na noční oblohu. Až do prosince bude možné velmi dobře pozorovat planetu Saturn, kterou astronomové považují za jednu z nejkrásnějších planet sluneční soustavy. Prohlédnout si ji půjde i v hvězdárnách s pomocí větších dalekohledů. Upozornil na to astronom Petr Hrálek z Fyzikálního ústavu Slezské univerzity v Opavě.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze zataženo a 13 stupňů, v Brně polojasno a 13, v Ostravě polojasno a 8. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Vítr skoro nefouká a foukat nezačne. Tlak vzduchu bude slabě stoupat. Prostelové podmínky budou nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v sobotu bude mlhavo, nejvyšší teploty kolem 22 stupňů. To je z počasí vše a hned pokračujeme dopravním servisem Čet rádia. Čet rádio.
0: Dopravní servis.
1: Voza a raný provoz na silnicích. Na dálnici D1 mezi 30.10. a 30.11. kilometrem ve směru na Ostravu se stala nehoda osobního auta, na vozovce je překážka, projíždí se zvýšenou opatrností. Před hodinou došlo k nehodě také na silnici číslo 45 u obce Oborná na Bruntálsku, kde osobní auto narazilo do dopravního značení. Na D1 u 61. kilometru směrem na Brno stojí poroukané vozidlo a tvoří se tam zdržení, stejná situace komplikuje provoz i na 182. kilometru téže dálnice, tam je navíc neprůjezdný levý jízdní pruh. Pozor by se měli dát řidiči na dálnici D35 mezi 246. a 245. kilometrem směrem na Hradec Králové, kde se pohybují lidé na vozovce. Na dálnici D1 v Brně pokračuje přestavba křižovatky s dálnicí D2, v místě se tvoří kolony a potrvá to do 20. října. U Kaplice na Jůček zůstávají kvůli stavbě dálnice D3 uzavřené silnice 3. třídy směrem k rakouské hranici. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. To byl ranní dopravní servis Čet rádia. Oza vám přeje pohodové ráno za volantem.

0: Zkoušel jsi někdy přepnout si mobil komplet do černobílé barvy?
1: Cože? Dobré ráno z Čet rádia, máme 5.20, venku je tma jako pytli a ty zkoušíš moje oči.
0: Fakt, zkus to. Vypadá to jako noviny z 50. let a najednou nemáš chuť na tom displeji pořád něco ťukat.
1: To bych neřekl. Já na tom svém starém tlačítkovém telefonu žádné barvičky stejně nemám, tak co bych přepínal?
0: Pucane, ty jsi zase chytrej. Já mluvím o normálním chytrém telefonu, kde na tebe pořád blikají červené tečky a lákají tě klikat.
1: Aha. No jo, ty vaše chytré krabičky. To mi připomíná, když jsem si v roce 95 kupoval první telefon v prodejně u nádraží. Ten měl anténu jako bič a displej svítil zeleně.
0: Pucouši, nejsme v pamětníku.
1: No dobře, dobře. Jen říkám, že zelená byla uklidňující. Ale černobílá obrazovka má vlastně něco do sebe, aspoň tě to neuhrane se.
0: No právě. Nastavíš si v menu režim stupňů šedi a najednou tě ty barevné ikony přestanou bavit. Vážně.
1: To já nemám ani v barvě, kára mi startuje i bez displeje. Ale jako nápad pro ty vaše věčně svítící obličeje je to dobrý.
0: Ráda. Já si to nechám zapnuté i odpoledne, až půjdu do parku na kávu a budu si číst knížku.
1: Zpátky na zem, vlasti. 6 hodin jsou zprávy Čet rádia a teď radši pošleme do etéru pořádný flák muziky.

0: Krátké zprávy.
1: Ahoj, parto, Honza u mikrofonu s krátkými zprávami. Pojďme na to nejdůležitější. Vláda Andreje Babiše podruhé ustála hlasování o nedůvěře ve sněmovně. Ruský prezident Putin na Valdejském klubu mluvil o proměně světa a riziku umělé inteligence. Americká odsouzená Christa Pikeová je po nezdařené popravě v kritickém stavu. Izraelská opozice obvinuje premiéra Netanyahua ze zneužití incidentu v letadle před volbami. Policie na Chomutovsku obvinila opilého řidiče, který se pokusil podplatit policistu.
0: Počasí.
1: Pojďme se podívat na počasí. Aktuálně v Praze zataženo a 12 stupňů, v Brně polojasno a 13, v Ostravě polojasno a 7. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Vítr skoro nefouká a foukat nezačne. Tlak vzduchu bude slabě stoupat. Rozptylové podmínky budou nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v sobotu bude mohavo, nejvyšší teploty kolem 22 stupňů. A výhled na další dny, v neděli zataženo, teploty kolem 22, v pondělí a v úterý mohavo, teploty kolem 22, ve středu a ve čtvrtek přehánky, teploty mezi 14 a 18 stupni. Počasí máme, teď ještě jak se dnes jezdí, následuje dopravní servis.
0: Dopravní servis.
1: Voza a raný provoz na silnicích. Na dálnici D1 mezi 310. a 311. kilometrem ve směru na Ostravu se stala nehoda osobního auta. Na vozovce je překážka, projíždí se zvýšenou opatrností. Před hodinou došlo k nehodě také na silnici číslo 45 u obce Oborná na Bruntálsku, kde osobní auto narazilo do dopravního značení. Na D1 u 61. kilometru směrem na Brno stojí poroukané vozidlo a tvoří se tam zdržení. Stejná situace komplikuje provoz i na 182. kilometru téže dálnice, tam je navíc neprůjezdný levý jízdní pruh. Pozor by se měli dát řidiči na dálnici D35 mezi 246. a 245. kilometrem směrem na Hradec Králové, kde se pohybují lidé na vozovce. Na dálnici D1 v Brně pokračuje přestavba křižovatky s dálnicí D2. V místě se tvoří kolony a potrvá to do 20. října. U Kaplice na Jůček zůstávají kvůli stavbě dálnice D3 uzavřené silnice 3. třídy směrem k rakouské hranici. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. To byl ranní dopravní servis Čet Rádia. Oza vám přeje pohodové ráno za volantem.

0: Venku je zataženo, 12 stupňů a tma jak v pytli.
1: Dobré ráno z Čedrádia, máme za 20 minut 6.
0: Pucane, ty vypadáš, že ses vyspal v psí boudě.
1: To ne.
0: Dneska má svátek Oliver, tak všechno nejlepší, a před 76 lety vyšel poprvé komik Peanuts.
1: Snoopy. To spí na střeše boudy.
0: Jasně, geniální humor.
1: To je blbost, na střeše boudy se spát nedá, z toho třeští záda.
0: Tobě upadnou záda i v křesle.
1: To jo.
0: Tak se trochu usměj, aspoň kvůli těm Oliverům.
1: 6 hodin jsou zprávy a teď muzika.

0: horoskop.
1: Dobrý den, tady Vlasta a jedu rovnou k věci, protože dneska na kecání kolem dokola fakt nemám. Je pátek, 2. října, a já jsem nevyspalá jak sova po noční směně, takže pardon, jestli budu dneska trochu bručet. Ale hvězdy mě naštěstí vždycky nakopnou víc než to raní kafe, tak jedeme na to. Beran dneska zjistí, že fronta na poště se nehne, ať stojí v kterékoliv řadě, tak ať si vezme něco k poslechu a bere to sportovně. Bík má chuť si dneska doma uvařit něco pořádného, jen ať nezapomene hlídat troubu, protože s tím mám já sama bohaté zkušenosti a nejsou hezké. Blíženci budou celý den přeskakovat mezi 10 úkoly najednou, tak aby aspoň jeden dotáhli do konce, to by bylo terno. Rak si dneska odpoledne pustí starý film a zjistí, že mu to udělá víc dobře než celý víkend plánů. Lev dostane od šéfa pochvalu, kterou čekal tak dlouho, že z toho bude celý nesvůj, ale zasloužená je. Pana si dneska konečně uklidí tu poličku, co na ní koukala 3 týdny, a bude si pak připadat jako po velkém životním vítězství. Váhy budou řešit, komu v rodině dát přednost, a nakonec zjistí, že nejvíc jim pomůže, když si prostě na chvíli vypnou telefon. Štír má dneska sklony rýpnout do kolegy jednu ostrou poznámku, tak ať to zváží, nebo si to schová na jindy. Střelec se nechá zlákat na výlet, který vůbec neplánoval, a bude z toho mít lepší den než ze všeho naplánovaného dohromady. Kozoroh si dneska bude hlídat každou korunu v peněžence, a to je u něj vlastně normální stav, takže klid. Vodnář přijde na nápad, který zní bláznivě, ale třeba právě ten jednou vyjde, tak ať ho aspoň zkusí vyslovit nahlas. Ryby budou dneska extra citlivé na všechno kolem, i na to, jak se na ně tváří soused na chodbě, tak ať se tím zbytečně netrápí. Tak a to by bylo z hvězd, co jsem pro vás dneska vymyslela, pořádně rozespalá, ale aspoň upřímně. Berte to jako hru, protože co vám ten den doopravdy přinese, to si nakonec stejně zařídíte sami, hvězdy maximálně našeptávají. Zítra je sobota a to znamená, že vám sem přinesu horoskop na víkendovou notu, tak si ho nenechte ujít, třeba mezi snídaní a odpoledním lenošením. Já teď jdu schánět pořádné kafe, protože bez něj dneska fakt nejedu. Tohle byla Vlasta a Čet Rádio, mějte se dnes podle sebe a uvidíme se zas v sobotu.

0: je 6 hodin.
1: Krásné ráno vám všem. Tady Honza, kafe mám nalité a zprávy Čet rádia připravené. Co se děje doma i ve světě? Babišova vláda ustála druhé hlasování o nedůvěře, Praha se potýká s prohlubující se bytovou krizí a Ukrajina čelí rozsáhlým výpadkům elektřiny kvůli ruským úderům. Na Chomutovsku policie obvinila muže, který řídil auto s více než 3 promile alkoholu v krvi. Když ho zastavila hlídka, nabídl strážci zákona úplatek za to, aby dechovou zkoušku absolvoval místo něj. Za ohrožení pod vlivem návykové látky a podpálcení mu teď hrozí až 6 let vězení. Ukrajina čelí vážnému nedostatku elektřiny poté, co ruské útoky poškodily energetickou infrastrukturu a k tomu přišlo podzimní ochlazení. Provozovatel přenosové soustavy už oznámil, že obyvatelé musí počítat s dlouhými výpadky proudu. Odborníci varují, že situace se letos na podzim ještě přiostří. Vláda premiéra Andreje Babiše podruhé ustála hlasování o nedůvěře ve sněmovně. Pro svržení kabinetu hlasovalo 83 poslanců, což k odvolání nestačilo. Koalice ANO, SPD a motoristů tak bude pokračovat ve vládnutí i přes snahu opozičních stran. Praha podle dostupných čísel trápí nejhorší dostupnost bydlení ve střední Evropě. Na vlastní byt se lidé musí našetřit v průměru 15 ročních platů a nájem jim sebere až 40% příjmů. Situace se dál zhoršuje a většina Pražanů ji vnímá velmi negativně. Bydlení se proto stalo jedním z hlavních témat blížících se komunálních voleb a politici slibují různá řešení. Ruský prezident Vladimir Putin na jednání Valašského klubu v Moskvě prohlásil, že se svět mění a mezinárodní konflikty budou podle něj pravděpodobně pokračovat. Napětí by podle něj mělo polevit až s ústupem tzv. Západní hegemonie. Aroven varoval před riziky umělé inteligence, která podle něj může ohrozit celý svět. A na závěr dobrá zpráva pro milovníky noční oblohy, až do prosince bude možné pozorovat planetu Saturn proslulou díky svým prstencům. Stačí k tomu hvězdářský dalekohled, případně návštěva hvězdárny s větším přístrojem. A astronomové tak nabízejí příležitost prohlédnout si jednu z nejkrásnějších planet sluneční soustavy.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze zataženo a 12 stupňů, v Brně zataženo a 13, v Ostravě polojasno a 7. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Vítr skoro nefouká a foukat nezačne. Tlak vzduchu bude slabě stoupat. Rozptylové podmínky budou nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v sobotu bude mlhavo, nejvyšší teploty kolem 22 stupňů. A z nebe rovnou na asfalt Čet rádio pokračuje dopravním servisem. Čet rádio.
0: Dopravní servis.
1: Dopravní servis Čet rádia, u mikrofonu Honza. Na dálnici D1 mezi 159. a 160. kilometrem ve směru na Brno se před hodinou stala nehoda, provoz je omezený. Podobně i na dálnici D1 u Ostravy mezi 310. a 301. kilometrem ve směru na Ostravu, kde havarovalo osobní auto a na vozovce zůstala překážka, projíždíte opatrně. Na dálnici D1 na 182. kilometru směrem na Brno brzdí provoz poroukané vozidlo, neprůjezdný je levý jízdní pruh. A na dálnici D8 na 25. kilometru směrem na Ústí nad Labem způsobilo zdržení další poroukané auto, i tady počítejte se zvýšenou opatrností. Na dálnici D1 v Brně pokračuje přestavba křižovatky s dálnicí D2 u sjezdu na Brno centrum, v místě se tvoří kolony, omezení potrvá do 20. října. U Kaplice na Jůček zůstávají kvůli stavbě dálnice D3 uzavřené silnice 3. třídy, objízdné trasy jsou vyznačené a potrvá to až do konce listopadu. Mimo zmíněná místa jsou dálnice sjízdné bez dalších omezení. A to je z dopravy vše. Bezpečnou cestu a hezký den přeje Honza z Čet rádia.

0: to kafe jsi mi stejně udělala strašně slabé vlasti.
1: Můžeš být rád, že jsem ti vůbec něco zalitím vody obdařila. Dobré ráno z Čet rádia, je 6.20.
0: Venku je sice zima a mlha, ale aspoň hrnek hřeje.
1: Tak hlavně, že žiješ. O čem to zas přemýšlíš?
0: O čase. Věděla jsi, že ve Francii v roce 1793 zavedli desítkový čas?
1: Cože?
0: Den měl 10 hodin, hodina 100 minut a minuta 100 sekund. Vyrobili i speciální ciperníky.
1: To je blbost.
0: Není. Lidé z toho byli tak zmatení, že to po 16 měsících zase zrušili.
1: Vůbec se jim nedivím.
0: Představ si, že vstáváš 5 hodin, ale podle desítkového systému jsou vlastně 2 hodiny ráno.
1: Ucane, já jsem před 7 nepoužitelná v jakémkoliv systému.
0: To vlastně vidím každé ráno na vlastní oči.
1: Ty jsi blázen. 7 hodin jsou zprávy Čet rádia a teď pošleme do vzduchu trochu muziky.

0: Krátké zprávy.
1: Za u mikrofonu krátké zprávy Čet rádia začínají. Co byste dnes neměli minout? Vláda Andreje Babiše ustála druhé hlasování o nedůvěře ve sněmovně. Ráz se potýká s prohlubující se krizí dostupného bydlení. Ruský prezident Putin na Valdajském klubu hovořil o konci západní hegemonie a varoval před umělou inteligencí. Ukrajina čelí kvůli ruským úderům na energetiku rozsáhlým výpadkům elektřiny. Policie na Chomutovsku obvinila opilého řidiče, který se pokusil podplatit policistu. Na závěr nás čeká pozvánka k pozorování planety Saturn na noční obloze.
0: Počasí.
1: Tak co obloha, jak se tváří? Aktuálně v Praze zataženo a 12 stupňů, v Brně zataženo a 12, v Ostravě polojasno a 7. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Vítr skoro nefouká a foukat nezačne. Tlak vzduchu bude slabě stoupat. Rozptylové podmínky budou nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v sobotu bude mlhavo, nejvyšší teploty kolem 22 stupňů. A výhled na další dny, v neděli a v pondělí zataženo, teploty kolem 21, úterý polojasno, teploty kolem 23, ve středu zataženo, teploty kolem 20, ve čtvrtek deštivo, teploty kolem 14. Tolik od obohy a teď se podíváme, jak vypadají silnice.
0: Dopravní servis.
1: Dopravní servis Čet rádia, u mikrofonu Honza. Na dálnici D1 mezi 159. a 160. kilometrem ve směru na Brno se před hodinou stala nehoda, provoz je omezený. Podobně i na dálnici D1 u Ostravy mezi 310. a 301. kilometrem ve směru na Ostravu, kde havarovalo osobní auto a na vozovce zůstala překážka, projíždíte opatrně. Na dálnici D1 na 182. kilometru směrem na Brno brzdí provoz poroukané vozidlo, neprůjezdný je levý jízdní pruh. A na dálnici D8 na 25. kilometru směrem na Ústí nad Labem způsobilo zdržení další poroukané auto, i tady počítejte se zvýšenou opatrností. Na dálnici D1 v Brně pokračuje přestavba křižovatky s dálnicí D2 u sjezdu na Brno centrum, v místě se tvoří kolony, omezení potrvá do 20. října. U Kaplice na Jůček zůstávají kvůli stavbě dálnice D3 uzavřené silnice 3. třídy, objízdné trasy jsou vyznačené a potrvá to až do konce listopadu. Mimo zmíněná místa jsou dálnice sjízdné bez dalších omezení. A to je z dopravy vše. Bezpečnou cestu a hezký den přeje Honza z Čet rádia.

0: A to ti říkám, že ten motor v té mojí káře šlape jako hodinky, jen to těsnění trochu zlobí.
1: Bucouši, prosím tě, to tvoje auto drží pohromadě jen silou vůle. Dobré ráno z Četrádia, je za 20 minut 7.
0: Venku je zataženo a 12 stupňů, v autě se zahřeju. Ale mimochodem, víš, co v Praze skončilo? Festival Metronom.
1: Fakt? Po 10 letech?
0: No jo. Balí kufry. Přitom tam hrál Sting, Nick Cave nebo Iggy Pop, jenže lidi moc nechodili a sousedi si pořád stěžovali na rušení nočního klidu.
1: A divíš se? Kdo má do 2 do rána poslouchat dunění kytar pod okny?
0: Ale prosím tě. Kultura do města patří. To bysme mohli rovnou zakázat i sousedovi sekačku na trávu v neděli ráno.
1: To bych zrovna brala.
0: Podle mě je to obrovská škoda. Pořádat takový festival byla skvělá věc a organizátoři říkají, že už nevědí, co změnit.
1: Já je chápu. Když máš ztráty a naštvané sousedy, prostě to zabalíš. Nemá cenu být se s větrnými mlýny.
0: To je strašně alibistické. Kdybych já se vzdal pokaždé, když mi na zahrádce vyrostou slimáci nebo když...
1: Pucifale, dost.
0: Když mi kára nechce chytnout na první škrtnutí, tak dneska nejezdím a...
1: Ať se nerozjedeš až do zpravodajství. 7 hodin jsou zprávy Četrádia, tak radši pustíme do etéru poctivou muziku.

0: Horoskop.
1: Dobrý den, tady Vlasta a jedu rovnou k věci, protože dneska na kecání kolem dokola fakt nemám. Je pátek, 2. října, a já jsem nevyspalá jak sova po noční směně, takže pardon, jestli budu dneska trochu bručet. Ale hvězdy mě naštěstí vždycky nakopnou víc než to raní kafe, tak jedeme na to. Beran dneska zjistí, že fronta na poště se nehne, ať stojí v kterékoliv řadě, tak ať si vezme něco k poslechu a bere to sportovně. Bík má chuť si dneska doma uvařit něco pořádného, jen ať nezapomene hlídat troubu, protože s tím mám já sama bohaté zkušenosti a nejsou hezké. Blíženci budou celý den přeskakovat mezi 10 úkoly na jednou, tak aby aspoň jeden dotáhli do konce, to by bylo terno. Rak si dneska odpoledne pustí starý film a zjistí, že mu to udělá víc dobře než celý víkend plánů. Lev dostane od šéfa pochvalu, kterou čekal tak dlouho, že z toho bude celý nesvůj, ale zasloužená je. Pana si dneska konečně uklidí tu poličku, co na ní koukala 3 týdny, a bude si pak připadat jako po velkém životním vítězství. Váhy budou řešit, komu v rodině dát přednost, a nakonec zjistí, že nejvíc jim pomůže, když si prostě na chvíli vypnou telefon. Štír má dneska sklony rýpnout do kolegy jednu ostrou poznámku, tak ať to zváží, nebo si to schová na jindy. Střelec se nechá zlákat na výlet, který vůbec neplánoval, a bude z toho mít lepší den než ze všeho naplánovaného dohromady. Kozoroh si dneska bude hlídat každou korunu v peněžence, a to je u něj vlastně normální stav, takže klid. Vodnář přijde na nápad, který zní bláznivě, ale třeba právě ten jednou vyjde, tak ať ho aspoň zkusí vyslovit nahlas. Ryby budou dneska extra citlivé na všechno kolem, i na to, jak se na ně tváří soused na chodbě, tak ať se tím zbytečně netrápí. Tak a to by bylo z hvězd, co jsem pro vás dneska vymyslela, pořádně rozespalá, ale aspoň upřímně. Berte to jako hru, protože co vám ten den doopravdy přinese, to si nakonec stejně zařídíte sami, hvězdy maximálně našeptávají. Zítra je sobota a to znamená, že vám sem přinesu horoskop na víkendovou notu, tak si ho nenechte ujít, třeba mezi snídaní a odpoledním lenošením. Já teď jdu schánět pořádné kafe, protože bez něj dneska fakt nejedu. Tohle byla Vlasta a Čet Rádio, mějte se dnes podle sebe a uvidíme se zas v sobotu.

0: Je 7 hodin.
1: Dobré ráno. Za u mikrofonu, tak se podíváme, co se stalo, zatímco jste spali. A tady jsou hlavní titulky. Babišova vláda ustála druhé hlasování o nedůvěře, Praha se potýká s prohlubující se bytovou krizí a Ukrajina čelí rozsáhlým výpadkům elektřiny kvůli ruským úderům. Ukrajina čelí vážnému nedostatku elektřiny poté, co ruské útoky poškodily energetickou infrastrukturu a k tomu přišlo podzimní ochlazení. Provozovatel přenosové soustavy už oznámil, že obyvatelé musí počítat s dlouhými výpadky proudu. Odborníci varují, že situace se letos na podzim ještě přiostří. Na Chomutovsku policie obvinila muže, který řídil auto s více než 3 promile alkoholu v krvi. Když ho zastavila hlídka, nabídl strážci zákona úplatek za to, aby dechovou zkoušku absolvoval místo něj. Za ohrožení pod vlivem návykové látky a podpálcení mu teď hrozí až 6 let vězení. Ruský prezident Vladimir Putin na jednání Valejského klubu v Moskvě prohlásil, že se svět mění a mezinárodní konflikty budou podle něj pravděpodobně pokračovat. Napětí by podle něj mělo polevit až s ústupem tzv. Západní hegemonie. Aroveň varoval před riziky umělé inteligence, která podle něj může ohrozit celý svět. Právě podle dostupných čísel trápí nejhorší dostupnost bydlení ve střední Evropě. Na vlastní byt se lidé musí našetřit v průměru 15 ročních platů a nájem jim sebere až 40% příjmů. Situace se dál zhoršuje a většina Pražanů ji vnímá velmi negativně. Bydlení se proto stalo jedním z hlavních témat blížících se komunálních voleb a politici slibují různá řešení. Vláda premiéra Andreje Babiše podruhé ustála hlasování o nedůvěře ve sněmovně. Pro svržení kabinetu hlasovalo 83 poslanců, což k odvolání nestačilo. Koalice ANO, SPD a motoristů tak bude pokračovat ve vládnutí i přes snahu opozičních stran. A na závěr dobrá zpráva pro milovníky noční oblohy. Až do prosince bude možné pozorovat planetu Saturn proslulou díky svým prstencům. Stačí k tomu hvězdářský dalekohled, případně návštěva hvězdárny s větším přístrojem. Astronomové tak nabízejí příležitost prohlédnout si jednu z nejkrásnějších planet sluneční soustavy.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze zataženo a 12 stupňů, v Brně zataženo a 12, v Ostravě polojasno a 7. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Vítr skoro nefouká a foukat nezačne. Tlak vzduchu bude slabě stoupat. Rostelové podmínky budou nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v sobotu bude mlhavo, nejvyšší teploty kolem 22 stupňů. To je z počasí vše a hned pokračujeme dopravním servisem Čet Rádia. Čet Rádio.
0: Dopravní servis.
1: Raní doprava s Honzou. Na silnici I-38 u Duxu na Českolipsku se stala nehoda, provoz tam může váznout. Nehoda hlášena také na silnici 22 u Klatov, došlo ke střetu auta se srnou a stále probíhá vyšetřování. Na dálnici D1 mezi 157. a 158. kilometrem ve směru na Brno je po nehodě překážka na vozovce, projíždíte opatrně. Na dálnici D11 na 55. kilometru směrem na Jaroměř stojí poroukané vozidlo a tvoří se tam zdržení, podobně i na dálnici D5 u 18. kilometru směrem na Plzeň. V Brně pokračuje přestavba křižovatky dálnic D1 a D2. V místě sjezdu exit 196B na Brno centrum tak mohou vznikat kolony, omezení potrvá do 20. října. Dlouhodobě pak zůstává v omezeném provozu Libeňský most v Praze, kde probíhá jeho přestavba až do konce roku 2027. Dálnice jsou jinak sjízdné bez vážnějších omezení. Tolik od silnic. Uza vám přeje, ať vás dnes ráno nic nezdrží.

0: po souši, koupil bys si dalekohled jenom proto, abys do prosince koukal na Saturn.
1: Ani náhodou. Ale dobré ráno z Čet rádia, máme 7.20 a venku je podzimně sichravo.
0: Vždyť hvězdáři hlásí, že je teď planeta i s prstenci skvěle vidět, stačí zajít na hvězdárnu.
1: A kvůli tomu mám večer mrazit uši někde na kopci?
0: Ty jsi prostě bez romantiky.
1: To bych neřekl. Koupil jsem ti kafe.
0: To je milé, ale Saturn je větší zážitek než tvůj Turek.
1: Vydělaj si to někdy v kukátku? Je to jen malá svítící kulička.
0: Není.
1: Je. Vypadá to jak knoflík od košile.
0: Má to prstence z ledu a prachu, to je fascinující.
1: Ledu mám dost v mrazáku a prachu na půdě.
0: Fakt.
1: No jo. A stejně tam přes ty jejich přístroje člověk vidí jenom.
0: Ucouši, dost. 8 hodin jsou zprávy Čet rádia a ty se tady rozcházíš s celým vesmírem, radši poslouchejte muziku.

0: Krátké zprávy.
1: Zdraví vás Honza. Ve zprávách dnes. Vláda Andreje Babiše ustála druhé hlasování o nedůvěře ve sněmovně. Která se potýká s prohlubující se krizí dostupného bydlení. Ruský prezident Putin na Valdajském klubu hovořil o konci západní hegemonie a varoval před umělou inteligencí. Ukrajina čelí kvůli ruským úderům na energetiku rozsáhlým výpadkům elektřiny. Policie na Chomutovsku obvinila opilého řidiče, který se pokusil podplatit policistu. Na závěr nás čeká pozvánka k pozorování planety Saturn na noční obloze.
0: Počasí.
1: A jak to venku aktuálně vypadá? Aktuálně v Praze zataženo a 12 stupňů, v Brně zataženo a 12, v Ostravě polojasno a 7. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Vítr skoro nefouká a foukat nezačne. Tlak vzduchu bude slabě stoupat. Rozptylové podmínky budou nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v sobotu bude mlhavo, nejvyšší teploty kolem 22 stupňů. A výhled na další dny, neděli a v pondělí zataženo, teploty kolem 21, úterý polojasno, teploty kolem 23, ve středu zataženo, teploty kolem 20, ve čtvrtek deštivo, teploty kolem 14. A od oblohy rovnou na silnice následuje dopravní servis Čet Rádia. Čet Rádio.
0: Dopravní servis.
1: Ranní doprava s Honzou. Na silnici I-38 u Duxů na Českolipsku se stala nehoda, provoz tam může váznout. Nehoda hlášena také na silnici 22 u Klatov, došlo ke střetu auta se srnou a stále probíhá vyšetřování. Na dálnici D1 mezi 157. a 158. kilometrem ve směru na Brno je po nehodě překážka na vozovce, projíždíte opatrně. Na dálnici D11 na 55. kilometru směrem na Jaroměř stojí poroukané vozidlo a tvoří se tam zdržení, podobně i na dálnici D5 u 18. kilometru směrem na Plzeň. V Brně pokračuje přestavba křižovatky dálnic D1 a D2. V místě sjezdu exit 196B na Brno centrum tak mohou vznikat kolony, omezení potrvá do 20. října. Dlouhodobě pak zůstává v omezeném provozu Rybeňský most v Praze, kde probíhá jeho přestavba až do konce roku 2027. Dálnice jsou jinak sjízdné bez vážnějších omezení. Tolik od silnic. Uza vám přeje, ať vás dnes ráno nic nezdrží.

0: stejně ti říkám, že ten tvůj bylinkový čaj smrdí jako senoseč.
1: Je to máta, bucane. Ale dobré ráno z Čet rádia. Máme 7.40 a venku je zataženo a 11 stupňů.
0: Tam zataženo. Ale má být až 20 stupňů, tak aspoň něco.
1: No vidíš. Měla jsem v plánu říct ti radši něco o britské kapele Ten CC a jejich hitu I Am Not In Love z roku 1975.
0: To neznám.
1: Znáš. Neměli tenkrát žádné počítače, takže ten vokální podklad dělali ručně. Natočili stovky hlasových smyček na pásky a omotali je po celém studiu okolo stojanů.
0: To je blbost.
1: Není. Opravdu namotali metry pásky přes kladky a tušky po místnosti, aby běhali dokola, a pak na mixpultu vytáhli akordy.
0: Taková zbytečná komplikace.
1: Náhodou to zní skvěle a dělali to 3 týdny v kuse.
0: To poctivých kytar si hrají s páskami jako děti na pískovišti. To bych neřekl, že z toho bylo něco dobrého.
1: Byl z toho obrovský hit. A ta slavná šeptající pasáž je hlas recepční ze studia.
0: No jo, takže to celé poskládali z toho, co našli v kuchyňce.
1: Byl to čistý génius.
0: Ní to spíš jako zmatek. Já mám rád, když kapela vezme nástroje a prostě hraje, než je omotávají nábytek páskou a...
1: Ucouši, dost, v 8 hodin jsou na Čet rádiu zprávy a ty bys tady berblal do zítřka, radši si poslechneme nějakou muziku.

0: horoskop.
1: Dobrý den, tady Vlasta a jedu rovnou k věci, protože dneska na kecání kolem dokola fakt nemám. Je pátek, 2. října, a já jsem nevyspalá jak sova po noční směně, takže pardon, jestli budu dneska trochu bručet. Ale hvězdy mě naštěstí vždycky nakopnou.

víc než to ranní kafe, tak jedeme na to. Beran dneska zjistí, že fronta na poště se nehne, ať stojí v kterékoliv řadě, tak ať si vezme něco k poslechu a bere to sportovně. Bík má chuť si dneska doma uvařit něco pořádného, jen ať nezapomene hlídat troubu, protože s tím mám já sama bohaté zkušenosti a nejsou hezké. Blíženci budou celý den přeskakovat mezi 10 úkoly na jednou, tak aby aspoň jeden dotáhli do konce, to by bylo terno. Rak si dneska odpoledne pustí starý film a zjistí, že mu to udělá víc dobře než celý víkend plánu. Lev dostane od šéfa pochvalu, kterou čekal tak dlouho, že z toho bude celý nesvůj, ale zasloužená je. Pana si dneska konečně uklidí tu poličku, co na ní koukala 3 týdny, a bude si pak připadat jako po velkém životním vítězství. Váhy budou řešit, komu v rodině dát přednost, a nakonec zjistí, že nejvíc jim pomůže, když si prostě na chvíli vypnou telefon. Štír má dneska sklony rýpnout do kolegy jednu ostrou poznámku, tak ať to zváží, nebo si to schová na jindy. Střelec se nechá zlákat na výlet, který vůbec neplánoval, a bude z toho mít lepší den než ze všeho naplánovaného dohromady. Kozoroh si dneska bude hlídat každou korunu v peněžence, a to je u něj vlastně normální stav, takže klid. Vodnář přijde na nápad, který zní bláznivě, ale třeba právě ten jednou vyjde, tak ať ho aspoň zkusí vyslovit nahlas. Ryby budou dneska extra citlivé na všechno kolem, i na to, jak se na ně tváří soused na chodbě, tak ať se tím zbytečně netrápí. Tak a to by bylo z hvězd, co jsem pro vás dneska vymyslela, pořádně rozespalá, ale aspoň upřímně. Berte to jako hru, protože co vám ten den doopravdy přinese, to si nakonec stejně zařídíte sami, hvězdy maximálně našeptávají. Zítra je sobota a to znamená, že vám sem přinesu horoskop na víkendovou notu, tak si ho nenechte ujít, třeba mezi snídaní a odpoledním lenošením. Já teď jdu schánět pořádné kafe, protože bez něj dneska fakt nejedu. Tohle byla Vlasta a Čet Rádio, mějte se dnes podle sebe a uvidíme se zas v sobotu.

0: Je 8 hodin.
1: Tak dobré ráno. Za u mikrofonu šéf sice, ale zprávy čtu nejradši sám, tak poslouchejte. Teď je přehled toho nejdůležitějšího. Babišova vláda ustála druhé hlasování o nedůvěře, Praha se potýká s prohlubující se bytovou krizí a Ukrajina čelí rozsáhlým výpadkům elektřiny kvůli ruským úderům. Ukrajina čelí vážnému nedostatku elektřiny poté, co ruské útoky poškodily energetickou infrastrukturu a k tomu přišlo podzimní ochlazení. Provozovatel přenosové soustavy už oznámil, že obyvatelé musí počítat s dlouhými výpadky proudu. Odborníci varují, že situace se letos na podzim ještě přiostří. Na Chomutovsku policie obvinila muže, který řídil auto s více než 3 promile alkoholu v krvi. Když ho zastavila hlídka, nabídl strážci zákona úplatek za to, aby dechovou zkoušku absolvoval místo něj. Za ohrožení pod vlivem návykové látky a podpálcení mu teď hrozí až 6 let vězení. Ruský prezident Vladimir Putin na jednání Valašského klubu v Moskvě prohlásil, že se svět mění a mezinárodní konflikty budou podle něj pravděpodobně pokračovat. Napětí by podle něj mělo polevit až s ústupem tzv. Západní hegemonie. Aroveň varoval před riziky umělé inteligence, která podle něj může ohrozit celý svět. Praha podle dostupných čísel trápí nejhorší dostupnost bydlení ve střední Evropě, na vlastní byt se lidé musí našetřit v průměru 15 ročních platů a nájem jim sebere až 40% příjmů. Situace se dál zhoršuje a většina Pražanů ji vnímá velmi negativně. Bydlení se proto stalo jedním z hlavních témat blížících se komunálních voleb a politici slibují různá řešení. Vláda premiéra Andreje Babiše podruhé ustála hlasování o nedůvěře ve sněmovně. Pro složení kabinetu hlasovalo 83 poslanců, což k odvolání nestačilo. Koalice ANO, SPD a motoristů tak bude pokračovat ve vládnutí i přes snahu opozičních stran. A na závěr dobrá zpráva pro milovníky noční oblohy. Až do prosince bude možné pozorovat planetu Saturn proslulou díky svým prstencům. Stačí k tomu hvězdářský dalekohled, případně návštěva hvězdárny s větším přístrojem. A astronomové tak nabízejí příležitost prohlédnout si jednu z nejkrásnějších planet sluneční soustavy.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze zataženo a 11 stupňů, v Brně zataženo a 12, v Ostravě polojasno a 7. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Vítr skoro nefouká a foukat nezačne. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v sobotu bude mlhavo, nejvyšší teploty kolem 22 stupňů. To je z počasí vše a hned pokračujeme dopravním servisem Čet Rádia. Čet Rádio.
0: Dopravní servis.
1: Na ní silnice pod dohledem Honzy. Na pražské jižní spojce nabourala 3 osobní auta s nákladním vozem, provoz to komplikuje před chvílí. V Brně v ulici Svatoplukova je po nehodě neprůjezdná v obou pruzích, objíždějte okolo. A v Praze na Podbělohorské se srazilo auto s tramvají, i tady počítejte se zdržením. Na dálnici D1 a D2 v Brně pokračuje přestavba křižovatky. V místě se tvoří kolony, platí do konce příštího týdne. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Tolik dopravní servis Čet Rádia. Jezděte opatrně, loučí se Honza.

0: Dobré ráno z Czech Rádia, máme 8.20.
1: Vlasti, ty se zase tváříš, jako bys v té kuchynce objevila místo kafe skažené mléko.
0: Pucane, venku je sichravá mlha a zima, tak se nediv.
1: To jo, ale na poušť by tě to zahřálo.
0: Právě proto mě napadla písečná duna upíst poblíž Nymburka.
1: V Čechách poušť.
0: 4 hektary jemného písku uprostřed borového lesa, kdysi se tam dokonce proháněly písečné bouře.
1: To bych neřekl.
0: Lidi tam celé roky chodili krást písek na stavby, dokud z toho neudělali chráněné území.
1: Je to tam nechat pro stavebníky, stejně je toho písku škoda pro pár brouků.
0: Ne.
1: Proč ne, aspoň by byl materiál na opravu domů?
0: Protože je to unikum, které jinde v Polabí nenajdeš, bucouši.
1: Mě by tam stejně nedostali.
0: Zítra má stejně pršet, tak si na víkend přibalte deštníky. V 9 hodin jsou na Czech Rádiu zprávy a do té doby rozhýbeme etér touhle peckou.

0: Krátké zprávy.
1: Za u mikrofonu buďte tu se mnou. A tady jsou hlavní titulky. Vláda Andreje Babiše ustála druhé hlasování o nedůvěře ve sněmovně. Která se potýká s prohlubující se krizí dostupného bydlení. Ruský prezident Putin na Valdajském klubu hovořil o konci západní hegemonie a varoval před umělou inteligencí. Ukrajina čelí kvůli ruským úderům na energetiku rozsáhlým výpadkům elektřiny. Policie na Chomutovsku obvinila opilého řidiče, který se pokusil podplatit policistu. Na závěr nás čeká pozvánka k pozorování planety Saturn na noční obloze.
0: Počasí.
1: Pakneme, jak je venku. Aktuálně v Praze zataženo a 11 stupňů, v Brně zataženo a 12, v Ostravě polojasno a 7. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Vítr skoro nefouká a foukat nezačne. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rostelové podmínky budou nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v sobotu bude mlhavo, nejvyšší teploty kolem 22 stupňů. A výhled na další dny, v neděli a v pondělí zataženo, teploty kolem 21, úterý polojasno, teploty kolem 23, ve středu zataženo, teploty kolem 20, ve čtvrtek deštivo, teploty kolem 14. A od oblohy rovnou na silnice následuje dopravní servis Četrádia.
0: Dopravní servis.
1: Na ní silnice pod dohledem Honzy. Na pražské jižní spojce nabourala 3 osobní auta s nákladním vozem, provoz to komplikuje před chvílí. V Brně v ulici Svatoplukova je po nehodě neprůjezdná v obou pruzích, objíždějte okolo. A v Praze na Podbělohorské se srazilo auto s tramvají, i tady počítejte se zdržením. Na dálnici D1 a D2 v Brně pokračuje přestavba křižovatky. V místě se tvoří kolony, platí do konce příštího týdne. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Tolik dopravní servis Četrádia. Jezděte opatrně, loučí se Honza.

0: Koukám z okna a pod tou šedivou dekou by se dalo spát až do večera.
1: Dobré ráno z Čet Rádia. Máme za 20 minut 9, tak nevymýšlej a radši hraj.
0: Já nevymýšlím, vlastně jen projíždím novinky, na co se teď dá jít do kina.
1: Aha, premiéry.
0: Třeba český film Tango pro tři. Kristýna Boková a Jan Koleník tam tancují v televizní soutěži.
1: Soutěžní tancování mě zrovna moc nebere.
0: No jo, jenže hlavní hrdince se rozpadne život a tancem se z toho zkouší dostat.
1: A dál?
0: Tak je tam folklore. Výstřední věc pro mladší ročníky, mix TikToku, lidových tradic a kapely Čokovoko.
1: Čokovoko? To zní docela ujetě.
0: To jo. Řeší tam všechno od aspiku po pálení moreny.
1: To bych klidně viděla.
0: Bezva. A teď bych po těch filmech pustil nějaký poctivý tvrdý rok, ať se lidi probudí.
1: Ne. V 9 jsou na Čet Rádiu zprávy a před nimi pošleme do vzduchu jemný pop, já vyhrála.

0: horoskop.
1: Dobrý den, tady Vlasta a jedu rovnou k věci, protože dneska na kecání kolem dokola fakt nemám. Je pátek, 2. října, a já jsem nevyspalá jak sova po noční směně, takže pardon, jestli budu dneska trochu bručet. Ale hvězdy mě naštěstí vždycky nakopnou víc než to raní kafe, tak jedeme na to. Beran dneska zjistí, že fronta na poště se nehne, ať stojí v kterékoliv řadě, tak ať si vezme něco k poslechu a bere to sportovně. Bík má chuť si dneska doma uvařit něco pořádného, jen ať nezapomene hlídat troubu, protože s tím mám já sama bohaté zkušenosti a nejsou hezké. Blíženci budou celý den přeskakovat mezi 10 úkoly najednou, tak aby aspoň jeden dotáhli do konce, to by bylo terno. Rak si dneska odpoledne pustí starý film a zjistí, že mu to udělá víc dobře než celý víkend plánů. Lev dostane od šéfa pochvalu, kterou čekal tak dlouho, že z toho bude celý nesvůj, ale zasloužená je. Pana si dneska konečně uklidí tu poličku, co na ní koukala 3 týdny, a bude si pak připadat jako po velkém životním vítězství. Váhy budou řešit, komu v rodině dát přednost, a nakonec zjistí, že nejvíc jim pomůže, když si prostě na chvíli vypnou telefon. Štír má dneska sklony rýpnout do kolegy jednu ostrou poznámku, tak ať to zváží, nebo si to schová na jindy. Střelec se nechá zlákat na výlet, který vůbec neplánoval, a bude z toho mít lepší den než ze všeho naplánovaného dohromady. Kozoroh si dneska bude hlídat každou korunu v peněžence, a to je u něj vlastně normální stav, takže klid. Vodnář přijde na nápad, který zní bláznivě, ale třeba právě ten jednou vyjde, tak ať ho aspoň zkusí vyslovit nahlas. Ryby budou dneska extra citlivé na všechno kolem, i na to, jak se na ně tváří soused na chodbě, tak ať se tím zbytečně netrápí. Tak a to by bylo z hvězd, co jsem pro vás dneska vymyslela, pořádně rozespalá, ale aspoň upřímně. Berte to jako hru, protože co vám ten den doopravdy přinese, to si nakonec stejně zařídíte sami, hvězdy maximálně našeptávají. Zítra je sobota a to znamená, že vám sem přinesu horoskop na víkendovou notu, tak si ho nenechte ujít, třeba mezi snídaní a odpoledním lenošením. Já teď jdu schánět pořádné kafe, protože bez něj dneska fakt nejedu. Tohle byla Vlasta a Čet Rádio, mějte se dnes podle sebe a uvidíme se zas v sobotu.

0: Je 9 hodin.
1: Příjemné dopoledne, posluchači. U mikrofonu váš Honza se zprávami Čet rádia. O čem se dnes mluví? Rusko znovu udeřilo na klíčový kyjevský most, ústřední vojenská nemocnice odstavila svého náměstka po zásahu vojenské policie a policisté se chystají na rozsáhlý zásah proti nelegálnímu srazu tuningových aut v Praze a Brně. Ředitel ústřední vojenské nemocnice Luděk Hána odstavil svého náměstka pro obchod Jiřího Havla z výkonu funkce. Reaguje tak na zásah vojenské policie, která náměstka v polovině září na několik hodin zadržela kvůli podezření z ekonomických deliktů souvisejících i s nemocnicí. Nikdo v této kauze zatím oficiálně stíhaný není. Lesy České republiky spustili mimořádný audit, který má příští rok pomoci zabránit další kůrovcové kalamitě. V Nových Hradech kvůli tomu stoupne těžba napadeného dřeva o polovinu. Odborníci se obávají přemnožení škůdce i kolem Strakonic, na Táborsku a Jindřichohradecku, čemuž letos nahrává sucho a vysoké teploty. Ministerstvo obrany po 18 měsících příprav zrušilo zakázku na nákup až 185 obrněných vozidel pro armádu. Stalo se tak těsně před termínem pro podání nabídek a úředníci sami přiznali, že na nákup chybí peníze a že zadávací podmínky od začátku nastavili špatně. Ruská armáda v pátek brzy ráno znovu zaútočila na jižní most v Kyjevě, který je klíčovou dopravní tepnou včetně trasy metra. Starosta Vitalij Kličko nálet potvrdil a uvedl, že na místo míří záchranáři, bližší podrobnosti zatím nezveřejnil. Při dalším ruském útoku na jiném místě města podle kyjevské městské vojenské zprávy zemřel jeden člověk. Policie se chystá na rozsáhlý zásah kvůli nelegálnímu srazu tuningových aut, který se má o víkendu konat v Praze a Brně. Do ulic nasadí stovky policistů a k dispozici bude mít i vrtulník a drony. Si s názvem Europe Illegal Season End odhalili strážci zákona na sociálních sítích, na silnice se prý chystají tisíce upravených vozidel. A teď sport. Český brankář Karel Vejmelka zazářil v prvním startu nové sezony NHL, při výhře utahu nad Chicagem 6-0 vychytal čisté konto, pokryl 15 střel a připsal si tak už 9. nulu v kariéře. Vítězství slavili i hokejisté New York Rangers, jejíž Kouman Šestěrkin v závěru zápasu dokonce sám skóroval přes celé hřiště. A na závěr dobrá zpráva z přírody. Les na Velkobítešsku se po kůrovcové kalamitě obnovil prakticky sám, bez lidského zásahu. Místní lesníci nechali většinu procesu na přírodě místo těžby a umělé výsadby a výsledek dnes jezdí obdivovat odborníci z celé Evropy i ze světa. Ukazuje se, že podobný přístup, běžný spíš v národních parcích, může fungovat i v běžném hospodářském lese.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze zataženo a 11 stupňů, v Brně zataženo a 13, v Ostravě polojasno a 10. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Vítr skoro nefouká a foukat nezačne. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rostelové podmínky budou nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v sobotu bude mlhavo, nejvyšší teploty kolem 22 stupňů. Tolik počasí. A jak se dnes jezdí? Na to se podíváme hned teď.
0: Dopravní servis.
1: No zahlásí, jak vypadá dopolední provoz. V Praze v ulici Podchýská došlo k nehodě, která brání provozu na části vozovky, hlášeno před chvílí. V ulici Sokolská na Praze 2 se před chvílí střetla sanitka s osobním autem. V Olomouci na silnici I35 v ulici Pražská je po nehodě dvou osobních aut překážka na vozovce, projíždějte opatrně. Na dálnici D48 na 19. kilometru ve směru na Olomouc u Šenova probíhá vyprošťování osob po nehodě. Na dálnici D1 a D2 v Brně pokračuje přestavba křižovatky. V místě tvoří kolony, počítejte se zdržením. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Balík k silnicím. Příjemné dopoledne a opatrnou jízdu přeje Honza.

IT.

0: Krátké zprávy.
1: Tak jo, tady Honza, rychle a stručně, co se děje. Ve zprávách dnes. Rusko znovu zaútočilo na klíčový most v Kyjevě. Ústřední vojenská nemocnice odstavila náměstka po zásahu vojenské policie. Policie se chystá na masivní zásah proti nelegálnímu srazu tuningových aut v Praze a Brně. Lesy spouštějí mimořádný audit kvůli hrozbě další kůrovcové kalamity. Ministerstvo obrany zrušilo rozsáhlou zakázku na obrněná vozidla pro armádu. Na Velkobítěžsku se po kůrovcové kalamitě les obnovil sám, bez lidského zásahu. A ve sportu český brankář Vejmelka vychytal čisté konto v NHL, bodovali i hokejisté Rangers.
0: Počasí.
1: Tak jak to venku vypadá? Aktuálně v Praze zataženo a 12 stupňů, v Brně zataženo a 14, v Ostravě polojasno a 11. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Vítr skoro nefouká a foukat nezačne. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rostylové podmínky budou nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v sobotu bude mlhavo, nejvyšší teploty kolem 22 stupňů. A výhled na další dny, v neděli a v pondělí zataženo, teploty kolem 21, v úterý polojasno, teploty kolem 23, ve středu zataženo, teploty kolem 20, ve čtvrtek deštivo, teploty kolem 14. A z nebe rovnou na asfalt Čet Rádio pokračuje dopravním servisem. Čet Rádio.
0: Dopravní servis.
1: Zahlásí, jak vypadá dopolední provoz. V Praze v ulici Podchýská došlo k nehodě, která brání provozu na části vozovky, hlášeno před chvílí. V ulici Sokolská na Praze 2 se před chvílí střetla sanitka s osobním autem. V Olomouci na silnici I35 v ulici Pražská je po nehodě dvou osobních aut překážka na vozovce, projíždějte opatrně. Na dálnici D48 na 19. kilometru ve směru na Olomouc u Šenova probíhá vyprošťování osob po nehodě. Na dálnici D1 a D2 v Brně pokračuje přestavba křižovatky. V místě tvoří kolony, počítejte se zdržením. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Balík k silnicím. Příjemné dopoledne a opatrnou jízdu přeje Honza.

0: Stejně si myslím, že ten tvůj nový hrnek nemá správnou velikost.
1: Ale prosím tě, vejde se do něj dvakrát tolika kafe. Mimochodem, dobré dopoledne z Czech Radia, je za 20 minut 10.
0: No jo. Venku je zataženo 12 stupňů a k odpoledním 20 to má daleko.
1: Každopádně mám zprávu, co mě potěšila. Les na Velkobítežsku se po kůrovci obnovil sám, bez lidského zásahu.
0: No vidíš. Já to na zahrádce říkám pořád, příroda ví nejlíp, co má dělat.
1: Lesníci tam prostě nekáceli a nesázeli nové stromky a teď se tam jezdí učit odborníci z celé Evropy.
0: To bych neřekl, že na to přijdou až teď. Já kdybych nechal sekeru v kůlně, ušetřím si záda.
1: Ty a sekera.
0: No dovol. Na zahradě dřu jako mezek, akorát ta moje kára pak nechce odvést roští.
1: Fakt.
0: No fakt. A kdybych nechal všechno zarůst náletem, sousedi by se divili.
1: Pucane, stop. V 10 hodin jsou na Czech Rádiu zprávy a ty bys tady udělal prales, radši dáme muziku.

Je 10 hodin. Dobré dopoledne. Tady Bucifal, na chvíli odložte, co děláte, mám pro vás zprávy Čet rádia. Zde je přehled toho nejdůležitějšího. Rusko znovu udeřilo na klíčový kyjevský most, ústřední vojenská nemocnice odstavila svého náměstka po zásahu vojenské policie a policisté se chystají na rozsáhlý zásah proti nelegálnímu srazu tuningových aut v Praze a Brně. Policie se chystá na rozsáhlý zásah kvůli nelegálnímu srazu tuningových aut, který se má o víkendu konat v Praze a Brně. Do ulic nasadí stovky policistů a k dispozici bude mít i vrtulník a drony. Si s názvem Europe Illegal Season End odhalili strážci zákona na sociálních sítích, na silnice se prý chystají tisíce upravených vozidel. Lesy České republiky spustili mimořádný audit, který má příští rok pomoci zabránit další kůrovcové kalamitě. V Nových Hradech kvůli tomu stoupne těžba napadeného dřeva o polovinu. Odborníci se obávají přemnožení škůdce i kolem Strakonic, na Táborsku a Jindřichohradecku, čemuž letos nahrává sucho a vysoké teploty. Ministerstvo obrany po 18 měsících příprav zrušilo zakázku na nákup až 185 obrněných vozidel pro armádu. Stalo se tak těsně před termínem pro podání nabídek a úředníci sami přiznali, že na nákup chybí peníze a že zadávací podmínky od začátku nastavili špatně. Ruská armáda v pátek brzy ráno znovu zaútočila na jižní most v Kyjevě, který je klíčovou dopravní tepnou včetně trasy metra. Starosta Vitalij Kličko nálet potvrdil a uvedl, že na místo míří záchranáři, bližší podrobnosti zatím nezveřejnil. Při dalším ruském útoku na jiném místě města podle kyjevské městské vojenské zprávy zemřel jeden člověk. Ředitel ústřední vojenské nemocnice Luděk Hána odstavil svého náměstka pro obchod Jiřího Havla z výkonu funkce. Reaguje tak na zásah vojenské policie, která náměstka v polovině září na několik hodin zadržela kvůli podezření z ekonomických deliktů souvisejících i s nemocnicí. Nikdo v této kauze zatím oficiálně stíhaný není. A teď sport. Český brankář Karel Vejmelka zazářil v prvním startu nové sezony NHL, při výhře u tahu nad Chicagem 6-0 vychytal čisté konto, pokryl 15 střel a připsal si tak už 9. nulu v kariéře. Vítězství slavili i hokejisté New Yorku Rangers, jejichž gólman Šestorkin v závěru zápasu dokonce sám skóroval přes celé hřiště. A na závěr dobrá zpráva z přírody, les na Velkobítešsku se po kůrovcové kalamitě obnovil prakticky sám, bez lidského zásahu. Místní lesníci nechali většinu procesu na přírodě místo těžby a umělé výsadby a výsledek dnes jezdí obdivovat odborníci z celé Evropy i ze světa. Ukazuje se, že podobný přístup, běžný spíš v národních parcích, může fungovat i v běžném hospodářském lese. Počasí. Aktuálně v Praze zataženo a 12 stupňů, v Brně polojasno a 14, v Ostravě polojasno a 12. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 19 stupňů. Vítr skoro nefouká a foukat nezačne. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v sobotu bude mlhavo, nejvyšší teploty kolem 22 stupňů. Tolik od oblohy a teď se podíváme, jak vypadají silnice. Dopravní servis. Dopravní servis Čet rádia, u mikrofonu Bucifal. V Praze došlo k nehodě v ulici Žitná, kde se srazilo osobní auto s nákladním vozem, stalo se to před hodinou. Další nehoda komplikuje provoz v ulici Mírového hnutí, tam se střetlo osobní auto s autobusem. Bílové na Děčínsku havarovalo nákladní auto v ulici Teplická, na místě zasahuje policie. Olomouci na silnici I35, ulice Pražská, došlo k nehodě dvou osobních aut, doporučuje se zvýšená opatrnost. Na dálnici D48 u Šenova u Nového Jičína na 19. kilometru nehoda vyžádala vyproštění osob. Na dálnici D0 na 77. kilometru směrem na dálnici D1 stojí nepojízdné nákladní vozidlo, uzavřený je levý jízdní pruh. Na dálnici D35 mezi 128. a 129. kilometrem směrem na Olomouc způsobují zdržení porouchaná vozidla na vozovce.
Brně pokračuje přestavba křižovatky dálnic D1 a D2, v místě se tvoří kolony, omezení potrvá do 20. října. U Chlumce na Ústecku probíhá stavba nového kruhového objezdu na silnici 3. třídy 253-57. V Praze dál trvá uzavírka Libeňského mostu kvůli jeho demolici a výstavbě nového mostu. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. To je z dopravního servisu vše. Nohu z plynu a příjemné dopoledne přeje Bucipal.

Krátké zprávy. Ucifal u mikrofonu, vítejte u krátkých zpráv. Co se děje doma i ve světě? Rusko znovu zaútočilo na klíčový most v Kyjevě. Ústřední vojenská nemocnice odstavila náměstka po zásahu vojenské policie. Policie se chystá na masivní zásah proti nelegálnímu srazu tuningových aut v Praze a Brně. Lesy spouštějí mimořádný audit kvůli hrozbě další kůrovcové kalamity. Ministerstvo obrany zrušilo rozsáhlou zakázku na obrněná vozidla pro armádu. Na Velkobítešsku se po kůrovcové kalamitě les obnovil sám, bez lidského zásahu. A ve sportu český brankář Vejmelka vychytal čisté konto v NHL, bodovali i hokejisté Rangers. Počasí. A teď čerstvá předpověď. Aktuálně v Praze zataženo a 13 stupňů, v Brně polojasno a 16, v Ostravě polojasno a 14. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 19 stupňů. Vítr skoro nefouká a foukat nezačne. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v sobotu bude mlhavo, nejvyšší teploty kolem 22 stupňů. A výhled na další dny, neděli a v pondělí zataženo, teploty kolem 21, úterý polojasno, teploty kolem 23, ve středu zataženo, teploty kolem 20, ve čtvrtek deštivo, teploty kolem 14. A z nebe rovnou na asfalt Čet Rádio pokračuje dopravním servisem. Čet Rádio. Dopravní servis. Dopravní servis Čet Rádia, u mikrofonu Bucifal. V Praze došlo k nehodě v ulici Žitná, kde se srazilo osobní auto s nákladním vozem, stalo se to před hodinou. Další nehoda komplikuje provoz v ulici Mírového hnutí, tam se střetlo osobní auto s autobusem. V Bílové na Děčínsku havarovalo nákladní auto v ulici Teplická, na místě zasahuje policie. V Olomouci na silnici I35, ulice Pražská, došlo k nehodě dvou osobních aut, doporučuje se zvýšená opatrnost. Na dálnici D48 u Šenova u Nového Jičína na 19. kilometru nehoda vyžádala vyproštění osob. Na dálnici D0 na 77. kilometru směrem na dálnici D1 stojí nepojízdné nákladní vozidlo, uzavřený je levý jízdní pruh. Na dálnici D35 mezi 128. a 129. kilometrem směrem na Olomouc způsobují zdržení porouchaná vozidla na vozovce. V Brně pokračuje přestavba křižovatky dálnic D1 a D2, v místě se tvoří kolony, omezení potrvá do 20. října. U Chlumce na Ústecku probíhá stavba nového kruhového objezdu na silnici 3. třídy 253-57. V Praze dál trvá uzavírka Libeňského mostu kvůli jeho demolici a výstavbě nového mostu. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. To je z dopravního servisu vše. Nohu z plynu a příjemné dopoledne, přeje Bucifal.

0: Věděla jsi, že na středověkých hradech koukali ven přes uzušené zvířecí měchýře?
1: Cože? To snad ne. Dobré dopoledne z Čet rádia. Máme za 20 minut 11 a ty mi ničíš chuť k jídlu.
0: No jo, sklo byla vzácnost, tak hradní řemeslníci napínali do rámů vepřové blány natřené olejem. Venku je zataženo a 13 stupňů, tak by ses přesto stejně moc nepotěšila.
1: To muselo příšerně smrdět.
0: Když se měchýř vypral v popelu a dobře vysušil, nezapáchal a denní světlo to propouštělo docela slušně.
1: Fakt.
0: A když přišla vychřice nebo krupobytí, řemeslník blánu v rámu prostě vyměnil a bylo vyřešeno.
1: Takže žádná romantika u okna.
0: Vůbec ne, jen šedavé šero a trochu zápachu zelněného oleje.
1: Latánová dvoskla.
0: To jo, vlasti. I když středověcí mistři uměli zázraky, dnešní oknáře by neuživili. To vy dokážete si představit, že byste doma koukali z okna přes vepřovou blánu? Napište nám v 11 hodin jsou na Čet rádiu zprávy a teď si dáme pořádnou písničku.

své kůži. Řekl bych, snad tu schází a snad tu schází řík. Nejspíš mi tu schází obojí. S cizí ženskou v cizím pokoji. Proč se před ně vůbec a proč pyžamo? Proč se dívám, jaký zbytek sámu? Foj, proč neřeknu madam?

proč ta žena v tomhle pokoji mi však pořád tolik známá. Připadá stejně jak ten pokoj, jak ta nálada, jako rána, co se nebojí.

0: Horoskop.
1: Dobrý den, tady Vlasta a jedu rovnou k věci, protože dneska na kecání kolem dokola fakt nemám. Je pátek, 2. října, a já jsem nevyspalá jak sova po noční směně, takže pardon, jestli budu dneska trochu bručet. Ale hvězdy mě naštěstí vždycky nakopnou víc než to raní kafe, tak jedeme na to. Beran dneska zjistí, že fronta na poště se nehne, ať stojí v kterékoliv řadě, tak ať si vezme něco k poslechu a bere to sportovně. Bík má chuť si dneska doma uvařit něco pořádného, jen ať nezapomene hlídat troubu, protože s tím mám já sama bohaté zkušenosti a nejsou hezké. Blíženci budou celý den přeskakovat mezi 10 úkoly najednou, tak aby aspoň jeden dotáhli do konce, to by bylo terno. Rak si dneska odpoledne pustí starý film a zjistí, že mu to udělá víc dobře než celý víkend plánů. Lev dostane od šéfa pochvalu, kterou čekal tak dlouho, že z toho bude celý nesvůj, ale zasloužená je. Pana si dneska konečně uklidí tu poličku, co na ní koukala 3 týdny, a bude si pak připadat jako po velkém životním vítězství. Váhy budou řešit, komu v rodině dát přednost, a nakonec zjistí, že nejvíc jim pomůže, když si prostě na chvíli vypnou telefon.

Štír má dneska sklony rýpnout do kolegy jednu ostrou poznámku, tak ať to zváží, nebo si to schová na jindy. Střelec se nechá zlákat na výlet, který vůbec neplánoval, a bude z toho mít lepší den než ze všeho naplánovaného dohromady. Kozoroh si dneska bude hlídat každou korunu v peněžence, a to je u něj vlastně normální stav, takže klid. Vodnář přijde na nápad, který zní bláznivě, ale třeba právě ten jednou vyjde, tak ať ho aspoň zkusí vyslovit nahlas. Ryby budou dneska extra citlivé na všechno kolem, i na to, jak se na ně tváří soused na chodbě, tak ať se tím zbytečně netrápí. Tak a to by bylo z hvězd, co jsem pro vás dneska vymyslela, pořádně rozespalá, ale aspoň upřímně. Berte to jako hru, protože co vám ten den doopravdy přinese, to si nakonec stejně zařídíte sami, hvězdy maximálně našeptávají. Zítra je sobota a to znamená, že vám sem přinesu horoskop na víkendovou notu, tak si ho nenechte ujít, třeba mezi snídaní a odpoledním lenošením. Já teď jdu schánět pořádné kafe, protože bez něj dneska fakt nejedu. Tohle byla Vlasta a Čet Rádio, mějte se dnes podle sebe a uvidíme se zas v sobotu.

Je 11 hodin. Dobré dopoledne, vážení posluchači Čet rádia. Od mikrofonu vás zdraví Bucipal a začínají zprávy. Hlavní události v kostce. Rusko znovu udeřilo na klíčový kyjevský most, ústřední vojenská nemocnice odstavila svého náměstka po zásahu vojenské policie a policisté se chystají na rozsáhlý zásah proti nelegálnímu srazu tuningových aut v Praze a Brně. Ruská armáda v pátek brzy ráno znovu zaútočila na jižní most v Kyjevě, který je klíčovou dopravní tepnou včetně trasy metra. Starosta Vitalij Kličko nálet potvrdil a uvedl, že na místo míří záchranáři, bližší podrobnosti zatím nezveřejnil. Při dalším ruském útoku na jiném místě města podle kyjevské městské vojenské správy zemřel jeden člověk. Ředitel ústřední vojenské nemocnice Luděk Hána odstavil svého náměstka pro obchod Jiřího Havla z výkonu funkce. Reaguje tak na zásah vojenské policie, která náměstka v polovině září na několik hodin zadržela kvůli podezření z ekonomických deliktů souvisejících i s nemocnicí. Nikdo v této kauze zatím oficiálně stíhaný není. Lesy České republiky spustili mimořádný audit, který má příští rok pomoci zabránit další kůrovcové kalamitě. V Nových Hradech kvůli tomu stoupne těžba napadeného dřeva o polovinu. Odborníci se obávají přemnožení škůdce i kolem Strakonic, na Táborsku a Jindřichohradecku, čemuž letos nahrává sucho a vysoké teploty. Ministerstvo obrany po 18 měsících příprav zrušilo zakázku na nákup až 185 obrněných vozidel pro armádu. Stalo se tak těsně před termínem pro podání nabídek a úředníci sami přiznali, že na nákup chybí peníze a že zadávací podmínky od začátku nastavili špatně. Policie se chystá na rozsáhlý zásah kvůli nelegálnímu srazu tuningových aut, který se má o víkendu konat v Praze a Brně. Do ulic nasadí stovky policistů a k dispozici bude mít i vrtulník a drony. Si s názvem Europe Illegal Season End odhalili strážci zákona na sociálních sítích, na silnice se prý chystají tisíce upravených vozidel. A teď sport. Český brankář Karel Vejmelka zazářil v prvním startu nové sezony NHL, při výhře u tahu nad Chicagem 6-0 vychytal čisté konto, pokryl 15 střel a připsal si tak už 9. nulu v kariéře. Vítězství slavili i hokejisté New Yorku Rangers, jejichž gólman Šestěrkin v závěru zápasu dokonce sám skoroval přes celé hřiště. A na závěr dobrá zpráva z přírody, les na Velkobítešsku se po kůrovcové kalamitě obnovil prakticky sám, bez lidského zásahu. Místní lesníci nechali většinu procesu na přírodě místo těžby a umělé výsadby a výsledek dnes jezdí obdivovat odborníci z celé Evropy i ze světa. Ukazuje se, že podobný přístup, běžný spíš v národních parcích, může fungovat i v běžném hospodářském lese. Počasí. Aktuálně v Praze zataženo a 13 stupňů, Brně polojasno a 17, Ostravě polojasno a 16. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 19 stupňů. Vítr skoro nefouká a foukat nezačne. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v sobotu bude mlhavo, nejvyšší teploty kolem 22 stupňů. A od oblohy rovnou na silnice následuje dopravní servis Čet rádia. Čet rádio. Dopravní servis. Dopolední dopravní servis Čet rádia s Bucipalem. Na dálnici D0 na 22. kilometru ve směru na D1 došlo před chvílí k nehodě osobního a nákladního vozidla. Na místě zasahuje policie, počítejte se zdržením. V Praze se před chvílí staly dvě nehody, v ulici Třebenická a v ulici Spojovací, v obou případech šlo o srážku dvou osobních aut. V ulici Žitná mezi Školskou a Karlovým náměstím na Praze 1 došlo k nehodě osobního vozidla s nákladním, provoz je tam komplikovaný. Na silnici číslo 37 u Trutnova se před necelou půl hodinou stala nehoda dvou osobních aut, doprava je tam řízena kyvadlově jedním pruhem. Na dálnici D1 u Brna pokračuje rekonstrukce křižovatky s dálnicí D2, v místě sjezdu na Brno centrum ve směru na Prahu tvoří kolony, omezení potrvá do 20. října. U Kaplice na Českokrumlovsku zůstávají kvůli stavbě dálnice D3 uzavřené silnice 3. třídy, a to až do konce listopadu.
Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. To byl dopolední dopravní servis Čet Rádia. Bucifal vám přeje pohodové dopoledne za volantem.

Krátké zprávy. Ocifal u mikrofonu, krátké zprávy Čet rádia začínají. Ve zprávách dnes. Rusko znovu zaútočilo na klíčový most v Kyjevě. Ústřední vojenská nemocnice odstavila náměstka po zásahu vojenské policie. Policie se chystá na masivní zásah proti nelegálnímu srazu tuningových aut v Praze a Brně. Lesy spouštějí mimořádný audit kvůli hrozbě další kůrovcové kalamity. Ministerstvo obrany zrušilo rozsáhlou zakázku na obrněná vozidla pro armádu. Na Velkobítešsku se po kůrovcové kalamitě les obnovil sám, bez lidského zásahu. A ve sportu český brankář Vejmelka vychytal čisté konto v NHL, bodovali i hokejisté Rangers. Počasí. A teď už počasí. Aktuálně v Praze zataženo a 14 stupňů, v Brně polojasno a 18, v Ostravě polojasno a 18. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 19 stupňů. Vítr skoro nefouká a foukat nezačne. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v sobotu bude mohavo, nejvyšší teploty kolem 22 stupňů. A výhled na další dny, v neděli a v pondělí zataženo, teploty kolem 21, úterý polojasno, teploty kolem 23, ve středu zataženo, teploty kolem 20, ve čtvrtek deštivo, teploty kolem 14. Počasí bychom měli a teď se pojďme podívat, co se děje na silnicích. Dopravní servis. Dopolední dopravní servis Čet rádia s Bucifalem. Na dálnici D0 na 22. kilometru ve směru na D1 došlo před chvílí k nehodě osobního a nákladního vozidla. Na místě zasahuje policie, počítejte se zdržením. V Praze se před chvílí staly dvě nehody, v ulici Třebenická a v ulici Spojovací, v obou případech šlo o srážku dvou osobních aut. V ulici Žitná mezi Školskou a Karlovým náměstím na Praze 1 došlo k nehodě osobního vozidla s nákladním, provoz je tam komplikovaný. Na silnici číslo 37 u Trutnova se před necelou půl hodinou stala nehoda dvou osobních aut, doprava je tam řízena Kyvadlově jedním pruhem. Na dálnici D1 u Brna pokračuje rekonstrukce křižovatky s dálnicí D2, v místě sjezdu na Brno centrum ve směru na Prahu tvoří kolony, omezení potrvá do 20. října. U Kaplice na Českokrumlovsku zůstávají kvůli stavbě dálnice D3 uzavřené silnice 3. třídy, a to až do konce listopadu. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. To byl dopolední dopravní servis Čet rádia. Bucifal vám přeje pohodové dopoledne za volantem.

0: Dobré dopoledne z Čet rádia, je za 20 minut 12.
1: Ty se zase tváříš, jako by ti v tom běžeckém tričku byla zima.
0: Venku je zataženo.
1: No jo, ale pořád tam je 14 stupňů.
0: Pucane, k věci.
1: Dobře. Studio Warner Bros. Oficiálně potvrdilo celovečerní film ze světa hry o trůny o tažení Aegona prvního Targaryena.
0: To myslíš vážně?
1: Režii navíc dostane jeden z tvůrců seriálu Rytíř sedmi království.
0: Zase jenom ždímání značky.
1: To bych neřekl, drakům velké plátno prostě sluší.
0: Bude to nuda.
1: Není pravda, já do kina vyrazím hned první den.
0: Já ani omylem.
1: To uvidíme, vlasti.
0: Ne. 12 hodin jsou na Čet rádiu zprávy, takže končím a dáme radši skvělou muziku.

Je 12 hodin. Příjemné odpoledne, posluchači. Tady Bucifal, zprávy Čet rádia začínají. Pojďme na to nejdůležitější. Poslanec Turek se po soudním rozhodnutí omluvil hnutí Duha za svůj výrok o parazitech. Zemědělcům citelně rostou náklady kvůli dražší naftě. Obci Žalostice i na stovkách dalších míst letos z komunálních voleb zmizely stranické kandidátky. Pražský dopravní podnik vyhlásil soutěž na výstavbu nové stanice metra D. Libuš, jejíž hodnota se odhaduje na zhruba 3 miliardy 760 milionů korun bez daně. Stanice by měla být hotová do roku 2032 a stát se součástí prvního spuštěného úseku linky D z Pankráce. Nová trasa má propojit náměstí Míru s Písnicí a odlehčit dopravě na jihu Prahy. Obci Žalostice na Litoměřicku letos do komunálních voleb kandiduje jen jedna nezávislá kandidátka, zatímco před 4 lety měly v obci zastoupení 3 stranické listiny z 5. Podobný úbytek stranických kandidátek přitom zaznamenaly stovky dalších obcí po celé republice. Obec je přitom známá především díky vinicím a výhledu na České středohoří. Poslanec Filip Turek z Hnutí Motoristé Sobě se omluvil ekologické organizaci Hnutí Duha. Dříví spojoval s úmrtími lidí při povodních a označil jí za parazity, které je třeba deratizovat. Omluvu poslal dopisem, ale veřejně ji zatím nezveřejnil, přestože k tomu byl na základě soudního rozhodnutí vyzván. U skládky ve Frýdeckém lese nedaleko Frýdku Místku bylo nalezeno tělo, jehož totožnost nyní policie zjišťuje. Spekuluje se, že by mohlo jít o 38-letou ženu, která je téměř měsíc nezvěstná. Vyšetřování dál pokračuje. Zemědělcům letos výrazně rostou náklady kvůli dražší naftě, na některých místech ji nakupují až o 60% dráž než loni. Jeden zemědělský stroj přitom denně spotřebuje i přes 200 litrů paliva. Vládní regulace cen, kterou kabinet zavedl teprve nedávno, podle farmářů situaci příliš neulevila. A teď sport. Hokejisté Sparty konečně vyhráli, když v extralize porazili České Budějovice 4-2, a to i díky debutu 16-letého obránce Matyáše Michálka, který se stal nejmladším hráčem klubu v nejvyšší soutěži za celé toto tisíciletí. V Zámoří si zase čisté konto připsal brankář Karel Vejmelka, který při výhře u tahu nad Chicagem 6-0 pokryl 15 střel a v kariéře tak slaví už 9. nulu v NHL. A na závěr něco pozitivního z přírody. Psi na Velkobítešsku se po kůrovcové kalamitě obnovili sami, aniž by je lidé museli znovu vysazovat, a správci místo těžby a umělé obnovy nechali většinu práce na přírodě. Výsledek si teď jezdí prohlížet odborníci z celé Evropy i ze světa, protože ukazuje, že podobný přístup může fungovat i v běžném hospodářském lese. Počasí. Aktuálně v Praze zataženo a 15 stupňů, v Brně zataženo a 19, v Ostravě polojasno a 19. Do večera bude zataženo. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 13 stupňů. Zítra v sobotu bude mlhavo, nejvyšší teploty kolem 22 stupňů. Foukat bude slabý severní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Tolik počasí. A jak se dnes jezdí? Na to se podíváme hned teď. Dopravní servis. Odpolední dopravní servis Čet rádia s Bucifalem. Na dálnici D11 u sjezdu na Jaroměř exit 35 došlo před chvílí k nehodě dvou osobních aut, vozidla tvoří překážku na vozovce, projíždí se zde se zvýšenou opatrností. V Brně v ulici Koliště havarovalo vozidlo a uniká olej, provoz může být omezen v celé šířce komunikace. V Praze eviduje dopravní servis hned několik nehod osobních vozidel za poslední čtvrt hodinu, a to v ulicích Lhotecká, Spojovací a Budečská. Vážnější je nehoda autobusu s chodcem přímo na vozovce v Praze, na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému, pozor na osoby pohybující se po silnici. V Brně pokračuje přestavba křižovatky dálnic D1 a D2, v místě se tvoří kolony, řidiči mířící po D1 směrem na Prahu musí počítat se zdržením u sjezdu na Brno centrum.
Praze stále probíhá oprava Libeňského mostu, která omezuje provoz i tramvaje. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Tolik dopravní servis Čet Rádia. Jezděte opatrně, loučí se Bucipal.

Ještě si naposled dám vodku na zdraví, z očí pásku strhnu si to, abych viděl na nebe, a pak vzpomenu si, lásko, na tebe. A pak vzpomenu si na tebe. Až zítra ráno v 5 přijde ke mně kněz, řeknu mu, že se splet, že mě se nechce do nebes, že žil jsem, jak jsem žil, a stejně tak i dožiju, a co jsem si nadrobil.

Krátké zprávy. Tady Bucifal, krátce a jasně to nejdůležitější. O čem se dnes mluví? Poslanec Filip Turek se omluvil hnutí Duha za výrok, který organizaci spojil s úmrtími při povodních. Zemědělcům prudce rostou náklady kvůli dražší naftě. Pražský dopravní podnik vypsal tender na stavbu nové stanice metra D-Libuš. Obci Žalostice i v dalších stovkách míst letos z komunálních voleb zmizely stranické kandidátky. U skládky ve Frýdku Místku našli tělo, policie zjišťuje, zda nejde o pohřešovanou ženu. A teď sport. 16-letý hokejista Michálek se stal nejmladším hráčem Sparty v tomto tisíciletí, gólman Vejmelka vychytal v NHL 0. Na závěr se podíváme, jak si příroda na Velkobítežsku poradila s kůrovcovou kalamitou sama. Počasí. A jak to venku aktuálně vypadá? Aktuálně v Praze zataženo a 16 stupňů, v Brně zataženo a 20, v Ostravě polojasno a 20. Do večera bude zataženo. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 13 stupňů. Zítra v sobotu bude mlhavo, nejvyšší teploty kolem 22 stupňů. Foukat bude slabý severní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A výhled na další dny, neděli a v pondělí zataženo, teploty kolem 21, úterý jasno, teploty kolem 22, ve středu zataženo, teploty kolem 20, ve čtvrtek deštivo, teploty kolem 14. A jak to vypadá na silnicích? Se dozvíte hned teď v dopravním servisu. Dopravní servis. Odpolední dopravní servis ČET Rádia s Bucifalem. Na dálnici D11 u sjezdu na Jaroměř exit 35 došlo před chvílí k nehodě dvou osobních aut, vozidla tvoří překážku na vozovce, projíždí se zde se zvýšenou opatrností. V Brně v ulici Koliště havarovalo vozidlo a uniká olej, provoz může být omezen v celé šířce komunikace. V Praze eviduje dopravní servis hned několik nehod osobních vozidel za poslední čtvrt hodinu, a to v ulicích Lhotecká, Spojovací a Budečská. Vážnější je nehoda autobusu s chodcem přímo na vozovce v Praze, na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému, pozor na osoby pohybující se po silnici. V Brně pokračuje přestavba křižovatky dálnic D1 a D2, v místě se tvoří kolony, řidiči mířící po D1 směrem na Prahu musí počítat se zdržením u sjezdu na Brno centrum. V Praze stále probíhá oprava Libeňského mostu, která omezuje provoz i tramvaje. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Tolik dopravní servis ČET Rádia. Jezděte opatrně, loučí se Bucifal.

0: Ty mraky nad Prahou vypadají, že z nich za chvíli začne padat roztavené olovo, 16 stupňů je hrozná deka.
1: Dobré odpoledne z Četrádia, máme za 20 minut jedna.
0: Dneska mají narozeniny dva zajímavý chlapy, komik Groucho Marx a spisovatel Graham Greene.
1: Groucho Marx to byl ten chlap s namalovaným knírem a obřím doutníkem, no jo.
0: Jo, ten. Maloval si ho krémem na boty, protože se mu nechtělo nalepovat falešní.
1: No vidíš, to já, když jsem si kdysi na maškární patlal na obličej saze z výfuku mojí káry, tak jsem měl obličej černý ještě v květnu.
0: Bucouši, brzdi. Green zase pracoval pro britskou tajnou službu a zcestoval celý svět, než napsal Tichého Američana.
1: To musela být otrava pořád létat sem a tam a čekat v nějaké frontě na letišti.
0: Mně to přišlo fascinující.
1: Já radši sedím na zahradě.
0: To víme. V jednu hodinu jsou zprávy Četrádia. Ale ještě předtím chci pustit nějakou rychlou kytarovku, ať se rozhýbeme.
1: Ani náhodou, vlasti, v tomhle počasí to chce pomalou akustickou písničku a klip.
0: Ne, rychlé kytary vyhrávají.

Je 13 hodin. Dobré odpoledne. Lucifal u mikrofonu a Čet Rádio vám přináší zprávy. Jste děje doma i ve světě? Poslanec Turek se po soudním rozhodnutí omluvil hnutí Duha za svůj výrok o parazitech. Zemědělcům citelně rostou náklady kvůli dražší naftě. Obci Žalostice i na stovkách dalších míst letos z komunálních voleb zmizely stranické kandidátky. Pražský dopravní podnik vyhlásil soutěž na výstavbu nové stanice metra D. Libuš, jejíž hodnota se odhaduje na zhruba 3 miliardy 760 milionů korun bez daně. Stanice by měla být hotová do roku 2032 a stát se součástí prvního spuštěného úseku linky D z Pankráce. Nová trasa má propojit náměstí Míru s Písnicí a odlehčit dopravě na jihu Prahy. Poslanec Filip Turek z hnutí Motoristé sobě se omluvil ekologické organizaci hnutí Duha. Dříve spojoval s úmrtími lidí při povodních a označil ji za parazity, které je třeba deratizovat. Omluvu poslal dopisem, ale veřejně ji zatím nezveřejnil, přestože k tomu byl na základě soudního rozhodnutí vyzván. Zemědělcům letos výrazně rostou náklady kvůli dražší naftě, na některých místech ji nakupují až o 60% dráž než loni. Jeden zemědělský stroj přitom denně spotřebuje i přes 200 litrů paliva. Vládní regulace cen, kterou kabinet zavedl teprve nedávno, podle farmářů situaci příliš neulevila. Obci Žalostice na Litoměřicku letos do komunálních voleb kandiduje jen jedna nezávislá kandidátka, zatímco před 4 lety měly v obci zastoupení 3 stranické listiny z 5. Podobný úbytek stranických kandidátek přitom zaznamenaly stovky dalších obcí po celé republice. Obec je přitom známá především díky vinicím a výhledu na České středohoří. U skládky ve Frýdeckém lese nedaleko Frýdku místku bylo nalezeno tělo, jehož totožnost nyní policie zjišťuje. Spekuluje se, že by mohlo jít o 38-letou ženu, která je téměř měsíc nezvěstná. Vyšetřování dál pokračuje. A teď sport. Hokejisté Sparty konečně vyhráli, když v extralize porazili České Budějovice 4-2, a to i díky debutu 16-letého obránce Matyáše Michálka, který se stal nejmladším hráčem klubu v nejvyšší soutěži za celé toto tisíciletí. V Zámoří si zase čisté konto připsal brankář Karel Vejmelka, který při výhře u tahu nad Chicagem 6-0 pokryl 15 střel a v kariéře tak slaví už 9. nulu v NHL. A na závěr něco pozitivního z přírody. Psi na Velkobítešsku se po kůrovcové kalamitě obnovili sami, aniž by je lidé museli znovu vysazovat, a správci místo těžby a umělé obnovy nechali většinu práce na přírodě. Výsledek si teď jezdí prohlížet odborníci z celé Evropy i ze světa, protože ukazuje, že podobný přístup může fungovat i v běžném hospodářském lese. Počasí. Aktuálně v Praze zataženo a 17 stupňů, v Brně polojasno a 21, Ostravě polojasno a 21. Do večera bude zataženo. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 12 stupňů. Zítra v sobotu bude mlhavo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Foukat bude slabý severní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Tolik od oblohy a teď se podíváme, jak vypadají silnice. Dopravní servis. Lucifal hlásí, jak vypadá odpolední špička. Na dálnici D1 směrem na Brno mezi 20. a 21. kilometrem se stala hromadná nehoda dvou vozidel, pravý jízdní pruh je neprůjezdný, na místě zasahuje policie. Na dálnici D1 u 308. kilometru směrem na Ostravu došlo k nehodě, provoz je veden ve dvou pruzích a sjezd Ostrava je uzavřený. Na silnici z Cínovce do Lovosy k Teplicích havarovalo osobní auto do svodidel, na místě je policie. Kostelci nad Orlicí v ulici Komenského se před hodinou stala nehoda se zraněním, zasahují složky záchranného systému, provoz je omezen do 2 hodin odpoledne. U Brna na křižovatce dálnic D1 a D2 pokračuje přestavba, v místě exitu 196B se tvoří kolony až do 20. října.
U Kaplice jsou kvůli stavbě dálnice D3 uzavřené silnice 3. třídy směrem k rakouským hranicím. Omezení potrvá do konce listopadu. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Tolik od silnic. Bucifal vám přeje, ať vás dnes odpoledne nic nezdrží.

Krátké zprávy. Zdraví vás Bucipal a nese pár vět o tom, co se děje. Hlavní události v kostce. Poslanec Filip Turek se omluvil hnutí Duha za výrok, který organizaci spojil s úmrtími při povodní. Zemědělcům prudce rostou náklady kvůli dražší naftě. Pražský dopravní podnik vypsal tender na stavbu nové stanice metra D. Libuš. Obci Žalostice i v dalších stovkách míst letos z komunálních voleb zmizely stranické kandidátky. U skládky ve Frýdku místku našli tělo, policie zjišťuje, zda nejde o pohřešovanou ženu. A teď sport. 16-letý hokejista Michálek se stal nejmladším hráčem Sparty v tomto tisíciletí, golman Vejmelka vychytal v NHL 0. Na závěr se podíváme, jak si příroda na Velkobítešsku poradila s kůrovcovou kalamitou sama. Počasí. Tak jak to venku vypadá? Aktuálně v Praze zataženo a 17 stupňů, v Brně polojasno a 22, Ostravě polojasno a 22. Do večera bude zataženo. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 12 stupňů. Zítra v sobotu bude mlhavo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Poukat bude slabý severní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A výhled na další dny, neděli a v pondělí zataženo, teploty kolem 21, úterý jasno, teploty kolem 22, ve středu zataženo, teploty kolem 20, ve čtvrtek deštivo, teploty kolem 14. A od oblohy rovnou na silnice následuje dopravní servis Čet Rádia. Dopravní servis. Bucipal hlásí, jak vypadá odpolední špička. Na dálnici D1 směrem na Brno mezi 20. a 21. kilometrem se stala hromadná nehoda dvou vozidel, pravý jízdní pruh je neprůjezdný, na místě zasahuje policie. Na dálnici D1 u 308. kilometru směrem na Ostravu došlo k nehodě, provoz je veden ve dvou pruzích a sjezd Ostrava je uzavřený. Na silnici z Cínovce do Lovosy k Teplicích havarovalo osobní auto do svodidel, na místě je policie. Kostelci nad Orlicí v ulici Komenského se před hodinou stala nehoda se zraněním, zasahují složky záchranného systému, provoz je omezen do 2 hodin odpoledne. U Brna na křižovatce dálnic D1 a D2 pokračuje přestavba, v místě exitu 196B se tvoří kolony až do 20. října. U Kaplice jsou kvůli stavbě dálnice D3 uzavřené silnice 3. třídy směrem k rakouským hranicím, omezení potrvá do konce listopadu. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Tolik od silnic. Bucifal vám přeje, ať vás dnes odpoledne nic nezdrží.

0: stejně ti říkám, že ten tvůj čaj z medunky nefunguje, Bucane, kofein to nenahradí.
1: Klidňuje to mysl Vlasti. Každopádně dobré odpoledne z Čet rádia, máme za 20 minut dvě.
0: Venku je zataženo a 18 stupňů, žádný klid nevidím.
1: Dneska bude až 20 stupňů, tak nebrblej. Radši ti povím příběh z 50. let.
0: Nezdržuj to a mluv, ať se někam posuneme.
1: Víš, jak vznikl slavný hit Rock Around the Clock od kapely Bill Haley and His Comets?
0: Natočili ho ve studiu a byl z toho hned šlágr, ne?
1: Vůbec ne. V dubnu roku 1954 měli pronajaté studio v New Yorku na dvě písničky. Většinu času strávili nahráváním úplně jiné skladby a na tuhle jim zbylo jen 45 minut. Deska vyšla, nikdo si ji nevšiml, prodalo se pár kusů a ležela v regálu.
0: Jak se z toho stala legenda?
1: Až o rok později si ji všiml režisér filmu Džungle před tabulí a dal ji do úvodních titulků.
0: Tak.
1: No jo. Mládež v kinech pak tancovala v uličkách a z písničky byl celosvětový trhák.
0: Dobrý. Já si jdu udělat pořádný SMRťák, z té tvojí medunky usínám.
1: Vidně běž. Ve 14 hodin jsou na Čet rádiu zprávy a do té doby dáme trošku muziky.

Je 14 hodin. Pěkné odpoledne vám všem. Od mikrofonu Čet rádia vás zdraví Bucipal. Ve zprávách dnes. Poslanec Turek se po soudním rozhodnutí omluvil hnutí Duha za svůj výrok o parazitech. Zemědělcům citelně rostou náklady kvůli dražší naftě. Obci Žalostice i na stovkách dalších míst letos z komunálních voleb zmizely stranické kandidátky. Pražský dopravní podnik vyhlásil soutěž na výstavbu nové stanice metra D. Libuš, jejíž hodnota se odhaduje na zhruba 3 miliardy 760 milionů korun bez daně. Stanice by měla být hotová do roku 2032 a stát se součástí prvního spuštěného úseku linky D z Pankráce. Nová trasa má propojit náměstí Míru s Písnicí a odlehčit dopravě na jihu Prahy. Obci Žalostice na Litoměřicku letos do komunálních voleb kandiduje jen jedna nezávislá kandidátka, zatímco před 4 lety měly v obci zastoupení 3 stranické listiny z 5. Podobný úbytek stranických kandidátek přitom zaznamenaly stovky dalších obcí po celé republice. Obec je přitom známá především díky vinicím a výhledu na České středohoří. Zemědělcům letos výrazně rostou náklady kvůli dražší naftě, na některých místech ji nakupují až o 60% dráž než loni. Jeden zemědělský stroj přitom denně spotřebuje i přes 200 litrů paliva. Vládní regulace cen, kterou kabinet zavedl teprve nedávno, podle farmářů situaci příliš neulevila. Poslanec Filip Turek z Hnutí motoristé sobě se omluvil ekologické organizaci Hnutí Duha. Dříve spojoval s úmrtími lidí při povodních a označil ji za parazity, které je třeba deratizovat. Omluvu poslal dopisem, ale veřejně ji zatím nezveřejnil, přestože k tomu byl na základě soudního rozhodnutí vyzván. U skládky ve Frýdeckém lese nedaleko Frýdku-Místku bylo nalezeno tělo, jehož totožnost nyní policie zjišťuje. Spekuluje se, že by mohlo jít o 38-letou ženu, která je téměř měsíc nezvěstná. Vyšetřování dál pokračuje. A teď sport. Hokejisté Sparty konečně vyhráli, když v extralize porazili České Budějovice 4-2, a to i díky debutu 16-letého obránce Matyáše Michálka, který se stal nejmladším hráčem klubu v nejvyšší soutěži za celé toto tisíciletí. V Zámoří si zase čisté konto připsal brankář Karel Vejmelka, který při výhře u tahu nad Chicagem 6-0 pokryl 15 střel a v kariéře tak slaví už 9. nulu v NHL. A na závěr něco pozitivního z přírody. Lesy na Velkobítešsku se po kůrovcové kalamitě obnovili sami, aniž by je lidé museli znovu vysazovat, a správci místo těžby a umělé obnovy nechali většinu práce na přírodě. Výsledek si teď jezdí prohlížet odborníci z celé Evropy i ze světa, protože ukazuje, že podobný přístup může fungovat i v běžném hospodářském lese. Počasí. Aktuálně v Praze zataženo a 18 stupňů, Brně polojasno a 22, Ostravě polojasno a 22. Do večera bude zataženo. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 12 stupňů. Zítra v sobotu bude mlhavo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Foukat bude slabý severní vítr. Tlak vzduchu bude slabě klesat. Rozptylové podmínky budou nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Počasí bychom měli a teď se pojďme podívat, co se děje na silnicích. Dopravní servis. Co se dnes odpoledne děje na silnicích, hlásí Bucipal. Na dálnici D1 na 307. kilometru směrem na Ostravu se před chvílí stala nehoda dvou osobních aut bez zranění, provoz je omezený do 15 hodin 25 minut. Na silnici I35 ve Valašském Meziříčí, v části Krásno nad Bečvou, došlo k nehodě, na vozovce zůstala překážka a řidiči tudy projíždějí se zvýšenou opatrností. Na dálnici D1 mezi 20. a 21. kilometrem směrem na Brno se srazila dvě vozidla, nehoda blokuje odstavný pruh. V Praze v ulici Generála Šišky se před hodinou střetla dvě osobní auta. Na křižovatce dálnic D1 a D2 v Brně pokračuje přestavba, v místě se tvoří kolony, omezení potrvá do 20. října. V Praze na Libeňském mostě probíhá oprava, která omezuje řidiče i tramvaje a potrvá až do konce roku 2027.
dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Tolik dopravní servis Čet Rádia. S dovolením se loučí Bucifal, šťastnou cestu domů.

Krátké zprávy. Lucifal vás vítá u krátkých zpráv Četrádia. Se děje doma i ve světě? Poslanec Filip Turek se omluvil hnutí Duha za výrok, který organizaci spojil s úmrtími při povodních. Zemědělcům prudce rostou náklady kvůli dražší naftě. Pražský dopravní podnik vypsal tender na stavbu nové stanice metra D. Libuš. Obci Žalostice i v dalších stovkách míst letos z komunálních voleb zmizely stranické kandidátky. U skládky ve Frýdku místku našli tělo, policie zjišťuje, zda nejde o pohřešovanou ženu. A teď sport. 16-letý hokejista Michálek se stal nejmladším hráčem Sparty v tomto tisíciletí, golman Vejmelka vychytal v NHL 0. Na závěr se podíváme, jak si příroda na Velkobítešsku poradila s kůrovcovou kalamitou sama. Počasí. A teď už počasí. Aktuálně v Praze zataženo a 19 stupňů, v Brně polojasno a 23, Ostravě polojasno a 23. Do večera bude zataženo. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 12 stupňů. Zítra v sobotu bude mlhavo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Foukat bude slabý severní vítr. Tlak vzduchu bude slabě klesat. Rozptylové podmínky budou nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A výhled na další dny, v neděli a v pondělí zataženo, teploty kolem 21, úterý jasno, teploty kolem 22, ve středu zataženo, teploty kolem 20, ve čtvrtek deštivo, teploty kolem 14. Počasí máme, teď ještě jak se dnes jezdí, následuje dopravní servis. Dopravní servis. Se dnes odpoledne děje na silnicích, hlásí Bucifal. Na dálnici D1 na 307. kilometru směrem na Ostravu se před chvílí stala nehoda dvou osobních aut bez zranění, provoz je omezený do 15 hodin 25 minut. Na silnici I35 ve Valašském Meziříčí, v části Krásno nad Bečvou, došlo k nehodě, na vozovce zůstala překážka a řidiči tudy projíždějí se zvýšenou opatrností. Na dálnici D1 mezi 20. a 21. kilometrem směrem na Brno se srazila dvě vozidla. Nehoda blokuje odstavný pruh. V Praze v ulici Generála Šišky se před hodinou střetla dvě osobní auta. Na křižovatce dálnic D1 a D2 v Brně pokračuje přestavba. V místě se tvoří kolony, omezení potrvá do 20. října. V Praze na Libeňském mostě probíhá oprava, která omezuje řidiče i tramvaje a potrvá až do konce roku 2027. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Tolik dopravní servis Čet Rádia. S dovolením se loučí Bucifal, šťastnou cestu domů.

0: Dobré odpoledne z Čet rádia. Máme za 20 minut 3 a u stolu sedí Vlasta a Bucifal.
1: Venku se zatahuje a máme 19 stupňů, ale nepředbíhej.
0: Žádné zdržování, Bucane.
1: Tam tak mluv.
0: Kořenově mají muzeum o zubnicové dráhy a krásnou starou výtopnu.
1: No jo, tam jsem kdysi vyjel tou mojí starou károu.
0: Mě fascinují ty historické lokomotivy a unikátní ozubnicová kolej.
1: Té zubačky by ty vlaky v tom stoupání prostě sjeli dolů.
0: Mají tam i staré jízdenky a historické uniformy.
1: To bych neřekl, že tebe chytnou zrovna mašinky.
0: Náhodou je to skvělý tip na víkend.
1: Dobře, ale za chvíli jsou 15 hodin zprávy a já si prosadím pomalé akustické blues.
0: Zapomeň.
1: A proč jako?
0: Protože teď pustíme svižný pop rock, ať se lidi trochu proberou.
1: No tak jo, ty vyhraješ vždycky.

Krátké zprávy. Vážení posluchači, Bucipal má pro vás krátký přehled. Pojďme na to nejdůležitější. Desítky obcí spojí podzimní komunální volby s místními referendy o větrných elektrárnách a dalších tématech. Pražský soud potvrdil, že kontroverzní kampaň hnutí SPD s plakáty takzvaných chirurgů z dovozu nebyla protiprávní. Policie uzavřela pátrání po pohřešované ženě s hlídku místku, jejíž tělo našla v lese. Inflace v eurozóně kvůli zdražujícím energiím vyskočila na nové víceleté maximum. Konflikt na severu Etiopie se vyostřuje a začíná ohrožovat i sousední Eritreu. A teď sport. Manchester City se odvolal proti verdiktu o porušení finančních pravidel Premier League, zatímco čeští fotbalisté odletěli do Španělska na zápas Ligy národů. Na závěr dobrá zpráva, v Aši po rekonstrukci znovu otevřel městský bazén. Počasí. A teď čerstvá předpověď. Aktuálně v Praze zataženo a 19 stupňů, v Brně polojasno a 23, v Ostravě polojasno a 23. Do večera bude zataženo. V noci bude mlhavo a teploty klesnou na 12 stupňů. Zítra v sobotu bude mlhavo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Poukat bude slabý severní vítr. Tlak vzduchu bude slabě klesat. Rozptylové podmínky budou nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A výhled na další dny, neděli a v pondělí zataženo, teploty kolem 21, úterý jasno, teploty kolem 22, ve středu zataženo, teploty kolem 20, ve čtvrtek deštivo, teploty kolem 14. Počasí máme teď ještě, jak se dnes jezdí, následuje dopravní servis. Dopravní servis. Ta domů z práce, tak co vás na ní čeká? Bucifal a doprava. V Praze 9 v ulici Kbelská došlo před chvílí k nehodě. Uzavřeny jsou dva jízdní pruhy a tvoří se kolona. Na dálnici D48 u hlídku místku na 36. kilometru se před chvílí stala nehoda dvou osobních aut, provoz je omezen. Na silnici I35 u Liberce v části u Nisích bourala dodávka s osobním vozem, bez zranění, doprava je zpomalená. U Brna na silnici číslo 43 je po nehodě neprůjezdný levý pruh, počítejte se zdržením. Na dálnici D5 směrem na Prahu mezi 44. kilometrem stojí porouchané nákladní vozidlo na odstavném pruhu, opatrně kolem něj. V Brně pokračuje přestavba křižovatky dálnic D1 a D2, v místě se tvoří kolony, omezení potrvá do 20. října. Dlouhodobě je přerušený Libeňský most v Praze 8, oprava poběží až do konce příštího roku. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Konec odpoledního dopravního servisu. Tak dojedete včas a v klidu, přeje Bucipal.

0: Koukám z okna na ty těžké mraky a 20 stupňů mi připadá na začátek října nějak moc.
1: Dobré odpoledne z Čet rádia, máme za 20 minut 4. Já mám své horké kafe, tak mě nějaký mrak nerozhází.
0: Zase ten černý SMRťák.
1: Kafe tříbí mysl, vlasti. Věděla jsi, že jeden z nejdůležitějších vynálezů medicíny vznikl tak, že někdo sáhl do krabice pro špatnou součástku?
0: Tak.
1: No jo. Americký inženýr Wilson Gray Advat v roce 1956 stavěl přístroj na nahrávání srdečního tepu.
0: A co tam vyvedl?
1: Ze šuplíku vytáhl rezistor, ale s úplně jiným odporem, než potřeboval. Zapojil ho a obvod začal pravidelně tukat.
0: To přece neznamená, že hned vymyslel kardiostimulátor.
1: No vidíš, ale jeho napadlo, že tenhle elektrický impuls může řídit lidské srdce. V té době měly ty přístroje velikost jako lednice na kolečkách.
0: To je blbost, podle mě měl prostě náhodnou kliku a kardiostimulátor by stejně někdo sestavil za týden.
1: Štěstí přeje připravený. On pak v garáži vyrobil malou krabičku, kterou vyzkoušeli a dodneška to zachraňuje miliony.
0: Pucane, stop. Rozpovídal ses jako na zahradě, ale za chvíli jsou v 4 hodiny zprávy Čet rádia, tak radši ladíme písničku.
1: No tak jo.

Je 16 hodin. Příjemné odpoledne. U mikrofonu Bucifal a tohle jsou zprávy Čet rádia. O čem se dnes mluví? Desítky obcí spojí podzimní volby s místními referendy, inflace v eurozóně vyšplhala na nové maximum kvůli energiím a konflikt v Etiopii hrozí přerůst za hranice země. Pražský městský soud potvrdil, že hnutí SPD nemusí platit pokutu za kampaň s plakáty tzv. Chirurgů z dovozu. Odůvodnění soud uvedl, že demokratický právní stát musí unést i přehnanou či nevkusnou politickou kampaň a posoudit její vhodnost mají sami voliči. Policisté po téměř měsíci pátrání našli tělo 38-leté ženy z Vítkomístku, kterou hledali od chvíle, kdy v nedobrém psychickém stavu odešla z domova. Podle vyšetřovatelů zřejmě zemřela už v den svého zmizení, okolnosti úmrtí nyní objasní nařízená pitva. Meziroční inflace v zemích eurozóny v září vyskočila na tříleté maximum 3,8%, zatímco v srpnu činila 3,2%. Podle statistického úřadu Eurostat za zrychlením cen stojí hlavně energie, jejichž ceny meziročně vzrostly o necelou pětinu. V 38 městech a obcích se letošní podzimní komunální volby spojí s místními referendy. 21 z nich se bude týkat větrných elektráren a tzv. Akceleračních zón, jinde budou lidé rozhodovat třeba o zachování železničních přejezdů. Konflikt na severu Etiopie mezi vládními silami a povstalci z Tigrajské lidově osvobozenecké fronty dál sílí a přerůstá hranice země. Etiopie kvůli tomu přerušila diplomatické styky s Eritreou a hlavní město Addis Abeba v noci na čtvrtek zasáhlo i několik výbuchů. A teď sport. Fotbalový Manchester City se odvolal proti verdiktu nezávislé komise, která klub shledala vinným z vážného porušení finančních pravidel Premier League a odvolací řízení by mělo proběhnout v řádu týdnu. Čeští fotbalisté mezitím odletěli do Španělska, kde v sobotu čeká reprezentaci v Lize národů souboj s úřadujícími mistry světa. V nominaci nechybí ani brankář Jiří Letáček, který i přes roli dvojky v Getafe stále věří v návrat mezi reprezentační jedničky. A na závěr dobrá zpráva z Chebska v Aši po rozsáhlé rekonstrukci znovu otevřel městský bazén s novými bazénovými vanami i saunovým světem. Opravy trvaly bezmála 2 roky a vyšly na zhruba 200 milionů korun, díky čemuž unikl bazén z konce 80. let hrozícímu uzavření. Počasí. Aktuálně v Praze zataženo a 20 stupňů, Brně zataženo a 23, Ostravě polojasno a 22. Do večera bude zataženo. V noci bude mlhavo a teploty klesnou na 12 stupňů. Zítra v sobotu bude mlhavo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Foukat bude slabý severní vítr. Tlak vzduchu bude slabě klesat. Rozptylové podmínky budou nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Tolik od oblohy a teď se podíváme, jak vypadají silnice. Dopravní servis. Ta domů z práce, tak co vás na ní čeká? Bucifal a doprava. V Praze 9 v ulici Kbelská došlo před chvílí k nehodě. Uzavřeny jsou 2 jízdní pruhy a tvoří se kolona. Na dálnici D48 u Vítkomístku na 36. kilometru se před chvílí stala nehoda 2 osobních aut, provoz je omezen. Na silnici I35 u Liberce v části u Nisi jich bourala dodávka s osobním vozem, bez zranění, doprava je zpomalená. U Brna na silnici číslo 43 je po nehodě neprůjezdný levý pruh, počítejte se zdržením. Na dálnici D5 směrem na Prahu mezi 44. kilometrem stojí poroukané nákladní vozidlo na odstavném pruhu, opatrně kolem něj. V Brně pokračuje přestavba křižovatky dálnic D1 a D2, v místě se tvoří kolony, omezení potrvá do 20. října. Dlouhodobě je přerušený Libeňský most v Praze 8, oprava poběží až do konce příštího roku. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Konec odpoledního dopravního servisu. Tak dojedete včas a v klidu, přeje Bucifal.

Krátké zprávy. Tady Bucipal krátce a jasně to nejdůležitější. A tady jsou hlavní titulky. Desítky obcí spojí podzimní komunální volby s místními referendy o větrných elektrárnách a dalších tématech. Pražský soud potvrdil, že kontroverzní kampaň hnutí SPD s plakáty tzv. Chirurgů z dovozu nebyla protiprávní. Policie uzavřela pátrání po pohřešované ženě z Vlídku Místku, jejíž tělo našla v lese. Inflace v eurozóně kvůli zdražujícím energiím vyskočila na nové víceleté maximum. Konflikt na severu Etiopie se vyostřuje a začíná ohrožovat i sousední Eritreu. A teď sport, Manchester City se odvolal proti verdiktu o porušení finančních pravidel Premier League, zatímco čeští fotbalisté odletěli do Španělska na zápas Ligy národů. Na závěr dobrá zpráva, v Aši po rekonstrukci znovu otevřel městský bazén. Počasí. Tak co obloha, jak se tváří? Aktuálně v Praze zataženo a 20 stupňů, Brně zataženo a 23, Ostravě polojasno a 22. Do večera bude zataženo. V noci bude mlhavo a teploty klesnou na 12 stupňů. Zítra v sobotu bude mlhavo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Foukat bude slabý severní vítr. Tlak vzduchu bude slabě klesat. Rozptylové podmínky budou nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A výhled na další dny, neděli a v pondělí zataženo, teploty kolem 21, úterý jasno, teploty kolem 22, ve středu zataženo, teploty kolem 20, ve čtvrtek deštivo, teploty kolem 14. Počasí máme, teď ještě jak se dnes jezdí, následuje dopravní servis. Dopravní servis. Odpolední silnice pod dohledem Bucipala, tak s dovolením. V Holicích na Pardubicku v ulici Hradecká došlo před chvílí k nehodě osobního auta s cyklistou, cyklista se zranil, na místě zasahují záchranné složky. Na silnici I35 u obce Ostřetín na Pardubicku havarovalo osobní auto, bez zranění, nehoda se stala před chvílí. U Moravan na Brněnsku na silnici 152-75 se srazila dvě osobní auta, vozovka může být částečně neprůjezdná. V Praze v ulici Evropská došlo ke srážce autobusu s osobním autem, provoz je v místě komplikovaný. V Brně hlásí nehody i ulice Kníňská a Pratecká, na obou místech probíhají záchranné práce a tvoří se kolony. Na dálnici D1 v Brně pokračuje přestavba křižovatky s dálnicí D2 u sjezdu na Brno centrum, v místě je třeba počítat s kolonami. U Kaplice na Českokrumlovsku zůstávají kvůli stavbě dálnice D3 uzavřené silnice třetích tříd směrem k rakouské hranici. V Praze stále probíhá dlouhodobá oprava Libeňského mostu, která omezuje provoz aut i tramvají. Dálnice jsou aktuálně sjízdné bez omezení. Bez dopravního servisu vše. Nohu z plynu a příjemné odpoledne přeje Bucipal.

Miláno, Madrid, vila, moře a bílej písek. Mám to taky rád, ale ne vedle těch, který myslí v číslech. Až uvidím čistou duši, mě nezajímá, co ty věci stály. Sednem třeba do Lamborghini na

0: Dobré odpoledne z Čet rádia. Máme za 20 minut 5.
1: Ty se zase tváříš, jako by ti ten můj hrnek s kafem osobně ublížil.
0: Protože ten smrad cítím až sem. Venku je zataženo, 20 stupňů a z tebe jde kofeinový mrak.
1: No jo, vlastně káva je základ. Ale víš, kde je teď fakt dobře? Aši. Znovu tam otevřeli městský bazén. 2 roky ho opravovali a udělali tam nový saunový svět.
0: Saunu bych si dala.
1: Stálo to zhruba 200 milionů korun. Ten bazén je z konce 80. let a hrozilo, že ho zavřou úplně.
0: To je dost peněz.
1: Ale zachránili ho. Z to chátrání mají lidi v regionu, kde plavat a kde se vyhřát.
0: Tomhle sichravém podzimu se sauna hodí. Zítra prý má být podobně, tak vytáhněte bundy.
1: To jo, bucané teplo v sauně zní líp než pujavice na zahradě.
0: Každopádně v 17 hodin jsou na Čet rádiu zprávy a my posíláme do etéru další pecku.

Je 17 hodin. Vítám vás u odpoledních zpráv ČT Rádia. Jmenuji se Bucifal a s dovolením začneme. Hlavní události v kostce. Desítky obcí spojí podzimní volby s místními referendy, inflace v eurozóně vyšplhala na nové maximum kvůli energiím a konflikt v Etiopii hrozí přerůst za hranice země. Pražský městský soud potvrdil, že hnutí SPD nemusí platit pokutu za kampaň s plakáty tzv. Chirurgů z dovozu. Odůvodnění soud uvedl, že demokratický právní stát musí unést i přehnanou či nevkusnou politickou kampaň a posoudit její vhodnost mají sami voliči. Meziroční inflace v zemích eurozóny v září vyskočila na tříleté maximum 3,8%, zatímco v srpnu činila 3,2%. Podle statistického úřadu Eurostat za zrychlením cen stojí hlavně energie, jejichž ceny meziročně vzrostly o necelou pětinu. Policisté po téměř měsíci pátrání našli tělo 38leté ženy s vlídku místku, kterou hledali od chvíle, kdy v nedobrém psychickém stavu odešla z domova. Podle vyšetřovatelů zřejmě zemřela už v den svého zmizení, okolnosti úmrtí nyní objasní nařízená pitva. Konflikt na severu Etiopie mezi vládními silami a povstalci z Tigrajské lidově osvobozenecké fronty dál sílí a přerůstá hranice země. Etiopie kvůli tomu přerušila diplomatické styky s Eritreou a hlavní město Addis Abeba v noci na čtvrtek zasáhlo i několik výbuchů. V 38 městech a obcích se letošní podzimní komunální volby spojí s místními referendy. 21 z nich se bude týkat větrných elektráren a tzv. Akceleračních zón, jinde budou lidé rozhodovat třeba o zachování železničních přejezdů. A teď sport. Fotbalový Manchester City se odvolal proti verdiktu nezávislé komise, která klub shledala vinným z vážného porušení finančních pravidel Premier League a odvolací řízení by mělo proběhnout v řádu týdnů. Čeští fotbalisté mezitím odletěli do Španělska, kde v sobotu čeká reprezentaci v Lize národů souboj s úřadujícími mistry světa. V nominaci nechybí ani brankář Jiří Letáček, který i přes roli dvojky v Getafe stále věří v návrat mezi reprezentační jedničky. A na závěr dobrá zpráva z Chebska v Aši po rozsáhlé rekonstrukci znovu otevřel městský bazén s novými bazénovými vanami i saunovým světem. Opravy trvaly bezmála 2 roky a vyšly na zhruba 200 milionů korun, díky čemuž unikl bazén z konce 80. let hrozícímu uzavření. Počasí. Aktuálně v Praze zataženo a 20 stupňů, v Brně zataženo a 23, Ostravě jasno a 22. Do večera bude zataženo. V noci bude mlhavo a teploty klesnou na 12 stupňů. Zítra v sobotu bude mlhavo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Foukat bude slabý severní vítr. Tlak vzduchu bude slabě klesat. Rozptylové podmínky budou nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Tolik počasí. A jak se dnes jezdí? Na to se podíváme hned teď. Dopravní servis. Odpolední silnice pod dohledem Bucifala, tak s dovolením. V Holicích na Pardubicku v ulici Hradecká došlo před chvílí k nehodě osobního auta s cyklistou, cyklista se zranil, na místě zasahují záchranné složky. Na silnici I-35 u obce Ostřetín na Pardubicku havarovalo osobní auto, bez zranění, nehoda se stala před chvílí. U Moravan na Brněnsku na silnici 152-75 se srazila 2 osobní auta, vozovka může být částečně neprůjezdná. V Praze v ulici Evropská došlo ke srážce autobusu s osobním autem, provoz je v místě komplikovaný. V Brně hlásí nehody i ulice Kníňská a Pratecká, na obou místech probíhají záchranné práce a tvoří se kolony. Na dálnici D1 v Brně pokračuje přestavba křižovatky s dálnicí D2 u sjezdu na Brno centrum, v místě je třeba počítat s kolonami. U Kaplice na Českokrumlovsku zůstávají kvůli stavbě dálnice D3 uzavřené silnice 3. tříd směrem k rakouské hranici. V Praze stále probíhá dlouhodobá oprava Libeňského mostu, která omezuje provoz aut i tramvají. Dálnice jsou aktuálně sjízdné bez omezení. To je z dopravního servisu vše. Nohu z plynu a příjemné odpoledne přeje Bucifal.

Krátké zprávy. Bucifal u mikrofonu Čet rádia, jsem rád, že jste s námi. Zde je přehled toho nejdůležitějšího. Desítky obcí spojí podzimní komunální volby s místními referendy o větrných elektrárnách a dalších tématech. Pražský soud potvrdil, že kontroverzní kampaň hnutí SPD s plakáty tzv. Chirurgů z dovozu nebyla protiprávní. Policie uzavřela pátrání po pohřešované ženě z Frýdku Místku, jejíž tělo našla v lese. Inflace v eurozóně kvůli zdražujícím energiím vyskočila na nové víceleté maximum. Konflikt na severu Etiopie se vyostřuje a začíná ohrožovat i sousední Eritreu. A teď sport. Manchester City se odvolal proti verdiktu o porušení finančních pravidel Premier League, zatímco čeští fotbalisté odletěli do Španělska na zápas Ligy národů. Na závěr dobrá zpráva, v Aši po rekonstrukci znovu otevřel městský bazén. Počasí. Vakneme, jak je venku. Aktuálně v Praze zataženo a 20 stupňů, v Brně zataženo a 22, Ostravě jasno a 22. Do večera bude zataženo. V noci bude mlhavo a teploty klesnou na 12 stupňů. Zítra v sobotu bude mlhavo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Poukat bude slabý severní vítr. Tlak vzduchu bude slabě klesat. Rozptylové podmínky budou nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A výhled na další dny, neděli a v pondělí zataženo, teploty kolem 21, úterý jasno, teploty kolem 22, ve středu zataženo, teploty kolem 20, ve čtvrtek deštivo, teploty kolem 14. A z nebe rovnou na asfalt Čet rádio pokračuje dopravním servisem. Čet rádio. Dopravní servis. Dopravní servis Čet rádia, u mikrofonu Bucifal. Na Malostranském náměstí v Praze došlo před chvílí k nehodě osobního a nákladního vozidla, provoz je omezený. Na dálnici D11 mezi prvním a druhým kilometrem ve směru na Jaroměř havarovalo 5 osobních aut, nehoda zabírá levý pruh i krajnici, vznikají kolony. Na dálnici D13 u Děčína na 132. kilometru stojí po nehodě porouchané vozidlo, počítejte se zdržením. U Bělotína na silnici číslo 47 se po nehodě dvou osobních aut jezdí kyvadlově jedním pruhem. V Brně na křižovatce dálnic D1 a D2 se dál pracuje na přestavbě, v místě sjezdu na Brno centrum ve směru Praha vznikají kolony, omezení potrvá do 20. října. Mimo zmíněné nehody jsou dálnice sjízdné bez omezení. Tolik od silnic. Bucifal vám přeje, ať vás dnes odpoledne nic nezdrží.

0: Dobrý podvečer z Čet rádia, za 20 minut 6, ve studiu sedí Bucipal a Vlasta.
1: Venku máme zataženo a 20 stupňů, ale já mám v hlavě mořskou jeskyni v Portugalsku.
0: Kdyby ses radši válela u moře?
1: Ne, v té jeskyni Benagil kousek od Útesů na pobřeží.
0: To je na ní?
1: Moře do toho skalního masivu vyžralo obří dom a nahoře stropem je vidět nebe.
0: To zní jako děravá střecha.
1: Není to děravá střecha, bucane, říká se tomu oko a dopadá tudy světlo přímo na písečnou pláž uvnitř.
0: Tam bych s károu neprojel.
1: Tam se dostaneš jenom po vodě, ty chytrolíné.
0: To mě neber.
1: Dřív tam plavali lidi sami, dneska tam jezdí na paddleboardech nebo lodičkách.
0: A je tam narváno.
1: V létě trochu jo, ale ta díra ve stropě vysekaná vlnami je neskutečná.
0: A příroda si prostě poradí.
1: 18 hodin jsou zprávy a teď muzika.

0: Je 18 hodin.
1: Dobrý večer s Četrádiem. U mikrofonu Vlasta a mám pro vás přehled dnešního dění. Pojďme na to nejdůležitější. Komunální a senátní kampaň po celé zemi vrcholí. Lídři skupiny G7 uvolňují rozsáhlé ropné rezervy, aby sklidnili trh. Hygienici varují před nástupem sezony na chlazení a chřipek. Prezident Petr Pavel se za týden nezúčastní komunálních voleb v obci Černouček, protože bude na soukromé zahraniční cestě. Informaci v pátek potvrdila kancelář prezidenta republiky s tím, že nešťastná shoda termínů hlavu státu mrzí. Jinak se prezident volbám obvykle věnuje osobně. Do komunálních voleb a prvního kola senátních voleb zbývá týden a kampaň politických stran i jednotlivých kandidátů nabírá na intenzitě. Odbornice na marketing Anna Šavit z Univerzity Karlovy popisuje, že komunální volby přinášejí mnohem bezprostřednější kontakt s politickou realitou než ty celostátní. Ulice měst a obcí tak znovu ožívají volebními stánky a pestrou kampaní. Hygienici hlásí pozvolný nástup sezony akutních respiračních infekcí, v Jihomoravském kraji evidují za poslední týden 1205 nákaz na 100 000 obyvatel. Za většinou onemocnění zatím stojí rhinoviry, skutečná chřipka se objevuje jen ojediněle. Odborníci radí přiměřeně se oblékat, pravidelně větrat a důkladně si mít ruce. Lídři zemí skupiny G7 se po páteční videokonferenci dohodli, že na trh uvolní 100 milionů barelů ropy a nafty. Rozhodnutí má podle dohody začít platit během příštích 20 dnů prostřednictvím Mezinárodní agentury pro energii. Krok má pomoci sklidnit globální trh s pohonnými hmotami. Policie v kauze kontaminace vody olovem u Odoleny vody nově prověřuje podezření z obecného ohrožení z nedbalosti. Kriminalisté stále pátrají po zdroji znečištění a procházejí několik možných lokalit. Nejnovější rozbory vody přitom podle policie dopadly dobře. A teď sport. Hokejová extraliga dnes nabízí 6 zápasů 7. kola, 100% Třinec hostí Litvínov a Karlovy Vary hrají ve Vítkovicích. Od 18 hodin se přidají další 4 utkání, mezi nimi Kladno proti Hradci Králové nebo Pardubice proti Plzni. Přímé přenosy ze všech zápasů nabízí Radiožurnál Sport. Český fotbalista Tomáš Ostrák mezitím ve Spojených státech začíná ve službách St. Louis City už 5. sezonu v nos. Na vysněný souboj s Lionelem Messim ale pořád čeká, i když mu příštěstí zatím unikalo mezi prsty. Na závěr dobrá zpráva z Humpolce, kde kavárna Čistá duše na jeden den změnila provoz na náborové místo dárců kostní dřeně. Lidé přicházeli podpořit 5letého Jindru, který bojuje s leukemií a potřebuje transplantaci. Každý nově zapsaný dárce zvyšuje naději nejen pro něj, ale i pro další pacienty čekající na schodu.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze zataženo a 20 stupňů, v Brně zataženo a 22, v Ostravě jasno a 21. V noci bude mlhavo a teploty klesnou na 12 stupňů. Zítra v sobotu bude mlhavo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Foukat bude slabý severní vítr. Tlak vzduchu bude slabě klesat. Rozptylové podmínky budou nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A z nebe rovnou na asfalt, Četrádio pokračuje dopravním servisem. Četrádio.
0: Dopravní servis.
1: Večerní dopravní servis Četrádia s Vlastou. Na Malostranském náměstí v Praze došlo před chvílí k nehodě osobního a nákladního vozidla, provoz je omezený. Na dálnici D11 mezi 1. a 2. kilometrem ve směru na Jaroměř havarovalo 5 osobních aut, nehoda zabírá levý pruh i krajnici, vznikají kolony. Na dálnici D13 u Děčína na 132. kilometru stojí po nehodě porouchané vozidlo, počítejte se zdržením. U Bělotína na silnici číslo 47 se po nehodě 2 osobních aut jezdí kyvadlově 1. pruhem. V Brně na křižovatce dálnic D1 a D2 se dál pracuje na přestavbě, v místě sjezdu na Brno centrum ve směru Praha vznikají kolony, omezení potrvá do 20. října. Mimo zmíněné nehody jsou dálnice sjízdné bez omezení. To byl večerní dopravní servis Čet Rádia. Vlasta vám přeje klidný večer za volantem.

0: Příběh dne.
1: Byla malá postavou, nepočetná slovy a přece dokázala věci, které by jiní považovali za nemožné. Harriet Tubmanová se narodila do otroctví kdesi v Marylandu a jako mladá žena utekla na sever za svobodou, sama, pěšky, v noci, podle hvězd. Mohla zůstat v bezpečí a nikdy se neohlédnout. Místo toho se znovu a znovu vracela zpátky na jih, do náruče nebezpečí, aby odtamtud vyváděla další a další uprchlíky po takzvané podzemní železnici, tajné síti bezpečných domů a odvážných lidí. Během necelé dekády takto osobně vysvobodila desítky otroků a nikdy nikoho nestratila cestou. Když vypukla občanská válka, nenabídla jen svou odvahu, ale i důvtip. Stala se zvědkou a průvodkyní unionistické armády a znalost terénu i řeky umožnila naplánovat noční nájezd na řeku Combahee v Jižní Karolíně. Tehdy, jedné červnové noci roku 1863, dovedla lodě hluboko do nepřátelského území a během několika hodin osvobodila přes 700 lidí z otrockých plantáží. Byla to největší záchranná akce svého druhu v celé americké historii a Harriet ji vedla jako jediná žena v čele vojenské operace té doby. Po válce se nezastavila, pomáhala zakládat školy a pečovala o staré a nemocné do vysokého věku. Její příběh nám připomíná, že odvaha se nemusí měřit silou paží, ale tím, kolikrát jsme ochotni vrátit se tam, odkud jsme právě unikli, abychom pomohli druhým.

Dobrý den. Jsem docent profesor Točka, kandidát věd. Jsem ředitelem CVAN a zároveň největší kapacitou v oblasti výzkumu nanotechnologií. Odborníci z celého světa ke mně jezdí na konzultace, protože jsem jedním z nejlepších nanopilotů planety a znám způsob, jak vyléčit každou nemoc. Nanobotem se vnořím do lidského těla a chorobu zlikviduji od jejího zárodku. Bakterii po bakterii, vir po viru, rozstřílím na padrť. Jsem bojovníkem uvnitř lidských těl. Mým úkolem je pomáhat jednotlivci a scelovat zdravou společnost. Zdravou společnost. Někdo by řekl, že je to prostě má práce. Možná ostatní v CVAN to tak berou, ale troufám si říct, že v mém případě je to víc. Chápu to jako své poslání. A to nekončí ve chvíli, kdy si sundávám bílý plášť a odcházím domů. Já totiž neodcházím.

Můj život je neustálý pohyb po černobílé šachovnici. Ve dne jsem bílým králem, v noci černým střelcem, protože tak, jako mi dělá dobře, když odřezávám zkaženou a nemocnou buďku od té zdravé a silné, působí mi až nevýslovnou radost odstraňovat a odkrajovat parazity lidské, stojící na samém okraji zdravé společnosti, kteří jsou její přítěží a ostydou. Jsem velkým milovníkem čistoty a pořádku. Stejně tak jako lidský organismus může být napaden bakterií nebo virem, je svět, ve kterém žijeme, také plný různých cizopasníků. Jsou to bezprizorní dýchači čerstvého vzduchu. Lidé bez energie a bez nápadu. Lidé, kteří zabíjejí svým nicneděláním a pitím nejrůznějších jedů poslední zdravé zbytky buněk mozku, nejsou schopni být naší společnosti jakkoliv prospěšní. Jsou to lidé zkažení.

takové nádory je třeba neustále odřezávat od zdravého jádra lidské společnosti, aby nedocházelo k zhoubnému proustání. Je to neúnavný boj s virem.

tady bojuji. A že ho bojuji za vás. A že jednou mi přijdete poděkovat. A když ne vy, tak vaše děti. A nebo děti vaši děti.

0: Děkuji vám za celý vědecký svět.
1: Krátké zprávy.
2: Vlasta vás vítá u krátkých zpráv Čet rádia. A tady jsou hlavní titulky. Komunální volby za týden odstartují a kampaň kandidátů nabírá na obrátkách. Lídři skupiny G7 se dohodli na uvolnění rozsáhlých zásob ropy a nafty. Hygienici hlásí začátek sezony nachlazení a respiračních potíží. Prezident Pavel kvůli soukromé cestě nepůjde volit do zastupitelstva Černoučku. Policie u Odoleny vody prověřuje možné obecné ohrožení kvůli kontaminaci vody. A na závěr sport, hokejová extraliga hraje 7. kolo a český fotbalista Ostrák stále čeká na souboj s Messim.
1: Počasí.
2: Mrkneme, jak je venku. Aktuálně v Praze zataženo a 19 stupňů, v Brně zataženo a 22, v Ostravě jasno a 20. V noci bude mlhavo a teploty klesnou na 12 stupňů. Zítra v sobotu bude mlhavo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Foukat bude slabý severní vítr. Tlak vzduchu bude slabě klesat. Rozptylové podmínky budou nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Pozítří v neděli bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. A výhled na další dny, v pondělí a v úterý zataženo, teploty kolem 21, ve středu deštivo, teploty kolem 17, ve čtvrtek přehánky, teploty kolem 16. Tolik počasí a rovnou se podíváme na silnice.
1: Dopravní servis.
2: Večerní dopravní servis Čet rádia s Vlastou. Na Malostranském náměstí v Praze došlo před chvílí k nehodě osobního a nákladního vozidla, provoz je omezený. Na dálnici D11 mezi prvním a druhým kilometrem ve směru na Jaroměř havarovalo 5 osobních aut, nehoda zabírá levý pruh i krajnici, vznikají kolony. Na dálnici D13 u Děčína na 132. kilometru stojí po nehodě porouchané vozidlo, počítejte se zdržením. U Bělotína na silnici číslo 47 se po nehodě dvou osobních aut jezdí kyvadlově jedním pruhem. V Brně na křižovatce dálnic D1 a D2 se dál pracuje na přestavbě, v místě sjezdu na Brno centrum ve směru Praha vznikají kolony, omezení potrvá do 20. října. Mimo zmíněné nehody jsou dálnice sjízdné bez omezení. To byl večerní dopravní servis Čet rádia. Vlasta vám přeje klidný večer za volantem.

0: Vážně si myslíš, že bys dokázala ukrást 4 miliony dolarů a nic neříct?
1: Já ne, ale oni jo. Dobrý podvečer z Čet Rádia, je za 20 minut 7 a venku máme zataženo 19 stupňů.
0: Já bych si dal v tomhle počasí radši horké kafe.
1: Bucouši, nebrzdi, chci doporučit parádní filmový thriller Jednoduchý plán. Tři chlapy najdou v lese havarované letadlo plné peněz a dohodnou se, že si je nechají.
0: To byla chyba.
1: Jasně, že byla, protože chamtivost a strach je začnou rozežírat zevnitř.
0: To ne.
1: Příběh napsal Scott Smith a film natočil Sam Raimi, má to neskutečnou atmosféru.
0: A proč by to mělo někoho bavit v pátek večer?
1: Protože ten pomalý mráz ze zasněženého lesa na tebe úplně přejde.
0: Mě mrazí už z toho pohledu z okna na Škodovku.
1: Tak se zachumlaj a pust si to, je to skvělé komorní drama.
0: Možná.
1: V 19 hodin zprávy Čet Rádia a teď hudba.

0: Je 19 hodin.
1: Příjemný večer, posluchači. Vlasta se hlásí s večerními zprávami ČT Rádia. O čem se dnes mluví? Komunální a senátní kampaň po celé zemi vrcholí. Lídři skupiny G7 uvolňují rozsáhlé ropné rezervy, aby sklidnili trh. Hygienici varují před nástupem sezony nachlazení a chřipek. Policie v kauze kontaminace vody olovem u Odoleny vody nově prověřuje podezření z obecného ohrožení z nedbalosti. Kriminalisté stále pátrají po zdroji znečištění a procházejí několik možných lokalit. Nejnovější rozbory vody přitom podle policie dopadly dobře. Prezident Petr Pavel se za týden nezúčastní komunálních voleb v obci Černouček, protože bude na soukromé zahraniční cestě. Informaci v pátek potvrdila kancelář prezidenta republiky s tím, že nešťastná schoda termínů hlavu státu mrzí. Jinak se prezident volbám obvykle věnuje osobně. Hygienici hlásí pozvolný nástup sezóny akutních respiračních infekcí, v Jihomoravském kraji evidují za poslední týden 1205 nákaz na 100 000 obyvatel. Za většinou onemocnění zatím stojí rhinoviry, skutečná chřipka se objevuje jen ojediněle. Odborníci radí přiměřeně se oblékat, pravidelně větrat a důkladně si mít ruce. Do komunálních voleb a prvního kola senátních voleb zbývá týden a kampaň politických stran i jednotlivých kandidátů nabírá na intenzitě. Odbornice na marketing Anna Šavit z Univerzity Karlovy popisuje, že komunální volby přinášejí mnohem bezprostřednější kontakt s politickou realitou než ty celostátní. Ulice měst a obcí tak znovu ožívají volebními stánky a pestrou kampaní. Lídři zemí skupiny G7 se po páteční videokonferenci dohodli, že na trh uvolní 100 milionů barelů ropy a nafty. Rozhodnutí má podle dohody začít platit během příštích 20 dnů prostřednictvím Mezinárodní agentury pro energii. Krok má pomoci sklidnit globální trh s pohonnými hmotami. A teď sport. Hokejová extraliga dnes nabízí 6 zápasů 7. kola, 100% Třinec hostí Litvínov a Karlovy Vary hrají ve Vítkovicích. Od 18 hodin se přidají další 4 utkání, mezi nimi Kladno proti Hradci Králové nebo Pardubice proti Plzni. Přímé přenosy ze všech zápasů nabízí Radiožurnál Sport. Český fotbalista Tomáš Ostrák mezitím ve Spojených státech začíná ve službách St. Plus City už 5. sezonu v NOS. Na vysněný souboj s Lionelem Messim ale pořád čeká, i když mu prý štěstí zatím unikalo mezi prsty. Na závěr dobrá zpráva z Humpolce, kde kavárna Čistá duše na jeden den změnila provoz na náborové místo dárců kostní dřeně. Lidé přicházeli podpořit 5letého Jindru, který bojuje s leukemií a potřebuje transplantaci. Každý nově zapsaný dárce zvyšuje naději nejen pro něj, ale i pro další pacienty čekající na schodu.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze zataženo a 19 stupňů, v Brně zataženo a 21, v Ostravě jasno a 19. V noci bude mlhavo a teploty klesnou na 12 stupňů. Zítra v sobotu bude mlhavo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Foukat bude slabý severovýchodní vítr. Tlak vzduchu bude slabě klesat. Rozptylové podmínky budou nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Tolik k počasí. A jak se dnes jezdí? Na to se podíváme hned teď.
0: Dopravní servis.
1: Dopravní servis, večerní vydání. Vlasta u mikrofonu. Praha hlásí nehodu v Radlické ulici, srazila se tam dvě osobní auta, stalo se to před chvílí. V Brně je kvůli nehodě neprůjezdná Knínická ulice, na místě zasahují záchranné složky. Na silnici číslo 16 u Dřevěnic na Jičínsku havarovala dvě osobní auta, k nehodě míří hasiči i policie. V Praze v ulici u průhonu se také střetla dvě auta, provoz je zde komplikovaný. V Brně se dál potýkají s přestavbou křižovatky dálnic D1 a D2, v místě sjezdu na Brno centrum vznikají kolony, omezení potrvá do 20. října. Na Českokrumlovsku zůstávají kvůli stavbě dálnice D3 uzavřené silnice třetích tříd u Stradova, objízdné trasy platí až do konce listopadu. Praze pokračuje dlouhodobá demolice a výstavba nového libeňského mostu, řidiči i tramvaje tam musí počítat s omezeními ještě dlouho. Dálnice jsou aktuálně sjízdné bez omezení. To byla večerní doprava. Vlasta vám přeje šťastnou cestu a příjemný večer.

0: Krátké zprávy.
1: Zdraví vás Vlasta. Co byste dnes neměli minout? Komunální volby za týden odstartují a kampaň kandidátů nabírá na obrátkách. Lídři skupiny G7 se dohodli na uvolnění rozsáhlých zásob ropy a nafty. Hygienici hlásí začátek sezony nachlazení a respiračních potíží. Prezident Pavel kvůli soukromé cestě nepůjde volit do zastupitelstva Černoučku. Policie u Odoleny vody prověřuje možné obecné ohrožení kvůli kontaminaci vody. A na závěr sport, hokejová extraliga hraje 7. kolo a český fotbalista Ostrák stále čeká na souboj s Mesin.
0: Počasí.
1: A teď čerstvá předpověď. Aktuálně v Praze zataženo a 18 stupňů, v Brně zataženo a 20, v Ostravě jasno a 18. V noci bude mlhavo a teploty klesnou na 12 stupňů. Zítra v sobotu bude mlhavo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Foukat bude slabý severovýchodní vítr. Tlak vzduchu bude slabě klesat. Rozptylové podmínky budou nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Pozítří v neděli bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. A výhled na další dny, v pondělí a v úterý zataženo, teploty kolem 21, ve středu deštivo, teploty kolem 17, ve čtvrtek přehánky, teploty kolem 16. Počasí máme, teď ještě jak se dnes jezdí, následuje dopravní servis.
0: Dopravní servis.
1: Dopravní servis, večerní vydání. Vlasta u mikrofonu. Praha hlásí nehodu v Radlické ulici, srazila se tam dvě osobní auta, stalo se to před chvílí. V Brně je kvůli nehodě neprůjezdná Knínická ulice, na místě zasahují záchranné složky. Na silnici číslo 16 u Dřevěnic na Jičínsku havarovala dvě osobní auta, k nehodě míří hasiči i policie. V Praze v ulici u průhonu se také střetla dvě auta, provoz je zde komplikovaný. V Brně se dál potýkají s přestavbou křižovatky dálnic D1 a D2, v místě sjezdu na Brno centrum vznikají kolony, omezení potrvá do 20. října. Na Českokrumlovsku zůstávají kvůli stavbě dálnice D3 uzavřené silnice třetích tříd u Stradova, objízdné trasy platí až do konce listopadu. V Praze pokračuje dlouhodobá demolice a výstavba nového Libeňského mostu, řidiči i tramvaje tam musí počítat s omezeními ještě dlouho. Dálnice jsou aktuálně sjízdné bez omezení. To byla večerní doprava. Vlasta vám přeje šťastnou cestu a příjemný večer.

0: Dobrý večer z Czech Rádia, máme za 20 minut 8.
1: Ty se zase tváříš, jako bys měla za 2 minuty běžet maraton.
0: Jen koukám z okna, venku je zataženo a 18 stupňů.
1: No jo, podzim. Ale ty tady vyhlížíš nějakou kulturu, že jo?
0: Olomouci mají dneska v Moravském divadle premiéru Ibsenovy Hedy Gablerové.
1: Ibsen, to je ten chlap, co psal samé temné severské deprese.
0: Není to deprese, je to skvělá hra o ženě, co chce žít podle svého.
1: Vždyť tam všichni jen trápí sebe i ostatní.
0: Režii má Marián Pecko a Hedu hraje Kristýna Jurková. To ne.
1: Na takové těžké věci já do divadla nechodím.
0: Fakt.
1: Ne, radši opravuju káru.
0: Ty jsi blázen, já po vysílání okamžitě běžím do kavárny za holkama na skleničku.
1: Vlasti z brzdi, 20 hodin jsou zprávy Czech Rádia a teď ladíme muziku.

0: je 20 hodin.
1: Dobrý večer. Tady Vlasta, den se pomalu uzavírá, tak se podíváme, co přinesl. Ve zprávách dnes. Komunální a senátní kampaň po celé zemi vrcholí. Lídři skupiny G7 uvolňují rozsáhlé ropné rezervy, aby sklidnili trh. Hygienici varují před nástupem sezony nachlazení a chřipek. Prezident Petr Pavel se za týden nezúčastní komunálních voleb v obci Černouček, protože bude na soukromé zahraniční cestě. Informaci v pátek potvrdila kancelář prezidenta republiky s tím, že nešťastná shoda termínů hlavu státu mrzí. Jinak se prezident volbám obvykle věnuje osobně. Hygienici hlásí pozvolný nástup sezony akutních respiračních infekcí, v Jihomoravském kraji evidují za poslední týden 1205 nákaz na 100 000 obyvatel. Za většinou onemocnění zatím stojí rhinoviry, skutečná chřipka se objevuje jen ojediněle. Odborníci radí přiměřeně se oblékat, pravidelně větrat a důkladně si mít ruce. Do komunálních voleb a prvního kola senátních voleb zbývá týden a kampaň politických stran i jednotlivých kandidátů nabírá na intenzitě. Odbornice na marketing Anna Šavit z Univerzity Karlovy popisuje, že komunální volby přinášejí mnohem bezprostřednější kontakt s politickou realitou než ty celostátní. Ulice měst a obcí tak znovu ožívají volebními stánky a pestrou kampaní. Policie v kauze kontaminace vody olovem u Odoleny vody nově prověřuje podezření z obecného ohrožení z nedbalosti. Kriminalisté stále pátrají po zdroji znečištění a procházejí několik možných lokalit. Nejnovější rozbory vody přitom podle policie dopadly dobře. Lídři zemí skupiny G7 se po páteční videokonferenci dohodli, že na trh uvolní 100 milionů barelů ropy a nafty. Rozhodnutí má podle dohody začít platit během příštích 20 dnů prostřednictvím Mezinárodní agentury pro energii. Krok má pomoci sklidnit globální trh s pohonnými hmotami. A teď sport. Hokejová extraliga dnes nabízí 6 zápasů 7. kola, 100% Třinec hostí Litvínov a Karlovy Vary hrají ve Vítkovicích. Od 18 hodin se přidají další 4 utkání, mezi nimi Kladno proti Hradci Králové nebo Pardubice proti Plzni. Přímé přenosy ze všech zápasů nabízí Radiožurnál Sport. Český fotbalista Tomáš Ostrák mezitím ve Spojených státech začíná ve službách St. Louis City už 5. sezonu v nos. Na vysněný souboj s Lionelem Messim ale pořád čeká, i když mu prý štěstí zatím unikalo mezi prsty. Na závěr dobrá zpráva z Humpolce, kde kavárna Čistá duše na jeden den změnila provoz na náborové místo dárců kostní dřeně. Lidé přicházeli podpořit 5letého Jindru, který bojuje s leukemií a potřebuje transplantaci. Každý nově zapsaný dárce zvyšuje naději nejen pro něj, ale i pro další pacienty čekající na schodu.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze zataženo a 18 stupňů, v Brně polojasno a 20, v Ostravě jasno a 17. V noci bude mlhavo a teploty klesnou na 12 stupňů. Zítra v sobotu bude mlhavo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Foukat bude slabý severovýchodní vítr. Tlak vzduchu bude slabě klesat. Rozptylové podmínky budou nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. To je z předpovědi všechno. Příjemný večer vám přeje Vlasta.

0: počasí.
1: Příjemný večer, posluchači Četrádia. Tady Vlasta a mám pro vás předpověď na noc i další dny. Aktuálně v Praze zataženo a 17 stupňů, v Brně polojasno a 19, v Ostravě jasno a 16. V noci bude mlhavo a teploty klesnou na 12 stupňů. Zítra v sobotu bude mlhavo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Foukat bude slabý severovýchodní vítr. Tlak vzduchu bude slabě klesat. Rozptylové podmínky budou nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Pozítří v neděli bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. A výhled na další dny, v pondělí a v úterý zataženo, teploty kolem 21, ve středu deštivo, teploty kolem 17, ve čtvrtek přehánky, teploty kolem 16. Tolik dnešní předpověď. Užijte si večer a ať vám zítřek vyjde podle plánu, přeje Vlasta.

0: Je 21 hodin.
1: Krásný večer. Tady Vlasta a tohle jsou zprávy Četrádia. O čem se dnes mluví? Francii otřásají násilné studentské protesty. Ruský prezident Putin naznačuje ochotu jednat o

0: míru na Ukrajině a 17 zemí Evropské unie se bouří proti plánovaným škrtům v zemědělských dotacích. 17 členských zemí Evropské unie, mezi nimi i Česko, v dopise odmítlo plánované škrty v zemědělských a regionálních dotacích pro příští dlouhodobý rozpočet bloku. Proti nim stojí Německo, které úspory podporuje a za priority považuje konkurenceschopnost, bezpečnost a obranu. Ruský prezident Vladimir Putin na moskevském Valdajském fóru prohlásil, že Rusko je ochotné jednat o míru na Ukrajině, ovšem jen za podmínek výhodných pro Moskvu. Bezpečnostní expert Vlastislav Bříza připomíná, že Putinovy narážky na jaderné zbraně se objevují vždy ve chvílích, kdy se ruské armádě na frontě nedaří. Finská policie vyšetřuje sérii podezřelých vniknutí do domovů tamních poslanců, které místní média označují za útok na demokracii. Premiér Petteri Orpo nevyloučil, že za incidenty mohou stát zahraniční aktéři, bližší podrobnosti ale policie zatím nezveřejnila. Ve Francii dál propukají násilné studentské protesty, během pátečních demonstrací policie zadržela přes 600 lidí. Podle svědků docházelo i k útokům na učitele, včetně polévání hořlavinou, a k vyhrožování napadené policistce smrtí. Češka žijící v Paříži Pavlína Koupská pro Radiožurnál uvedla, že většina studentů chce protestovat nenásilně, ale k akcím se přidávají i radikální živly. České veřejné vysoké školy kvůli nedostatku peněz plánují od roku 2027 snížit počet přijímaných studentů. Vedení škol se na tom shodlo na zasedání České konference rektorů poté, co vláda Andreje Babiše přidělila vysokým školám na příští rok nižší rozpočet než letos. A teď sport. Fotbalisté Jablonce postoupili do osmifinále domácího poháru MOL Cupu, na hřišti druholigové Dukly Praha zvítězili 1-0. Jediný gól utkání vstřelil z penalty gambijský útočník Lamine Yavo. A na závěr jedna veselější zpráva. Vodáci na Sokolovsku o víkendu tradičně zamykají řeku Ohři a uzavírají tak letošní sezonu. Nejprve sjedou úsek z Kinšperku nad Ohří do Sokolova, a než se setmí, řeku symbolicky zamkne víla před zraky několika desítek pádlujících nadšenců.
1: Počasí.
0: Aktuálně v Praze polojasno a 16 stupňů, v Brně polojasno a 18, v Ostravě jasno a 16. V noci bude mlhavo a teploty klesnou na 12 stupňů. Zítra v sobotu bude mlhavo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Foukat bude slabý severovýchodní vítr. Tlak vzduchu bude slabě klesat. Rozptylové podmínky budou nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A to je vše. Klidný večer a dobrou náladu s Čet rádiem přeje Vlasta.

0: Pranostika.
1: Říjen je měsíc, kdy si příroda pomalu chystá na zimu kožíšek a jedna ze starých pranostik praví, že když v říjnu hřmívá, úrodný rok se předpovídá, tedy hřmění prý věští dobrou sklizeň v roce příštím. Zítra v sobotu 3. října ale o žádné bouřce řeč nebude, obloha se zahalí do mlhy a teploty se budou pohybovat od 12 do 21 stupňů, srážky se nečekají. Mlha tak spíš potvrdí jinou moudrost, že podzim rád schovává slunce za závoj, než aby nám dopřál spektákl s hromy a blesky. Bude to tedy klidný, tichý den, jako stvořený na procházku zahalenou krajinou s šálkem něčeho teplého v ruce. Přeji vám všem hezký zbytek večera, ať se vám dobře usíná a zítřejší mlhavé ráno vás přivítá s úsměvem. Krásné sny přeje Vlasta.

Stejně mírně provokativní, jmenuje se prezident. Prezidentů na celém světě je, na které by se tato píseň hodila, ale dneska ji asi věnujeme prezidentovi ruskému.

prezident je blbec!

0: počasí.
1: Dobrý večer, posluchači. Tady Vlasta a podíváme se, co chystá noc a zítřek. Aktuálně v Praze polojasno a 16 stupňů, v Brně polojasno a 17, v Ostravě jasno a 15. V noci bude mlhavo a teploty klesnou na 12 stupňů. Zítra v sobotu bude mlhavo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Foukat bude slabý severovýchodní vítr. Tlak vzduchu bude slabě klesat. Rozptylové podmínky budou nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Pozítří v neděli bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. A výhled na další dny, v pondělí a v úterý zataženo, teploty kolem 21, ve středu deštivo, teploty kolem 17, ve čtvrtek přehánky, teploty kolem 16. Tolik večerní počasí. Ať se vám dnešek pěkně dokutálí, přeje Vlasta.

je 22 hodin. Dobrý večer, dámy a pánové. Ucifal u mikrofonu, než den docela zasne, ještě jednou zprávy. Co byste dnes neměli minout? Francii otřásají násilné studentské protesty, ruský prezident Putin naznačuje ochotu jednat o míru na Ukrajině a 17 zemí Evropské unie se bouří proti plánovaným škrtům v zemědělských dotacích. Ruský prezident Vladimir Putin na moskevském Valdajském fóru prohlásil, že Rusko je ochotné jednat o míru na Ukrajině, ovšem jen za podmínek výhodných pro Moskvu. Bezpečnostní expert Vlastislav Bříza připomíná, že Putinovy narážky na jaderné zbraně se objevují vždy ve chvílích, kdy se ruské armádě na frontě nedaří. České veřejné vysoké školy kvůli nedostatku peněz plánují od roku 2027 snížit počet přijímaných studentů. Vedení škol se na tom shodlo na zasedání České konference rektorů poté, co vláda Andreje Babiše přidělila vysokým školám na příští rok nižší rozpočet než letos.

17 členských zemí Evropské unie, mezi nimi i Česko, v dopise odmítlo plánované škrty v zemědělských a regionálních dotacích pro příští dlouhodobý rozpočet bloku. Proti nim stojí Německo, které úspory podporuje a za priority považuje konkurenceschopnost, bezpečnost a obranu. Finská policie vyšetřuje sérii podezřelých vniknutí do domovů tamních poslanců, které místní média označují za útok na demokracii. Premiér Petteri Orpo nevyloučil, že za incidenty mohou stát zahraniční aktéři, bližší podrobnosti ale policie zatím nezveřejnila. Ve Francii dál propukají násilné studentské protesty, během pátečních demonstrací policie zadržela přes 600 lidí. Podle svědků docházelo i k útokům na učitele, včetně polévání hořlavinou a k vyhrožování napadené policistce smrtí. Češka žijící v Paříži Pavlína Koupská pro Radiožurnál uvedla, že většina studentů chce protestovat nenásilně, ale k akcím se přidávají i radikální živly. A teď sport. Fotbalisté Jablonce postoupili do osmifinále domácího poháru MOL Cupu, na hřišti druholigové Dukly Praha zvítězili 1-0. Jediný gól utkání vstřelil z penalty gambijský útočník Lamin Yavo. A na závěr jedna veselější zpráva. Vodáci na Sokolovsku o víkendu tradičně zamykají řeku Ohři a uzavírají tak letošní sezon. Nejprve sjedou úsek z Kinšperku nad Ohří do Sokolova a než se setmí, řeku symbolicky zamkne víla před zraky několika desítek pádlujících nadšenců. Počasí. Aktuálně v Praze polojasno a 15 stupňů, v Brně polojasno a 17, Ostravě jasno a 14. V noci bude mlhavo a teploty klesnou na 12 stupňů. Zítra v sobotu bude mlhavo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Foukat bude slabý severovýchodní vítr. Tlak vzduchu bude slabě klesat. Rozptylové podmínky budou nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Počasí máme za sebou. Lucifal se loučí, Čet Rádio hraje dál.

počasí. Ještě než půjdete spát, bucifal a večerní pohled na oblohu. Aktuálně v Praze polojasno a 15 stupňů, v Brně polojasno a 16, Ostravě jasno a 14. V noci bude mlhavo a teploty klesnou na 12 stupňů. Zítra v sobotu bude mlhavo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Foukat bude slabý severovýchodní vítr. Tlak vzduchu bude slabě klesat. Rozptylové podmínky budou nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Pozítří v neděli bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. A výhled na další dny, pondělí a v úterý zataženo, teploty kolem 21, ve středu deštivo, teploty kolem 17, ve čtvrtek přehánky, teploty kolem 16. Tolik počasí. Klidný večer a zůstaňte s Čet rádiem, zdraví Bucifal.

Je 23 hodin. Dobrý večer, posluchači. Bucifal u mikrofonu a Čet Rádio vám přináší zprávy. A tady jsou hlavní titulky. Francii otřásají násilné studentské protesty, ruský prezident Putin naznačuje ochotu jednat o míru na Ukrajině a 17 zemí Evropské unie se bouří proti plánovaným škrtům v zemědělských dotacích. 17 členských zemí Evropské unie, mezi nimi i Česko, v dopise odmítlo plánované škrty v zemědělských a regionálních dotacích pro příští dlouhodobý rozpočet bloku. Proti ním stojí Německo, které úspory podporuje a za priority považuje konkurenceschopnost, bezpečnost a obranu. Finská policie vyšetřuje sérii podezřelých vniknutí do domovů tamních poslanců, které místní média označují za útok na demokracii. Premiér Petteri Orpo nevyloučil, že za incidenty mohou stát zahraniční aktéři, bližší podrobnosti ale policie zatím nezveřejnila. Ruský prezident Vladimir Putin na moskevském Valdajském fóru prohlásil, že Rusko je ochotné jednat o míru na Ukrajině, ovšem jen za podmínek výhodných pro Moskvu. Bezpečnostní expert Vlastislav Bříza připomíná, že Putinovy narážky na jaderné zbraně se objevují vždy ve chvílích, kdy se ruské armádě na frontě nedaří. České veřejné vysoké školy kvůli nedostatku peněz plánují od roku 2027 snížit počet přijímaných studentů. Vedení škol se na tom shodlo na zasedání České konference rektorů poté, co vláda Andreje Babiše přidělila vysokým školám na příští rok nižší rozpočet než letos. Ve Francii dál propukají násilné studentské protesty, během pátečních demonstrací policie zadržela přes 600 lidí. Podle svědků docházelo i k útokům na učitele, včetně polévání hořla.

vinou a k vyhrožování napadené policistce smrtí. Češka žijící v Paříži Pavlína Koupská pro Radiožurnál uvedla, že většina studentů chce protestovat nenásilně, ale k akcím se přidávají i radikální živly. A teď sport. Fotbalisté Jablonce postoupili do osmifinále domácího poháru MOL Cupu, na hřišti druholigové Dukly Praha zvítězili 1-0. Jediný gól utkání vstřelil z penalty gambijský útočník Lamine Yavo. A na závěr jedna veselější zpráva. Vodáci na Sokolovsku o víkendu tradičně zamykají řeku Ohři a uzavírají tak letošní sezonu. Nejprve sjedou úsek z Kinšperku nad Ohří do Sokolova a než se setmí, řeku symbolicky zamkne víla před zraky několika desítek pádlujících nadšenců. Počasí. Aktuálně v Praze polojasno a 14 stupňů, v Brně zataženo a 16, v Ostravě jasno a 13. V noci bude mlhavo a teploty klesnou na 12 stupňů. Zítra v sobotu bude mlhavo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Poukat bude slabý severovýchodní vítr. Tlak vzduchu bude slabě klesat. Rozptylové podmínky budou nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A to je z předpovědi vše. Hezký večer a klidnou noc, zdraví váš Bucipal.

počasí. Poslední dnešní počasí účet rádia. Bucifal u mikrofonu, tak jak bude v noci a zítra. Aktuálně v Praze polojasno a 14 stupňů, v Brně zataženo a 15, v Ostravě jasno a 12. V noci bude mlhavo a teploty klesnou na 12 stupňů. Zítra v sobotu bude mlhavo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Poukat bude slabý severovýchodní vítr. Tlak vzduchu bude slabě klesat. Rozptylové podmínky budou nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Pozítří v neděli bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. A výhled na další dny, pondělí a v úterý zataženo, teploty kolem 21, ve středu deštivo, teploty kolem 17, ve čtvrtek přehánky, teploty kolem 16. Tolik poslední dnešní předpověď. Klidnou noc čet rádiem přeje Bucifal.

0: Je půlnoc.
1: Vítejte u nočních zpráv Čet rádia. Tady Vlasta a hned začínáme. O čem se dnes mluví? Ekonom varuje před rozvolňováním rozpočtových pravidel, rektoři bijí na poplach kvůli financování vysokých škol a Francii otřásají násilné studentské protesty. Ekonom Michal Skořepa, předseda výboru pro rozpočtové prognózy a analytik České spořitelny, upozorňuje, že letošní schodek státního rozpočtu sice není potěšující zprávou, ale katastrofu v něm nevidí. Mnohem víc ho znepokojuje to, jak se postupně rozvolňují zákony, které mají veřejné finance hlídat. Podle něj je právě tenhle trend dlouhodobě nebezpečnější než samotné číslo deficitu. Ruský prezident na jednání Valdajského klubu tvrdí, že Moskva je připravená jednat o míru na Ukrajině, ovšem jen za podmínek výhodných pro Rusko. Bezpečnostní expert Vlastislav Bříza upozorňuje, že podobné narážky na jaderné zbraně se objevují pravidelně právě ve chvílích, kdy se Rusku na frontě nedaří. Podle něj jde tedy spíš o nástroj nátlaku než o reálnou hrozbu. Ve Francii pokračují bouřlivé studentské protesty, při kterých policie za jediný den zadržela stovky lidí. Ozývají se i varovné zprávy o násilí vůči pedagogům i policistům, včetně výhrůžek a útoků s hořlavinami. Češka žijící v Paříži popisuje, že samotní studenti chtějí demonstrovat pokojně, ale k protestům se přidávají i radikálnější skupiny. U hranic na Přerovsku se v pátek vážně zranil řidič kamionu převážejícího dřevo. Muž se snažil vyhnout srážce s jiným vozidlem, sjel mimo silnici a narazil do svahu. Do nemocnice ho letecká záchranná služba převezla s vážnými zraněními. Čeští rektoři bijí na poplach kvůli rozpočtu veřejných vysokých škol, který podle nich vláda nastavila příliš nízko. Pokud se peníze nenavýší, školy budou muset v příštích letech přijímat výrazně méně studentů než dosud. Rektoři proto vyzvali vládu, aby financování ještě přehodnotila. A teď sport. Čeští fotbalisté večer nastoupí ve Španělsku proti úřadujícím mistrům světa, a to pod vedením trenéra Santiho Denii, který tentokrát stojí proti svým krajanům. Denia věří, že i přes sílu soupeře mají Češi šanci bodovat a myslí jen na taktiku, ne na emoce. Fotbalisté Jablonce se naopak mohou radovat z postupu do osmifinále domácího poháru, když na hřišti druholigové Dukly

0: Praha vyhráli jedním gólem z penalty. O jediný zásah utkání se postaral gambijský útočník Lamine Yavo. A na závěr dobrá zpráva z Liberce. Studenti tamního gymnázia Františka Xavera Šaldy se od listopadu přestěhují do zbrusu nové budovy, která škole přidá kapacitu pro bezmála 200 žáků. Pavilon má zelenou střechu i solární panely a kromě učeben nabídne také knihovnu a posilovnu.
1: Počasí.
0: Aktuálně v Praze polojasno a 14 stupňů, v Brně polojasno a 14, v Ostravě jasno a 12. Do rána bude mlhavo a teploty klesnou na 12 stupňů. Dnes v sobotu bude mlhavo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Foukat bude slabý severovýchodní vítr. Tlak vzduchu bude slabě klesat. Rozptylové podmínky budou nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. To bylo noční počasí. Čet Rádio vám hraje celou noc a Vlasta se zase brzy ozve.

Ach ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku, která proletěla mým městem a mým životem jako létavice. Vzpomínám na ten podivuhodný den a noc. I na ráno, kdy jsme se rozešli jako přátelé. Přátelé.

To je dobře, že jsi ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl. Ani na náš tanec v nočním parku. Ani na tvou přiléhavou sukni. Ani na slova jednoho básníka. Jak bych mohl zapomenout?

0: Nedělní odpoledne rodinka vyrazí na procházku a staví se i v zoo. Pán s paní tak se tak toulají, dostanou se až k pavilonu opic. V nestřeženém okamžiku gorilý samec vytáhne pracku, popadne manželku, prorvej těma mřížema dovnitř, zavřenej do kouta a začne z ní rváčaty. Ona úplně zoufala, tyčí: Josef, Josef, pro boha, co mám dělat? Zkus říct jako doma, že tě bolí hlava.
1: Začalo vysílat OK 3. A dědek rejpá zahradu, babička pro něj běží a křičí: dětku, šou, nech, pojď honem. V tom aparátu dávají nějaký čuničiny. Tak on začím praštil, běžel tedy domů, ani se nezušram tam přes celý byt. Přiběh k televizi, teď na to kouká: pa bábo, prosím, to je super slepá, je to matuška, žere párek. Rodina koupí nový auto a táta říká: no tak pojedem to projet, tak vědou na dálnici. A vzadu holka říká: tati, hele, zajíc, přejeď ho. Tak rána zajíc opravdu přejete a jedou dál. A kluk říká: táto, srnka, hele, se střelí. Tak rána auto celý od krve a děti začnou brečet vzadu. A táta: co je? Máma je koukala z okna, ti to urazilo hlavou. A co řvete teda? My jsme to neviděli.
2: Přijde čekáček v Paříži do bordelu a zavolá tu paní a říká: prosím vás, já bych si přál, prosím vás, ale diskrétně, já bych chtěl dámu s velkýma prsama a s malou funelkou, ale prosím vás, diskrétně, a posaďte se tam. Za kolí se pozve z Amplionu ten pán s velkýma rukama, malým čuráčkem, do pětky.

0: Jeden náš rekreant si zajel až do Ameriky a měl posledních 10 dolarů. Říká, to bych měl něco manželce koupit pro radost. Tak vlez do jedné parfumérie a říká, že by prosil něco za 10 dolarů. Říká, já bych nějaký hezký dárek. Říká, no tak tady máte sadu mídel. Leden, únor, březen, duben. No a kolik to stojí? 40 dolarů. No, když já mám jenom. A nešlo by něco menšího? No tak tady máme potom jaro, léto, podzim, zima. To stojí 18 dolarů vám za 8. A nešlo by jenom třeba pátek nebo tak, no tak za 10 dolarů tady máme středu a pátek. Tak prosím, ano, a přibál já k tomu prezervativ. A říká, ten já jsem si nekoupil, ne, ten my dáváme zdarma, aby se nám nemnožili takový zákazníci, jako jste vy.
1: Přijde domů táta se synem takhle a manželka se někde toulá, není přes teda zrovna doma. Ty, kteří hledají něco k jídlu, nemůžou nic najít. Ten říká, čuči, to je hrozný, ta bába zase nic nevaří, nebo co tady bendě. A ten kluk povídá, hele, a co kdybychom teda snědli jí? To snad není možný, aby si chtěl sežrat mámu, co ti to napadlo? No ale se, mě nevaří, to by už nestojí a držet jí kvůli sousedovi se nevyplatí.
2: Ředitel přijímá novou sekretářku. Sekretářka nastoupí, tak říká, vážená slečno, tak tady v těchto šuplicích, že mám to a to, tady mám to a to. A když tak vyprává, tak na ně odznuděně kouká a říká, víte, a nejlepší bude, když si dopovíme večer v restauraci. Já vás zvu na večeři. A výborně. No tak tam přijdou noblesní restaurace, co si dáte k jídlu? On říká, no mě to jedno, já bych to vzal od zhora. No tak první minutka, druhá minutka, on si říká, do prčic, no tak bude to drahý, ale je to kočka, stojí to za to. Přešel hned na ty kaj, říká, drahoušku, co budeš bumbat? Říká, no jenom francouzský koňak, dobrý mu jídlu, to víš, že jo? No, říká, no prčic, no tak drahý to bude, ale je to kost, no tak stojí to za to. No a tak ona s ní celý menu, vypije flašku koňaku, on zapadí, říká, na kafičko půjdeme ke mně. No samozřejmě, s tím jsem počítal, říká, super, tak aspoň to. Tak jdou domů. On se zrovna sprchuje a říká, dělá si ještě srandu, ne? A říká, nemáš ještě, ale říká, no něco bych zakousal, tak se v lednici máme uherák, že jo, takhle voloupe a teď celé jí. On takhle vyraz říká, prosím tě, to takhle vždycky žereš? On říká, ne, vždycky ne, jenom když mám menstruaci.
3: Letadle, prostě pilot letí a teď mluví k těm cestujícím a říká, vážení cestující, nacházíme se ve výšce 3000 metrů nad zemí, okolní teplota minus 32 stupňů, vnitřní teplota plus 25. Přeji vám příjemný let a ty to zapomene vypnout, tak zapne automatickýho pilota, jako se protáhne a říká, tak teď se nejdřív v klidu nažeru, no pak asi přefiknu tu novou letušku, vypadá docela pěkně a ona zrovna rozváží kafe, ty to slyší, tak tam nechá ten vozejka, letí dopředu a tam ji chytí pasažér a kam letí, říká, že se nejdřív v klidu nažere, ne?

0: Jeden takový odvážlivý měl milenku v 10. poschodí. Manželka jela na rekremaci, on přišel z nádraží, ruce špinavý až polket, jak hladí lokomotivu, a honem do sprchy a honem za milenkou do 10. poschodí. V nejlepším ona taky říká: prosím tě, nezlob se, ale zmiz, uteč, nebo schovej se. Říká: kam to, skoč z okna, bude zlé. Manžel přichází do 10. poschodí, když se zabiju, ale mě zachráníš čest, mě zachráníš život, ty můj šmerdo, berdo, burdo. A chytla ho za uši. A když žena v určitém okamžiku chytne chlapa za uši, chlap zblbne, začal lítat, najednou otevřel okno, skočil. Na čerstvým vzduchu přišel k rozumu, říká: co jsem to udělal, já kráva nedojena. Taková škatule stará, za nic to nestálo, prachy to stálo, doma hezkou ženu, děti, auto, o všechno přijdu, proč já toho nenechal? Říkal jsem si: lejzo, nech toho, dokud je čas, nech to, bum, dopad, a nestalo se mu nic. Ani nohu si nezlomil. Podíval se nahoru, říká: 15 metrů volného pádu a člověka hned napadají takový voloviny.
1: Tak vyprovází manželku do lázní, ne? Na nádraží, ona v tom okně vagónu, loučijou se, čil se rozjíždí ten vlak, a on na ní volá: buď mě v těch lázních věrná. Vlak zrychluje, ona že co? Tak on popoběhne a zase, že buď mě v těch lázních věrná. Ona zase co? Teď ten vlak zrychlil a on popoběhl k más do toho kandelábru, se otřepe a říká: nech tě poskáču celé Karlovy Vary, ty kurvo hluka.
2: Zoufalý manžel jde doktorovi a říká: pane doktore, já mám hrozný manželství. Já mám tak studenou manželku, to snad bude frigitka. Nemáte nějaký pilulky na povzbuzení? On páči, že máte kliku. Právě jsme vynalezli pilulky na hormonální bázi. Jednu pilulku jí dáte večer do kafe a uvidíte ten cvrkot. Tak budu dát večer do kafe pilulku, co je pro jistotu taky, aby nesklamal jako muž. Teď si lehli, ona se nenou k němu přivin, říká: ty Pepouši, já mám takovou chuť na mužský, mám pana Mařenkovi, že já taky.

0: Přijde chlapík doktorovi a říká: pane doktore, já mám problém, já každý večer prostě se pomočím. Manželka se mnou nechce spát, před dětmi ostuda, já prostě s tím mám problémy, musíte mi nějak pomoct. A doktor říká: no člověče, to musí mít nějaký prapůvod. A chlapík říká: no mně se každý večer zdá, že přijde trpaslík, takový hajzl malej k posteli a říká: pojď chcát, pojď chcát. No a já se probudím úplně prochcanej a doktor říká: no tak to člověče, musíte si sugerovat myšlenku, že prostě řeknete: já už jsem byl, mně se nechce. No a potká ho za týden na ulici chlap nešťastný, smutný, a doktor říká: člověče, tak sugeroval jste si tu myšlenku, jako odehnal jste ho od té postele. A on říká: ale to jo. No přišel k posteli a říká: pojď chcát, pojď chcát. A já mu říkám: hele, nech mě bejt, já už jsem byl. To nevadí, tak pojď srát.
1: Kusák zaplatí za poslední svoje peníze zájezd do Ameriky a přijde do restaurace, objedná si polívku a teď po ní vrchní takhle přinese a od protějšího stolu vstane černoch a rozepne si kalhoty, takhle si mu vymáchá v té polívce a zase si jde sednout a šumí, tak zavolá vrchního a říká: ty znáš, patře mu garila, smačíla svoje jajce v mojem supi. On říká: helejte, já jsem tady týden, já nevím, ale já vám zavolám šatnáře, jo, ten je tady díl. Jsi šatnář a on mu říká: ty znáš, patře mu garila, smačila své jajce v mém supe. Říká: helejte, já jsem tady rok, jo, ale kdo je tady ještě díl teda, tak to je provozní, já vám ho teda zavolám, tak přijde provozní a on zase: ty znáš, patře mu garila, smačila své jajce v mém supe. Říká: ne, já to koupil nedávno ten hotel, ale za původního majitele byl tady ještě kapelník, jo, tak přijde kapelník v litrový sako, kytaru na krku a on na něj: ty znáš, patře mu garila, smačila své jajce v mém supe. A on:
2: patři mu garil. Utkají se dva kamarádi a jen vleče šíleně těžký kufr. Bo, kam to vlečeš, čověče? Panu, kam to vleč? Stará mě vyhodila. O ježiši, to by si ta moje mohla dovolit, jak ji zabiju, pa co myslíš, že v tom kufru nesu?

0: přijde chlap do francouzské restaurace a teď si tam dává koňaky francouzský a zleje se tam jak motýka. A přijde vrchní a přejete si platit. A on říká, perlišní, berete i perly. On říká, no tak perly samozřejmě bereme. Tak když přineste 3 ústřice a držte mi palce.
1: Něco z pralesa pro změnu. Ráno se lev probudí, vyleze z jeskyně, tak se tak protáhne a běží za jist. Říká, pojď sem ty hajzle ušatej. Kdo je králem zvířat? Říká, no přece ty lve. Říká, správně. No a ty tam běží nějaká antilopa, říká, pojď sem ty mrchoská kava. Kdo je králem zvířat? No přece ty lve, samozřejmě. A teď mu roste sebevědomí a jde a potká se a říká, tak co ušáku, kde je králem zvířat? On takhle popadne tím chobotem, vlastně začne třískat vozem, hodí ho do houští, ne? Lev z přerážený hnáty tam chvilku leží, vyleze a říká, no tak nemusíš být hned tak nasranej, když něco nevíš.

0: je 1 hodina.
1: Dobrou noc všem, kdo ještě bdí. U mikrofonu Vlasta a Čet Rádio vám přináší zprávy. Co se děje doma i ve světě? Ekonom varuje před rozvolňováním rozpočtových pravidel, rektoři bijí na poplach kvůli financování vysokých škol a Francii otřásají násilné studentské protesty. Ve Francii pokračují bouřlivé studentské protesty, při kterých policie za jediný den zadržela stovky lidí. Ozývají se i varovné zprávy o násilí vůči pedagogům i policistům, včetně výhrůžek a útoků s hořlavinami. Češka žijící v Paříži popisuje, že samotní studenti chtějí demonstrovat pokojně, ale k protestům se přidávají i radikálnější skupiny. U hranic na Přerovsku se v pátek vážně zranil řidič kamionu převážejícího dřevo. Muž se snažil vyhnout srážce s jiným vozidlem, sjel mimo silnici a narazil do svalu. Do nemocnice ho letecká záchranná služba převezla s vážnými zraněními. Ekonom Michal Skořepa, předseda výboru pro rozpočtové prognózy a analytik České spořitelny, upozorňuje, že letošní schodek státního rozpočtu sice není potěšující zprávou, ale katastrofu v něm nevidí. Mnohem víc ho znepokojuje to, jak se postupně rozvolňují zákony, které mají veřejné finance hlídat. Podle něj je právě tenhle trend dlouhodobě nebezpečnější než samotné číslo deficitu. Ruský prezident na jednání Valdajského klubu tvrdí, že Moskva je připravená jednat o míru na Ukrajině, ovšem jen za podmínek výhodných pro Rusko. Bezpečnostní expert Vlastislav Bříza upozorňuje, že podobné narážky na jaderné zbraně se objevují pravidelně právě ve chvílích, kdy se Rusku na frontě nedaří. Podle něj jde tedy spíš o nástroj nátlaku než o reálnou hrozbu. Čeští rektoři bijí na poplach kvůli rozpočtu veřejných vysokých škol, který podle nich vláda nastavila příliš nízko. Pokud se peníze nenavýší, školy budou muset v příštích letech přijímat výrazně méně studentů než dosud. Rektoři proto vyzvali vládu, aby financování ještě přehodnotila. A teď sport. Čeští fotbalisté večer nastoupí ve Španělsku proti úřadujícím mistrům světa, a to pod vedením trenéra Santiho Denii, který tentokrát stojí proti svým krajanům. Denia věří, že i přes sílu soupeře mají Češi šanci bodovat a myslí jen na taktiku, ne na emoce. Fotbalisté Jablonce se naopak mohou radovat z postupu do osmifinále domácího poháru, když na hřišti druholigové Dukly Praha vyhráli 1 gólem z penalty. O jediný zásah utkání se postaral gambijský útočník Lamine Yavo. A na závěr dobrá zpráva z Liberce. Studenti tamního gymnázia Františka Xavera Šaldy se od listopadu přestěhují do zbrusu nové budovy, která škole přidá kapacitu pro bezmála 200 žáků. Pavilon má zelenou střechu i solární panely a kromě učeben nabídne také knihovnu a posilovnu.
0: Počasí.
1: Aktuálně máme polojasno a 12 stupňů.

Do rána bude mlhavo a teploty klesnou na 11 stupňů. Dnes v sobotu pak bude mlhavo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Tolik k počasí. Kdo ještě bdí, tomu noc s Čet rádiem uteče příjemněji, zdraví Vlasta.

0: Divadlo Noc.
1: Jo, ahoj. Hele, tak já jsem si konečně našla v inzerátech toho řemeslníka. No. No tak to víš, barák mi padá málem na hlavu. Kde pak ženská bez chlapa, že jo? Ta se holt musí starat sama, no, no. No, ale tobě to budu povídat, veď, no. Hele, holka, ale tenhle by mohl umět všecko. Od zedničiny až po elektriku. No, on i vymalovat by mohl umět, víš, no. Hele, já ti ten inzerát přečtu. Počkej, já taky nemůžu najít brejle, to je taky, to nevadí, víš. Já jsem si to někde zatrhla, počkej. Jo, tady, hele, tak. Osamělým starším ženám nabízím služby všeho druhu. Francouzské to je malování, jo, to on holka bude mít asi barvy zvenku, víš, ne? Včetně praktik SM. To je zkratka, tomu já nerozumím, víš, co, jako to, co říkáš? Sádlo, maso, ale prosím, musel být holka řezník. A tohle to je zedník. To spíš bude sádra Malta. Hele, no nakonec uvidím, veď. No, hele, ten tady bude mít práce spousty. Tomáš, dole celá podezdívka, jo? Pak vymalovat ložnici. Tam by se možná ty francouzský barvy zrovna mohly hodit, veď. No. No, a pak střecha, jo, teda ta je dělaná nedávno, no ale podívat se na ní musí holka, veď. Hele, ten nebude vědět, kam dřív skočit. Hele, to už bude možná on. Hele, kdyby byl šikovný a laciný, tak si ho můžeš objednat potom ty taky. Jo, já ti pak zavolám, jo, ahoj. Tak.
2: Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
2: Objednávala jste si u naší firmy. Jsem tu dobře.
1: Jo. Já už na vás čekám. No, pojďte dál. No.
2: Hejte.
1: Ano.
2: Ono možná by bylo nejlepší, kdybyste mě hned na začátku řekla, jakou máte asi celkovou představu, víte?
1: Jo.
2: Abych já si podle toho rozvrh. Síly jo. A čas, no, víte?
1: Tak, podívejte se, asi takhle. Posaďte se. No, já jsem si to totiž radši napsala, víte? Bych na něco třeba nezapomněla, no. Tak, hele. Tak, začít byste měl teda ze spodu. Spodek je teda zanedbanej nejvíc. Na ten nebylo leta šahnuto, no. Ečkejte, pak ložnice, no. Teda tam vás čeká největší dřiny. No, ale nakonec to uvidíte, víte, no. No a pak byste se měl podívat, jak vypadá hořejšek, jo? Ale já myslím, že ten se vám bude celkem líbit. Pak ten by dělali nedávno novej, víte? No. Takže to by asi tak bylo všechno. No, tak. Ale no tak jen si odpočiňte, že jo, tak jako voražte si, ale pak se do toho dáme, no. Ale koukám, že máte i francouzský montérky, nebo...
2: Podívejte se.
1: Ano.
2: Jestli to aspoň částečně tedy necháte na mě celou tu věc, víte, tak dalejte se, napřed bychom si tady měli udělat takovou intimnější atmosféru, víte. To se u těch zákaznic prostě osvědčuje, jo, takže byste mohla pustit nějakou hudbu potichu, aby tady zněla. Možná byste mohla dát taky nějaký pití na stůl, jak na to koukám, chtělo by to spíš něco ostřejšího, víte. Ale hlavně, víte, je tady moc světla. Takže kdybyste udělala co největší tmu, jo?
1: No jo, ale to na to neuvidíte.
2: Ono je to někdy lepší, víte. Ono by to také chtělo, abyste se trošičku uvolnila, víte, tak jako...
1: Ale to já už jsem se uvolnila. Z práce ráno, víte. Já dělám po večerech uklizečku, víte. A ona to dneska jako za mě vzala Jarča, když vy jako jindy nemůžete. Vy toho asi máte hodně, že jo?
2: No, tak to jste mě připomněla, počkejte.
1: Jo.
2: Ještě dneska tady zrovna něco mám, to bude někde tady blízko. Jestli ji neznáte, Šilhavá.
1: Ale Šilhavá je v téhle ulici každá druhá.
2: Ale ne, se jmenuje Marta Šilhavá.
1: No Marta.
2: K tý já jdu po vás.
1: Ježiš, a proč zrovna k ní? Tak ten její je takovej šikovnej.
2: Vy ho znáte, jo?
1: No jasně. Ježišmarja, ten jí všechno dělá sám. A dobře. No, to se divím, že si ona volá někoho cizího. Helejte, ten je opravdu moc šikovnej. To já to můžu potvrdit. On už tady párkrát byl. No, ale on má málo času, víte. Protože on se na něj furt něco vymýšlí, víte, no. Ale, no, smusejte se, já jsem se chtěla zeptat. Víte, co je mi trošku divný? Teda ne, že bych vás chtěla honit. Ale že jako jsem doteďka neviděla váš vercajk. Čím to vlastně chcete dělat? Že jo?
2: Tak to už si sama řekněte, no. Tak.
1: Těžký. No. Dobrý, no.
2: Podívejte. No tak já jsem v podstatě připravený.
1: No připravený. Já nevidím žádný pracovní pomůcky, že? No, a jestli si myslíte, že já mám doma něco sama svýho, no tak to teda nemám. To víte, ten můj na to moc nebyl. No, proto jsme šli taky od sebe. On jenom z práce do hospody a pak se mu tady jenom fláknul a na nic nešach. Na nic.
2: Prosím vás. No. Vy pořád nějaký pomůcky. No. Rozumíte, ve všem je možný zákazníci vyhovět, ale musí se to nahlásit dopředu. To, kdybyste nahlásila dopředu nějak pomůcky, to já jsem mohl vzít sebou třeba i Robertka.
1: No tak, to já teda nevím, proč jste ho nevzal. Že jo, jestli jste zvyklí dělat ve dvou s tím Robertem. A jestli je ten kluk šikovnej. No tak... Tak jste to aspoň mohli mít dřív hotový, že jo?
2: Prosím vás, vidíte, ten je na baterky.
1: Na baterky. A abyste nebyli všichni v té vaší firmě na baterky.
2: No. No tak snad začneme, ne?
1: Jo, no konečně, no tak.

0: No ale to sama řekněte, rozumíte?
1: Kde, já, jo.
0: Kde a jak a co?
1: Aha.
0: Já už se vám podřídím, no proto jsem tady, víte?
1: No jo, no, no. Jo, no, no, jo, víte. Tak pokud začnete v ložnici, tak tam myslím, že byste měl určitě použít váleček. Ale začít byste měl škrábáním. Aspoň všichni, co tady byli před váma, začínali vždycky škrábáním. No.
0: Tak já jdu napřed do koupelny.
1: Počkejte, proč do koupelny?
0: Tak opláchnout váleček.
1: No jo. To je mi jasný, to je jasný. Vy už jste přes den někde dělal, že jo? Ne, tak počkejte, ale posaďte se. Já jsem se vás ještě chtěla na něco zeptat. Jak tam inzerujete, jo, to S i M, tak co z toho hodláte použít tady? Já si teda myslím, že když začnete tím škrábáním, tak že už by potom stačilo použít jenom tu sádru.
0: Sádru? Proč no. Sádru?
1: No, protože vám to aspoň rychleji stvrdne. Helejte, jestli vám to třeba, no třeba s tím válečkem nějak moc nejde, jo? No tak já teda potom nevím, proč jste si nevzal sebou aspoň štětku. No, některý starší dělají radši se štětkou.
0: No. Podívejte se, vážená paní.
1: Ano.
0: Asi takhle.
1: Asi tam.
0: Podívejte se. My jsme solidní firma.
1: Jo.
0: Já za celou dobu praxe jsem se nesetkal s jedinou reklamací, víte? To se můžete klidně přeptat jo. Na nás. To. Firma Kohout SRO, to je špička ve svém oboru. Ale jestli já tady mám, rozumíte, odvést standardní práci, tak potřebuju vytvořit aspoň minimálně dobrý podmínky, víte? A to se zatím nestalo. A přitom nezlobte se, já se vás teda nechci nějak dotknout, víte? Ale to opravdu člověka překvapí, jo. Že zrovna vy si objednáte erotický služby, teda.
1: No prosím vás, to, když chci vymalovat ložnici, tak to jsou pro vás erotický služby.
0: No ne, ale tam to škrábání, jak no. Chcete, a ta práce no. S tím válečkem. To už je nadstandard, víte, a to už je i na mě trošku moc, opravdu.
1: No to já vám teď vůbec nerozumím, Herko, kde mám ty noviny? No, teď tady, no, tady se jasně píše, no, počkejte, ano, tadyhle, osamělým starším ženám, ano, nabízím služby všeho druhu, no, helejte, jestli je toho na vás moc. Jo? A nebo aby se vám to, tak já se můžu obrátit někde jinde. Drahý pane, konkurence je velká dneska, no. No, prosím. No, tady toho je. No, tenhle ten, helejte, tenhle ten nabízí dokonce i auta spravuje, no. No, tady nabízím služby všeho druhu, včetně autoelektriky, no, jen se podívejte. No, no. Se podívejte.
0: Helejte se, máte pravdu, auto tady no, sice no, je, jo?
1: No, no tak.
0: Ale není tady elektrika, ale erotika.
1: No. Je. Tak vy nejste, vy jste, jež. No ale to jste to nemohl říct hned, když jste vešel, čím se živíte, ukažte mi to. Ne, myslím ty noviny. Noviny. No, kde mám brýle, ježiš, tady jsou, tadyhle, ukažte. No to je, ježkovi oči. No jo. No, to není ele, ale ero. Pro Krista pána tady toho je. Je. Je. Já se stydím.
0: Co byste...
1: No, to je...
0: Pani, co byste se styděla?
1: Ne, to...
0: Hlavně, že se to vysvětlilo.
1: Ne, to...
0: Helejte se, mě vám spad kámen ze srdce. Helejte. Teď se na mě podívejte, no, tak taky už nejsem nejmladší.
1: Ne.
0: O vás ani nemluvím. Já když vás viděl, mě omejvali. Já jsem si říkal, no co s tímhle budeš dělat? Paní, já když vás viděl, já jsem si připadal jak horolezec pod Mount Everestem.
1: A proč?
0: No těžko se na to leze a nikdy se nedosáhne vrcholu, víte?

Vyplašený zajíc běhal po polích a pak našel smrt v pažích tetovaných. Kočovali ulicí a náměstí.

Kdybych mohl žít život zase od začátku, byl bych boháč, našel pro své děti matku. Co si to zde namlouvám, zemřel bych chudý a sám, tak jako teď. Začíná nám doba smutná, už si nemůžeme.

0: jsou 2 hodiny.
1: Noc s Četrádiem pokračuje. Provází vás Vlasta a mám pro vás noční zpravodajství. A tady jsou hlavní titulky. Ekonom varuje před rozvolňováním rozpočtových pravidel, rektoři bijí na poplach kvůli financování vysokých škol a Francii otřásají násilné studentské protesty. Čeští rektoři bijí na poplach kvůli rozpočtu veřejných vysokých škol, který podle nich vláda nastavila příliš nízko. Pokud se peníze nenavýší, školy budou muset v příštích letech přijímat výrazně méně studentů než dosud. Rektoři proto vyzvali vládu, aby financování ještě přehodnotila. U hranic na Přerovsku se v pátek vážně zranil řidič kamionu převážejícího dřevo. Muž se snažil vyhnout srážce s jiným vozidlem, sjel mimo silnici a narazil do svahu. Do nemocnice ho letecká záchranná služba převezla s vážnými zraněními. Ruský prezident na jednání Valdajského klubu tvrdí, že Moskva je připravená jednat o míru na Ukrajině, ovšem jen za podmínek výhodných pro Rusko. Bezpečnostní expert Vlastislav Bříza upozorňuje, že podobné narážky na jaderné zbraně se objevují pravidelně právě ve chvílích, kdy se Rusku na frontě nedaří. Podle něj jde tedy spíš o nástroj nátlaku než o reálnou hrozbu. Ekonom Michal Skořepa, předseda výboru pro rozpočtové prognózy a analytik České spořitelny, upozorňuje, že letošní schodek státního rozpočtu sice není potěšující zprávou, ale katastrofu v něm nevidí. Mnohem víc ho znepokojuje to, jak se postupně rozvolňují zákony, které mají veřejné finance hlídat. Podle něj je právě tenhle trend dlouhodobě nebezpečnější než samotné číslo deficitu. Ve Francii pokračují bouřlivé studentské protesty, při kterých policie za jediný den zadržela stovky lidí. Ozývají se i varovné zprávy o násilí vůči pedagogům i policistům, včetně výhrůžek a útoků s hořlavinami. Češka žijící v Paříži popisuje, že samotní studenti chtějí demonstrovat pokojně, ale k protestům se přidávají i radikálnější skupiny. A teď sport. Čeští fotbalisté večer nastoupí ve Španělsku proti úřadujícím mistrům světa, a to pod vedením trenéra Santiho Denii, který tentokrát stojí proti svým krajanům. Denia věří, že i přes sílu soupeře mají Češi šanci bodovat a myslí jen na taktiku, ne na emoce. Fotbalisté Jablonce se naopak mohou radovat z postupu do osmifinále domácího poháru, když na hřišti druholigové Dukly Praha vyhráli 1 gólem z penalty. O jediný zásah utkání se postaral gambijský útočník Lamine Yavo. A na závěr dobrá zpráva z Liberce. Studenti tamního gymnázia Františka Xavera Šaldy se od listopadu přestěhují do zbrusu nové budovy, která škole přidá kapacitu pro bezmála 200 žáků. Pavilon má zelenou střechu i solární panely a kromě učeben nabídne také knihovnu a posilovnu.
0: Počasí.
1: Aktuálně máme zataženo a 12 stupňů. Do rána bude mlhavo a teploty klesnou na 11 stupňů. Dnes v sobotu pak bude mlhavo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Tolik z noční oblohy. Klidnou noc všem, kdo posloucháte, zdraví Vlasta.